od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

Jasné, opět nabídneme bez dlouhých řečí americký rock a pop použitý ve filmu Forrest Gump. A hned od začátku budeme hrát po dvojicích.

The Beach Boys jste samozřejmě poznali a Sloop John B. si možná pobrukovali s nimi. Aby ne, u nás tu píseň zpíval Pavel Novák s pěkným textem Vladimíra Čorta. Jimi Hendrix přidal Dylanův song All Along the Watchtower, vtipálek a zloděj v textu představují pravděpodobně dvě společenské třídy. V další dvojici písní si tu druhou asi zabroukáte také.

Přiznám se, že ten první song The Doors Soul Kitchen jsem nikdy neslyšel až při přípravě playlistu. Jim Morrison jej napsal jako oslavu kalifornské restaurace, kam prý často chodil. California Dreamin' to byly samozřejmě The Mamas and the Papas. Tento jejich první hit u nás anglicky naspívali The Rebels a jako instrumentálku hrál orchestr Václava Zahradníka.

Dozněla další dvojice písní, The Buffalo Springfield připomněli svůj největší hit For What It's Worth. Předčasem v této hodince zazněl a o čem je, už se vysvětloval. Valčíček Jackie DeShannon What the World Needs Now is Love byl v roce 1965 jejím prvním zásahem do Top Ten a složila ho věhlasná autorská dvojice Bekerek David. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Tvůrci filmu Forrest Gump našli zřejmě v písních skupiny The Doors zalíbení. Jen tak si lze vysvětlit, že nahrávky The Doors se v seznamu použitých písní objevují celkem pětkrát. Slyšeli jste Hello, I Love You a People Are Strange z třetího a druhého alba skupiny. A vlastně jsem ještě neřekl, že po celou hodinku jsme ve druhé polovině 60. let.

Ano, to byli The Doors po čtvrté, co znamená to break on through to the other side, česky proraste na druhou stranu, to si vykladači textů této skupiny představují různě. Skupina Jefferson Airplane k tomu přidala píseň Volunteers, kterou lze chápat jako protest song proti odvodům do Vietnamu a názor, že mladí Američané by mohli být vlasti prospěšní jinak.

Ve Forestu Gumpovi zazněla také skvělá verze songu Hey Joe v podání Jimiho Hendrixe a Where Have All the Flowers Gone Pete Seegera. Obě tyto písně mají české verze, možná se vám jejich texty při poslechu amerických nahrávek vybavily. A neméně známé písně vytvořili další dvojici v playlistu. Uslyšíte Scotta McKenzieho a skupinu The Byrds. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

San Francisco u nás zpíval Pavol Hamel se skupinou Prudy. Turn, Turn, Turn si u nás ti šťastnější mohli hrát doma ze suprafonské licenční desky, která byla vydána v roce 1970 ve spolupráci s Gramoklubem a Hi-Fi klubem. Blížíme se ke konci, poslední dvojici tvoří skupina The Fifth Dimension a zpěvák Nilsson. Říkat názvy písní už se mi zdá zbytečné.

oldies.ostrava@rozhlas.cz je e-mailová adresa, 723 102 513 je SMS-kový kontakt. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine, byl prý původně jen zástupný text dnešního zavíráku, ale nakonec v písni Joy to the World skupiny Three Dog Night zůstal. Autor prý hodně popíjel, kdo ví, jak to všechno bylo. Ať tak či tak, vychutnejte si ten hit, další oldies vám nabídnu zase za týden.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Začínáme další díl, vítám všechny, kteří poslouchají a budu tento pořad taky vytvářet. Po tom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli. A to je Petr Kostka. Petře, vítám.
3: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
2: Jaké bylo léto?
3: Ach, horké.
2: Ano.
3: To je pravda, ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků s Carmen

0: jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
1: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na ano, to jezero. Proč ne?
0: Mně to stačilo.
1: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
2: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jí zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovici. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak

0: si zjistím takovej test, si udělám, jak jsem vyběračný, nebo tohle, kterou bych si tak vybral.
1: Já pán, tamhle tu.
0: Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, těpák. A najednou ona vám tak nějak poslušila, mám hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle.
2: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
0: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh, nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle, a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička, davše z lesa, roštine savše, mám si ten nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na tom můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
3: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
4: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
3: Ano.
4: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
3: Ano.
4: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život, že on se zdolal sám.
3: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip, možná.
4: Ano, jenom jednou.
3: A vy jste slyšeli
4: jenom
3: tři.
4: Jeden.
3: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka. Vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
4: Dobrý den, Patriku. Tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta. A chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
3: Zlatou lásku.
5: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
4: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
3: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mařovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
3: Dobrá.
6: Děkuju a nacklé, mějte se.
3: I vy, ať se daří, krásný den přejeme a komu teď ještě dáme prostor. Dobrý den.
7: Dobrý den, pánové, já vás zdravím od vás ve studiu. Tady Petr, Petře.
5: No.
7: Já jsem ze Zdovnek, ale.
3: Ano.
7: A včera krásně stvárnil pláč v četnických humoreskách.
3: Díval jste se na opakování.
5: Jo, já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
7: No,
5: jo.
7: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
5: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
7: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
5: No jo.
3: Tak, a co vybíráte, Petře?
7: A já bych si dal toho Menšíka.
3: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
8: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, vždycky na to koupá kerej vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Liška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jako by to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička, po ano, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sedl, klep, zvetový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
3: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menšík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a po druhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
5: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
3: ano.
5: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
3: Hezky. Jo?
5: Ale soutěžili jsme jenom 4.
3: Dobře.
5: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
3: Hodilo se to někdy při hraní?
5: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem je uměl držet a předstírat. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jakože jsem na Ečku. Jako, tak to,
3: Petr,
5: to
3: tady
5: jsem
3: úplně uměl. Hraje rukama, byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
5: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne.
3: Ne, nechtěla.
5: To už jsem to neuměl. Já.
3: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
5: Máchat umím, ale hrát neumím. Petr

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase počase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak čas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v České krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let teprve. Hmm. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On z toho udělal komediální číslo. Ano. No. Vzpomínka na Jana Libička, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z Takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku. Takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník Takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio.
2: Ivan to zpraví.
1: Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 leta vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen. A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Měl vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi prvních rolí, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Krejčíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, že pane všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to. A ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a Klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím Klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča za chvilku rozmýšlá a povídá, takže víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a jsem tam do toho cinkěte tým klenkáčkem. Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
8: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
7: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
8: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
7: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka. Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně? Opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohli byste mi na chvilku podržet tu lahev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
6: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, tak k němu 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: No, nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
3: Ano. Ano, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali. Pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly.
1: Ajaj.
3: Jo, tak, a my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01104, posíláte textové zprávy s heslem Humor, mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je dál a hlasuje?
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zvlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuju, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek ještě jednou. A protože jsem z Moravy, tak chci Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak, patrujte.
1: Vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubošovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubešovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáry a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom v jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Vidíš, já si myslím, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: v klipu víš, ještě, no. Jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, ona mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano, ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček, tuzemský rumeček, jako, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které by byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, to bylo tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káč. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, ne? Vy jste byli slečený.
8: Ty jsi byla nahá, když byla mrtvá, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady tohle, v té kádě. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak samozřejmě uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A měl jsem župan. A nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby, no a oni říkají taková, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do té kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Nastar, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání. A ten Pavelka, ten Ondra Pavelka, ten byl takhle malinký. Umělecky, ne? Umělecky myslím. Humoriáda.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věřte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Dolní Morava chystá stezku pro pěší a cyklisty za 31 milionů korun bez dotace, ale její stavbu obec nejspíš nezahájí. Moravská Třebová na podzim začne s proměnou prostoru po bývalé tržnici. Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku a dnes bude převážně oblačno, výjimečně přehánky, teploty až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Dolní Morava na Orlicko-Ústecku připravuje první etapu stavby stezky pro chodce a cyklisty. Má zvýšit bezpečnost v obci, kterou výrazně zatěžuje turistický ruch spojený s rozvojem místního horského rezortu. První úsek by měl být dlouhý necelé 2 kilometry a vést má podél silnice od prodejny smíšeného zboží k místní komunikaci před mostem přes řeku Moravu.
2: Náklady se odhadují na 31 milionů korun. Obec už vypsala výběrové řízení na stavební firmu. Bez dotace se ale zastupitelé do investice podle vedení obce nejspíš nepustí. V dalších etapách by mohl vzniknout chodník se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty podél celé obce a napojit by se mohl na cyklostezku z Jabloného nad Orlicí přes Suchý vrch.

0: nové vlastně zpevněné plochy pro parkování vozidel, nová výsadba, zázemí pro návštěvníky v podobě veřejného WC, upraven průchod od ulice Cihlářová směrem k Bile a většinu vod, které tady zachytíme, budeme používat právě pro závlahu vzniklé zeleně.
1: Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů. To by mohlo Česko před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
2: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok, tomu řízení o nadměrném deficitu, můžeme vyhnout.
3: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji převážně oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S opravou silnice a ulice Komenského a Jilemnického počítejte v Letohradu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 30 tisíc aut denně a pod nimi rozkopaná silnice. Gočárův okruh v Hradci Králové dostává nový asfalt a stavbaři teď pracují v jeho poslední části. Řidiči se zatím musí vejít do jednoho pruhu v každém směru. Kdy bude tahle důležitá hradecká tepna zase celá průjezdná, tak to řekneme za chvíli. Teď jsou 4 minuty po 5. hodině, čtvrtek 3. září a mrkneme i na muziku, na písničky, které nestárnou. Petr Nať a I tak jsme frajery, čeká nás i skupina Činasky, ABBA, Olympici a nebo Vaby Daněk. Zrovna u něj ranní vysílání zahájíme. Tak pěkné vstávání vám všem.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já.

se kládal, ublíží, když na mě očinu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmou ptá.

jako já, jo jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucanský šípy najmout dát, jo. Kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucanský šípy najmout dát.

0: Česká tenistka a wimbledonská vítězka Linda Nosková nakročila do třetího kola Grand Slamového turnaje US Open. První set vyhrála nad Thajkou Tara Rudiovou 6-4, ve druhém vede 2-0 s breakem a teď je to při podání Thajky 30-30. Budeme to dál sledovat, mimochodem ve třetím kole už je Karolína Muchová a taky Jiří Lehečka. Naopak s turnajem se rozloučila ve druhém kole Karolína Plíšková. Tak to byl tenis a my jsme slíbili výlet k sousedům za dopravou do Hradce Králové. Řidiči projíždějící tímhle městem po Gočárově okruhu musí i dál počítat s omezením. Ředitelství silnic a dálnic tam od července opravuje zhruba 900 metrů dlouhý úsek vozovky. Rekonstrukce za více než 40 milionů korun je teď v poslední etapě. Jak zjistil reportér Jiří Hofman, stavbaři se přesunuli do rychlých jízdních pruhů.
1: Důvodem pro opravu bylo vysoké opotřebení vozovky, denně tudy projede na 30 tisíc vozidel. Vyskytovala se zde spousta trhlin, prasklin, hrbolů a vyjetých kolejí.
2: Říká Petra Drkulová, mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Gočárův okruh v Hradci Králové prochází poslední etapou opravy. ŘSD nechává obnovit zhruba 900 metrů vozovky. Práce začaly v polovině července a hotovo má být začátkem října.
1: V tuto chvíli máme za sebou první dvě fáze, kdy jsme dokončili pomalé jízdní pruhy, včetně nájezdových ramp na Malšovicí nadjezd a zahajujeme poslední etapu, kdy začínáme práce na rychlých jízdních pruzích.
2: Na některých místech ale nestačilo jen odfrézovat starý asfalt a položit nový. Stavbaři museli zasáhnout i do betonových podkladních desek. Podle stavby vedoucího Martina Beránka se jejich stav ukázal jako očekávaný.
3: V těch betonových podkladních vrstvách byly trhliny, které se ale projektem předpokládaly a v podstatě byla tam předpoklad i výměny asi 15% těch desek, což odpovídá i tomu skutečnému stavu, který jsme tady nalezli.
2: Teď tedy přichází na řadu rychlé jízdní pruhy. Asfalt se znovu odfrézuje, zkontrolují se betonové desky a položí se nové asfaltové vrstvy. Dokončit se má také dopravní značení.
3: V tuto chvíli je přehozen provoz do etapy, kdy bude probíhat rekonstrukce rychlých jízdních pruhů, což znamená opět, bude vyfrézovaná asfaltové souvrství, předpoklad kontrola betonových desek a následná pokládka asfaltových vrstev.
2: Řidiči přitom nemusí počítat s úplným uzavřením okruhu. Po celou dobu oprav zůstává provoz zachovaný jedním pruhem v každém směru.
1: Doprava je po celou dobu prací zachována v obou směrech, 1+1 jízdní pruh v každém směru.
2: Pokud se neobjeví komplikace, měla by být oprava hotová 5. října. Celý zásah na zhruba 900 metrovém úseku vyjde ředitelství silnic a dálnic na 40,5 milionu korun. Z Hradce Králové Jiří Hofman, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Minuta po čtvrt na šest, posloucháte Český rozhlas Pardubice ve čtvrtek 3. září. Dánské úřady odhalily plány a přípravu na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině, řekl to deníku Berlingske šéf dánské kontrarozvědky. Hlavním cílem je zastavit konkrétní dodávky pro ukrajinskou obranu, zároveň chtějí Dánsko zastrašit, aby přestalo podporovat Ukrajince a neposilovalo své vlastní obranné schopnosti, dodal šéf dánské kontrarozvědky. A ještě tady máme jednu informaci, a to, že Severoatlantická aliance a Evropská unie jsou díky ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, který rozpoutal válku proti Ukrajině, jednotnější a odhodlanější. To řekl český prezident Petr Pavel v rozhovoru s televizí CNN. Rusko podle něj ve své válce není úspěšné a proto se uchyluje k nepřímým akcím v zemích podporujících Ukrajinu a zaměřuje se na měkké cíle. Ruská válka je podle Pavla teď v patové situaci. Další zprávy u nás uslyšíte o 17:30. Dnes budeme sledovat čísla. Český statistický úřad zveřejní údaje o průměrných mzdách za druhé čtvrtletí, pochopitelně i v Pardubickém kraji. Počasí. Venku docela hodně oblačnosti, teploty mezi 14 a 11 stupni Celsia. Přes den očekáváme i nadále oblačno, přehánky jenom výjimečně, množství srážek velmi malé, do 1 mm. Maximální teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr slabý, přes den mírný západní s rychlostí do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, přes den se vylepší na dobré až velmi dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tak tolik činasky, můj svět ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut po čtvrt na 6 ve čtvrtek 3. září. Tak my se do světa podíváme. Kuvajt se dnes ráno stal terčem iránského raketového a dronového útoku. Informuje o tom agentura AFP, ta připomněla několik výměn vzdušných úderů v posledních dnech mezi Spojenými státy a Íránem. Další zprávy u nás uslyšíte o 17:30. A teď se přeneseme do minulosti, a to o 185 let. 3. září v roce 1841 ve Stadích na Ústecku v severních Čechách slavnostně odhalili pomník Přemysla Oráče, tedy mýtického českého vládce a manžela kněžny Libuše. Přemysl Oráč se stal zakladatelem nejstarší české vládnoucí dynastie Přemyslovců, jak praví legenda. Tu děti sice ještě neznají, ale o zemědělcích určitě něco vědí. To aspoň zjistila redaktorka Tereza Brázdová. Poslouchejte.
1: Kdo je Přemysl Oráč?
2: Nevím.
3: Nevím.
1: Co dělá, když orá?
2: Třeba orá nějaký pole, kde mu vyroste to další a tam třeba bude nějaká kukuřice a má bejka a má takový jakoby malý jakoby vozíček a tam má takový kolečka dvě a takový špičatý hrábě, tím dělá takový ty kopečky.
3: Ne, přijede kombajn a posype to semínkama.
1: Proč se orá pole?
3: Aby tam rostla zelenina anebo oves,
4: aby si ochutnal.
3: No asi z pole se nemůže ochutnávat, Klaudy. Tam nasazil nějaký pán a to se nejdřív musí zeptat. A to jako nejde.
1: Proč ten Přemysl Oráč neměl traktor?
3: Protože dřív ještě asi traktory nebyly.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: A zprávy přináší Otaku Twirt.
5: Půl šesté.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Se začátkem školního roku se změnily jízdní řády pardubické MHD. Na některých trasách se zároveň zvýšila frekvence spojů, především v době začátku a konce školního vyučování. Největší novinkou je návrat většiny linek na trasu přes Labe v ulici Kapitána Bartoše, kde je už v provozu mostní provizorium. Plánovaná přestavba vytíženého kruhového objezdu v centru Holic nabere zpoždění, informuje o tom tamní radnice. Archeologové při přeložce sítí našli pozůstatky historické městské zástavby, která stála v trase křižovatky. V Ronově nad Doubravou připravují rozšíření knihovny. Město před časem odkoupilo sousední budovu, kterou chce nechat upravit. V nové části radnice počítá i s otevřením informačního centra. O rozpočtu na příští rok bude dnes jednat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se zástupci koaličních motoristů. Ti kritizují navrhovaný schodek 389 miliard. Premiérovi i ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO chtějí motoristé navrhnout konkrétní úspory. Tenisté Jiří Lehečka a Karolína Muchová jsou ve třetím kole US Open. Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola, ve kterém prohrála Karolína Plíšková. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dopravní omezení na silnici 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ve třetím kole tenisového US Open je aktuálně i Linda Nosková. Porazila Tajku Tararudiovou 6-4, 6-2. Duel ukončila celkově osmým esem.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak jsme si připomněli Karla Zicha ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 6:45 ve čtvrtek 3. září. Kolik času potřeboval herec Tadeáš Moravec na to, aby si zvykl na škole v Anglii, tak to uslyšíte po 13. hodině v pořadu Alex a host. Ukázka tady bude ještě do 6. hodiny. Teď se díváme do novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Dneska ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Studentské prostředí mu rozhodně není cizí, co by učitel společenských věd a angličtiny působí za katedrou Chrudimského gymnázia Josefa Resla od roku 2004. Teď ale čeká Daniela Ropa pořádná výzva. Do čela školy nastupuje po složitém období spojeném s odchodem dlouholeté ředitelky Kláry Jelinkové. Nové funkce, jak říká, se nebojí, správné slovo je respekt, podotkl 49-letý pedagog. Revoluci nechystá, slibuje ale otevřenější dveře ředitelny a lepší komunikaci. V rozhovoru pro Chrudimský deník promluvil taky o řešení šikany, větší spolupráci s městem anebo o tom, proč chce do maturit zapojit umělou inteligenci.
1: Sokolovna, náměstí, evangelický kostel anebo třeba prostory u zámku a labirintu. To jsou místa, která zítra a v sobotu bude hostit 25. brandýské mámení. Propojí hudbu, výtvarné umění, tvořivé dílny, filmové projekce a mluvené slovo. Své si najdou děti i dospělí. První den festivalu ovládne v evangelickém kostele folková legenda Vladimír Merta s Ondřejem Fenclem. V sobotu odpoledne se na náměstí představí herci a herečky Východu Českého divadla Pardubice. Ti pozvou na průlet muzikálovým světem. Krajina Ro připraví žánrové pestré ozvěny Jablkoně a Honza Křiček Band. Poté večer připomene další hudební osobnost a Radima Hladíka, informuje Mladá fronta Dnes.
0: Královéhradecký kraj dokončil v Hronově rekonstrukci rodinného domu, který bude sloužit jako chráněné bydlení. Objekt nabídne celkem 5 lůžek ve 3 samostatných bytových jednotkách a zázemí pro pracovníky sociální služby. Celkové náklady jsou 16 milionů korun. To uvádí deník Právo na stránce pro severovýchodní Čechy.

0: Do Brandýsa nad Orlicí jsme se podívali před chvílí při čtení z dnešních novin. Mluvili jsme o 25. brandýském mámení, které bude zítra taky v sobotu. Vy jste o tom slyšeli v našem vysílání od hosta, kterým byl Jaroslav Hubený, člen spolku Brandýs ve světě. Rozhovor s ním máme na webu pardubice.rozhlas.cz, tak si ho můžete i zpětně poslechnout. A mimochodem právě dnes se slavnostně otevírá nová expozice věnovaná Janu Amosi Komenskému. I o tom jsme mluvili. Otevírat se bude v budově radnice v 17 hodin. Láká tam město Brandýs nad Orlicí. A ještě můžeme doplnit, že návštěvníci se můžou těšit na moderně pojatou expozici, která přibližuje život a odkaz učitele národů i jeho vztah k Brandýsu. Expozice nabízí 3 tematické místnosti, interaktivní prvky a poutavé zpracování historického příběhu. Tak tolik Brandýs a pojďme o kousek vedle do Ústí nad Orlicí. V parku Kociánka bude dnes Světový den první pomoci mezi 9. a 13. hodinou. Ukázky z činnosti dobrovolných i profesionálních složek integrovaného záchranného systému. Akce doplněná o dny prevence a zdraví, měření krevního tlaku, taky saturace, procento kyslíku v krvi, krevního cukru, glykémie, prevence před respiračními chorobami a tak dále. Měření se provádí zdarma. A v Městském muzeu bude od 17 hodin výstava Velké ženy Pardubického kraje na prostranství před Hernichovou vilou, abychom byli úplně přesní. Následně bude otevřená až do 30. září. No a dnes tady bude vernisáž v těch 17 hodin. Počasí. Dnešek v Pardubickém kraji má být podle meteorologů oblačný, výjimečně se objeví přehánky, teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Tak. Lucie Bílá dospívala v 5.50 na vlnách Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 3. září. A co se stalo v tento den v historii? Tak třeba v roce 1882 na náměstí v Přelouči vysvětili novou školní budovu sloužící současně jako radnice. V roce 1906 byla zadaná stavba Pardubického divadla staviteli Josefu Dellerovi z Chrasti u Chrudimi, který stavbu ještě v tom roce zahájil. V roce 1979 to se 3. září slavnostně otevírala budova základní školy v Pardubicích na nábřeží závodu Míru. V roce 2001 na Masarykově náměstí v Pardubicích byla mega hockey show, na kterou odchovanec pardubického hokeje Milan Hejduk přivezl jako člen vítězného mužstva slavný Stanley Cup. Psal se rok 2003, když se v pardubické tehdejší duhové aréně otevírala síň slávy pardubického hokeje a ještě zmíníme rok 2007, 3. září v Pardubicích Čivicích otevřeli novou mateřskou školu. Další výročí dneška jsme si schovali do kalendária, tak poslouchejte i přibližně za 2 hodiny kolem 7:50, kdy tady bude právě naše kalendárium. A co uslyšíte odpoledne po 13. hodině, nabídneme pořad Alex a host, kam si moderátorka Alex Minářová pozvala herce Tadeáše Moravce. A řeč byla i o tom, jaké byly jeho začátky studia herectví v Anglii.
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že o tam tu odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, které byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od 2. ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Celý rozhovor s Tadeášem Moravcem si poslechněte po 13. hodině. Teď bude zpívat Petr Spálený o obyčejné ženě. Můžeš

že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Dopravní podnik města Pardubice mění jízdní řád 14 linek. Změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i zaměstnavatelé. Dánsko podle šéfa kontrarozvědky odhalilo plány na ruskou sabotáž. A dnešek bude oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Se začátkem školního roku se změnily jízdní řády pardubické MHD. Na některých trasách se zároveň zvýšila frekvence spojů, především v době začátku a konce školního vyučování. Největší novinkou je návrat většiny linek na trasu přes Labe v ulici Kapitána Bartoše, kde je už v provozu mostní provizorium. Znovu tam jezdí linky 2, 6 a 18 a taky noční linka 98. Změny se týkají celkem 14 linek.
2: Například linka číslo 9 do Sezemic teď využívá nově otevřenou část obchvatu, jinak jezdí také některé spoje do Tuněchod, Úhřetic nebo Starých Čívic. Vybrané trolejbusy linky 3 do Lázní Bohdaneč navíc pokračují až do nové zastávky u Mlýnů a obsluhují také zastávku na Pískách. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Do Safari parku Dvůr Králové přišlo letos o prázdninách 300 000 návštěvníků. Počet je srovnatelný se stejným obdobím loňského roku, kdy přišlo o 400 lidí méně. Podle mluvčího Michala Šťastného letos mířilo ale víc lidí do safari vlastním autem.
3: Přesun části návštěvníků do osobních aut lze přičítat tomu extrémně horkému létu, během kterého je zkrátka v klimatizovaném voze o něco příjemněji. Do pěšího areálu lákali například africké dny, a nebo naše poslední prázdninová akce Back to School, které se zúčastnilo na 7 000 dětí.
1: Odbory a zaměstnavatelé kritizují

0: lidi varovat.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové v dohrávce čtvrtého kola šance ligy prohráli na hřišti Zbrojovky Brno 0-1. Východu Češi tak prohráli po druhé v řadě a po druhé taky nevstřelili ani gól. Mluví o tom trenér David Horejš.
2: My jsme si tam nevytvořili žádnou vyloženější šanci, soupeř dobře bránil, my jsme sice měli tlak, ale bez nějaký větší touhy prostě jít za tím gólem, tam nám chyběla od těch hráčů. Větší odpovědnost tím něco udělat.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice 1/35 na úrovni Vysokomítského letiště. Dopravní nehoda se zraněním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: První zářijový víkend v roce 2026 už je na dohled, protože dnes je čtvrtek 3. a my se podíváme už za chvíli na to, kam byste se mohli vydat. O tom víkendu máme tady několik tipů na zajímavé akce i výstavy. Podíváme se taky na hodiny, ty ukazují 4 minuty po 6. a z muziky nabídneme Věru Špinarovou, skupinu Krištof, Michala Tučného a taky třeba Lounu Machálkovou. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a taky úspěšné probouzení do dnešního dne a ať se vám daří podle vašich plánů.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 4 minuty bude 6:45, je čtvrtek 3. září a posloucháte Český rozhlas Pardubice. Vláda v Moskvě uzavře Goetheho instituty v Rusku, řekl agentuře Interfax Lavrov. Jde o reakci na ohlášené uzavření ruského domu v Berlíně. Tak tuhle ministerskou informaci jsme vám hned předali ze servisu agentury ČTK. Další zprávy nabídneme o 6:30. A kam vyrazit o víkendu, tak s tím taky poradíme. Tipy na různé akce v našem kraji připravila Barbora Bláhová.
1: Od zítřka do neděle můžete zajít na chrudimské dožínky do klášterních zahrad. Připravená je přehlídka folklorních souborů z Česka i zahraničí i nabídka nejrůznějších dobrot. Akce začne zítra v 19 hodin koncertem zpěvačky Leny, po kterém bude následovat folklorní noc. A nebo můžete vyrazit do Brandýsa nad Orlicí, kde bude zítra a v sobotu brandýské mámení. Těšit se můžete na výstavu obrazů, projekci filmu, hudební i divadelní vystoupení, tvořivou dílnu i tanec. Dál se přesouváme na Pernštýnské a Komenského náměstí v Pardubicích, kde bude v sobotu Den Pardubického kraje. Od 11.30 si tam můžete přijít poslechnout různé koncerty, ochutnat regionální potraviny nebo se seznámit s prací složek integrovaného záchranného systému. A pro děti bude od 10 do 17 hodin připravená trasa od domu u Jonáše přes knihovní centrum u Vokolků na Příhrádku až na zámek Pardubice, kde si zkusí vyrobit ptáčky nebo pávy, papírové loutky koně i mince. No a u příležitosti Dne Pardubického kraje budete mít v sobotu také možnost zdarma navštívit památky v Litomyšli. Zamířit tak můžete do hlavní budovy Litomyšlského muzea, do rodného bytu Bedřicha Smetany i do portmonea. Další tip je na benefiční festival Choltický deštník, který bude v sobotu od 13 hodin na zámku v Cholticích. Uvidíte tam hudební pohádku Zlatovláska v podání klientů Centra denních služeb Další cesta a uslyšíte několik koncertů. V programu jsou také tvořivé dílny nebo výstava věnovaná výrobnímu družstvu Cyklos Choltice. A nesmíme zapomenout ani na pozvánku na Hornický den v Průmyslovém muzeu Mladějov. Návštěvníci se tam v sobotu od 10 hodin seznámí s hornickou tradicí místního regionu. Naplánované jsou prohlídky vnitřních expozic muzea, beseda s pamětníky v budově parní elektrárny i projížďky motorovým vlakem po úzkorozchodné dráze. No a ve Vysokém Mýtě budou městské slavnosti. Akci zahájí zítra v 19 hodin slavnostní koncert v Šemberově divadle. Až do neděle pak na náměstí Přemysla Otakara II. Uslyšíte různé koncerty. Těšit se můžete také na řemeslný jarmark i program pro nejmenší. A na závěr tip do Svitav, kde bude v sobotu slavnost dechových hudeb. Od 14 hodin na náměstí Míru uslyšíte 4 různé dechovky a uvidíte vystoupení mažoretek Marcipelky. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice,

0: Další z tipů je tady ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 3. září 7:15. V Pardubicích bude v galerii Artspace Nov na Pernštínském náměstí komentovaná prohlídka výstavy sochaře Jana Poše s názvem Archeologie světla a stínu. Začíná dnes v 18 hodin. Jinak výstava potrvá až do 12. září.
1: Počasí.
0: A jaké dnes bude počasí? Po ránu ještě jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačno a k večeru a večer až zataženo. Přeháňky budou jenom slabé a jenom ojedinělé. Teploty 21 až 24, v 1000 metrech na horách mezi 15 a 18 stupni Celsia. Vítr je teď slabý proměnlivý nebo je úplné bezvětří, přes den bude mírný s rychlostí do 25 km za hodinu.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností Šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Život je krásný, ale občas nastane nějaká komplikace třeba při nákupech, ale od toho tady máte spotřebitelského rádce Českého rozhlasu Pardubice Josefa Černého, tak mu můžete kdykoliv napsat na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Další díl spotřebitelského servisu nabízíme právě teď. Ptáte se tentokrát na důvody k reklamaci.
1: Paní Alice poslala tento dotaz. Z důvodu ceny jsem koupila malou levnou chladničku, do které se ale skoro nic nevejde. Je tam malý prostor, lahve se kácejí a tak dále. Ráda bych věděla, jestli to jsou vady, které je možno reklamovat. Paní posluchačko, to, co popisujete, nejsou bohužel vady, ale vlastnosti uvedeného výrobku a reklamovat je tedy nelze. Příště je potřeba si kupovaný výrobek lépe prohlédnout.

0: A po romantice jdeme na zprávy, které pro vás připravil Otagu Twirt. Hezké ráno, čtvrtek 3. září.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Litomyšl plánuje propojit město stezkami pro cyklisty, případně i pro pěší, s dalšími městskými částmi a okolními obcemi. Hotové a otevřené už jsou například cesty do části Nedošín nebo do blízkého Osíku. Další by měly vzniknout na ostatní strany. Akvapark v Moravské Třebové využívá k ohřevu vody energii ze slunce. Nové solární kolektory ohřívají nejen vodu v bazénech, ale taky ve sprchách. Modernizace systému stála město víc než 1 000 000 korun. 5 památek ve správě Národního památkového ústavu v Královéhradeckém kraji navštívilo letos v červenci a srpnu celkem 95,5 tisíce lidí. V meziročním srovnání návštěvnost stoupla o 5,6%. Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovalo o tom Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice, v Krnově budou pracovat třeba jako fyzioterapeuti nebo laboranti. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Pozor na vážnou dopravní nehodu na silnici 1/35 na úrovni Vysokomíckého letiště, nehoda osobního a nákladního auta. Silnice číslo 35 je v tomto úseku neprůjezdná, místo se objíždí přes Čpánov.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Hokejisté Pardubic vstoupí do nové sezóny extraligy s ještě hvězdnějším kádrem, než se kterým vyhráli titul. Velkou výzvou, ale i zábavou pro hráče bude hledání ideálního složení sestavy. Podrobně o tom budeme mluvit kolem 6. hodiny 50. minuty. Teď je 6.32, mezitím se podíváme taky do dnešních novin s datem 3. září 2026 a stihneme i muziku. Čeká nás Helena Vondráčková, Václav Neckář a teď taky Eláni. Pěkný poslech přejeme.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: A ze zahrady se jdeme podívat do novin, stavíme se i v lese. Číst budeme s Otou Gutwirtem 7 minut před 6:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Houbaři z Pardubického kraje už na začátku září hlásí čerstvé nálezy. Třeba na Svitavsku je zatím situace horší, přesto se podmínky postupně zlepšují. Největší šanci mají lidé ve vlhčích údolích, na zastíněných místech a ve vyšších polohách. Portál na houby.cz evidoval během posledních 7 dnů 10 příspěvků z Pardubického kraje. Lidé hlásili houby třeba z okolí Hoděšovic, Srchu, Seče nebo Ústí nad Orlicí. V Sušici pod Míčovem na Chrudimsku našla jedna z houbařek na konci srpna větší množství bedel. Další informace najdete v deníku.
0: Do výběrového řízení na pozici člena představenstva zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje se ve stanoveném termínu přihlásilo celkem 5 uchazečů. Lhůta pro podání přihlášek skončila v pondělí. Teď bude hodnocení uchazečů, včetně osobních pohovorů. U sousedů se tedy hledá ředitel holdingu a informuje o tom na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.
1: Ministr kultury za motoristy Otto Klempíř chtěl na konci prázdnin prosadit zásadní změnu toho, jak bude stát v příštích letech přistupovat ke kultuře. Jeho plány ale narazily, a to na odpor nejenom části kulturní scény. Pochybnosti vyvolali i uvnitř vlády, což se doneslo až k premiérovi Babišovi z hnutí ANO. Ten proto nakonec Klempířovu novou státní kulturní politiku z pondělního jednání kabinetu stáhl. Podle informací Hospodářských novin přitom nejde jenom o nedostatek času na jednání, jak to interpretuje Klempíř. Babiš kolem dokumentu znejistil a navíc nechce před blížícími se senátními a komunálními volbami rozpoutat konflikt s kulturní scénou.

0: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Pardubice ve čtvrtek 3. září, minutu před 6:45. Ve Slatiněnech ve Společenském domě v Tyršově ulici bude v 19 hodin 220. laskavý večer, tentokrát s Karlem Vepřkem. Písničkář Karel Vepřek představí zhudebněné básně významných autorů, jako jsou Ivan Martin Jirous, Bohuslav Rejnek, Pavel Kolmačka a další. Vstupenky je z důvodu omezené kapacity nezbytné rezervovat předem v infocentru Slatiněny. V ceně vstupného je pro návštěvníky zajištěné drobné pohoštění v podobě vína, čaje a kávy. Tak tedy v 19 hodin si můžete užít další laskavý večer ve Slatiněnech ve Společenském domě.
1: Počasí.
0: A než bude zpívat Valdemar Matuška Eldorado, tak pro vás máme informace o dnešním počasí v Pardubickém kraji. Ráno je jasné nebo skoro jasné, během dopoledne přibude mraků na oblačno, k večeru a večer má být až zataženo. Srážek bude velmi málo, maximálně do 1 mm, objeví se ojedinělé v podobě slabých přeháněk. Teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr je zatím po ránu slabý proměnlivý nebo je úplné bezvětří, přes den bude mírný západní s rychlostí do 25 km. Za hodinu. Rozptylové podmínky jsou proto teď mírně nepříznivé, přes den mají být dobré až velmi dobré.
1: O čem se mluví?
2: Jaká byla zatím letošní turistická sezóna v Pardubickém kraji? Zůstáváme v číslech stále na okraji návštěvnického zájmu? Jak se mění požadavky turistů a cestujících? A jaký je náš největší potenciál? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitelka destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková. Ve čtvrtek v 17:30.
1: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 6 hodin 50 minut, posloucháte Český rozhlas Pardubice ve čtvrtek 3. září roku 2026. Nový ročník hokejové ligy mistrů právě dnes začíná 6 zápasy, v nich se představí i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské regle, ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy. Žádnému z českých klubů se ještě nepodařilo ligu mistrů vyhrát. Ve finále byla Sparta v sezóně 2016-17 a taky Hradec Králové v sezóně 2019-2020. Poslední krok ale nezvládli. Pardubičtí by to rádi změnili, tak uvidíme, jestli jim to vyjde. Dnes můžete poprvé fandit v hale Dynama, jak jsme říkali, od 18 hodin. Jinak tým Pardubic to myslí taky velmi vážně s obhajobou domácího titulu v extralize. Do nové sezóny vstoupí už tak hvězdný kádr s dalšími posilami. Do extraligy se v jejich drezu vrací dva mistři světa a jeden aktuální držitel Stanleyova poháru. Reportér Petr Kadeřábek natáčel.
1: Jsou od toho velké očekávání, že jo? Já říkám, individuálně jsou to úžasní hráči, ale prostě to musí všechno zapadnout do toho týmového konceptu a to není vždycky jednoduchý, že jo? Když prostě těch dobrých hráčů je hodně, to neznamená, že to bude fungovat, že jo? Takže rozhodně to challenge je, nejenom pro nás, ale samozřejmě asi pro trenéry a prostě musíme najít každý ty správné role a ty plnit, jak nejlíp umíme, no? pak to bude fungovat.
2: Je přesvědčen Roman Červenka, který se v pardubické kabině nově potká s mistry světa Davidem Tomáškem a Matějem Stránským nebo vítězem Stanley Cupu Tomášem Noskem. Teď jde o to najít jim vhodná místa.
3: Přišla velká síla, zase další a těšíme se na to, jak to budeme dávat dohromady a jak bude ta chemie. V tom je ta zábava samozřejmě taky, nebo minimálně pro mě, protože posloucháme už, já nevím, 4 roky, že je nás moc hvězd v uvozovkách nahromadě a že to nemůže fungovat v šatně a takový. Zatím se to asi neprojevilo nebo nestalo se to.
2: Usmívá se další z tahounů Dynama Lukáš Sedlák. Aby se to v následující sezóně nestalo, musí hráči, kteří slavili titul, odložit svá ega a zabydlet se v nových rolích, které jim může příchod dalších hvězd herní systém přinést.
1: Ty role vlastně to spíše o tom, jako je přijmout, no. Jo, prostě je nás tam hodně, je možný, že nám všem spadne ice time a budeš mít trošku méně času na to se prosazovat, ale zase je tam vyrovnanost těch line a tak dále. Prostě rozhodně to challenge bude a já doufám a věřím, že to bude fungovat, nicméně ten tým na papíře ti úspěch jako nezaručuje.
2: Uvědomuje si Roman Červenka. Problém by to být neměl, alespoň podle slov, která před sezónou říká jedna z posil David Tomáš.
4: Hlavně, aby se to nějak sedlo a může to i nějakou dobu trvat, nemusí. Věřím, že všichni tři jsme hráči, kteří dokážou přijmout jakoukoliv roli, by se dalo říct a čas samozřejmě ukáže, ale mohlo by to být samozřejmě velmi dobrý, no.
2: Věří David Tomášek. První možnost vyzkoušet si souhru vězného týmu budou mít Pardubice nejprve v Lize mistrů a pak už v extralize. Ta pro Dynamo začne ve středu 16. září v derby s Hradcem Králové. Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: Audioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: 7 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice rozšíří svoz tříděného odpadu přímo od domů. Maďarsko chce zveřejnit jména tisíců komunistických agentů a informátorů. Tenistka Muchová je ve třetím kole US Open opět na kurtu, nezůstala ani hodinu. A dnešek bude oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice plánují další rozšíření systému třídění odpadu door to door, tedy svozu přímo od domů. Nově budou moci zdarma získat popelnici na papír nebo plasty taky obyvatele Jesničánek, Nových Jesenčan a Draškovic. Zájemci se mohou přihlásit na webu města nebo služeb města Pardubic. Svoz v těchto lokalitách by měl začít v říjnu.
4: Popelnice si můžou přihlášení zájemci vyzvednout 8.9. v Jesničánkách, 15.9. v Nových Jesenčanech a 22.9. v Draškovicích. Zapojení je dobrovolné. Po spuštění projektu se ale změní frekvence svozu komunálního odpadu z dosavadního jedenkrát týdně na jednou za 14 dní. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Aquapark v Moravské Třebové využívá k ohřevu vody energii ze slunce. Nové solární kolektory ohřívají nejen vodu v bazénech, ale taky ve sprchách. Modernizace systému stála město víc než 1 000 000 korun, říká mluvčí Lucie Krčmářová.
5: Vodní solární systém již dosáhl hranice své životnosti a díky výměně solárních kolektorů je možné nyní ohřívat vodu ve sprchách a šatnách čistě z obnovitelných zdrojů, a to podstatně efektivněji než dříve. Obnova systému proběhla tak, aby provoz aquaparku a komfort návštěvníků během letní sezóny nebyl nějak omezen.
2: Krajský soud v Brně projedná odvolání v případu úmrtí studenta na vojenském výcviku ve Vyškově. Proti rozhodnutí okresního soudu se odvolaly dvě zdravotnice, které letos v únoru dostaly podmínku. Podle soudu ale podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Odsouzené ženy s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Poukazují na systémová pochybení, chaos v řízení a špatné vybavení ošetřovny. Maďarská vláda chce odtajnit spisy komunistické tajemství.

0: zvládla v New Yorku vyhrát za méně než hodinu a znovu soupeřce nadělila Kanára. Britku Bulterovou porazila 6-1 a 6-0. Utkání pořadatelé na poslední chvíli přesunuli do arény Louise Armstronga. Obě hráčky tak neměly na přípravu moc času. Pokračuje Muchová.
1: Moc ne, popravdě. S tím, že já se tejpuju kotníky a tak dál, tak toho času bylo míň, ale na jednu stranu jsem byla fakt ráda, že nás přesunuli na ten kurt se střechou, protože s tím deštěm, ať už včera nebo dnes, je to takový nevyspytatelný a fakt čekat tady celý den, kdy člověk hrát, je nepříjemný, takže i to, že jsem tam neměla tolik času, tak jsem říkala, jo, chci určitě jít hrát na ten LA, aby jsme hráli ten zápas. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stále komplikace na silnici 1/35 na úrovni letiště Vysokého Mýta se stala vážná dopravní nehoda. Silnice je uzavřená, počítejte s tvorbou kolon z obou směrů.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Mrkneme se taky na něco příjemnějšího do muzejní zahrady ve Svitavách, která se tento týden proměnila v řezbářskou dílnu. Umělci z Česka i Polska tam sklad vytvářejí sochy na téma smysly. Některé z nich později doplní veřejný prostor ve městě. Právě za řezbáři se vypravíme za chvíli. Nabídneme i muziku, písničky, které nestárnou, Rangers neboli Plavci a Vysočina, taky třeba Cher, Petr Rezek a nebo Eva Farná, Boky jako skříň. Je krátce po 7. hodině čtvrtek 3. září.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým. Mám pro...

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte právě teď 4 minuty před 7:15, je čtvrtek 3. září a vydáme se do Svitav. Řezbáři z Česka i Polska tento týden proměňují tamní muzejní zahradu ve venkovní ateliér. Sklad vznikají rozměrné dřevěné sochy, tentokrát na téma smysly. Tradiční řezbářský memoriál nabízí hotová díla veřejnosti a stejně jako v minulých letech některá z nich později ozdobí veřejný prostor přímo ve městě. Za řezbáři se vydala reportérka Věra Pavlasová a zjišťovala, co všechno pod jejich rukama vzniká.
1: Jak vidíte, tak muzejní zahrada se letos opět po roce proměnila v ateliér, kde vznikají nové sochy, které budou umístěny v exteriérech města.
2: Muzejnice a pořadatelka řezbářského memoriálu Blanka Čuhelová, jaké je téma?
1: Letošní téma je smysly a když se podíváte, tak tady opravdu najdete v jednotlivých sochách jednotlivé smysly. Tamhle třeba, když se podíváte, tak to je hmat, čich, chuť, sluch. Prostě všechny ze smyslu najdete v těchto sochách.
2: Jak to poznám, jaký smysl před sebou vidím?
1: Musíte mít obrazotvornost, ale myslím si, že je to jasné. Támhle vidíte obrovskou kočku, kterou hladí po srsti veliká ruka, hmat. Kočička s pejskem vaří dort, chuť. Támhle jsou houby a to je zajímavý prvek, kde je vlastně, jsou ústa a ucho, které budou propojeny trubicí, takže návštěvníci, kteří pak navštíví Svitavy a podívají se tady na ty houby, které budou umístěny ve vodárenském lese, tak mohou do jedné sochy mluvit a v druhé uslyší reakci.
2: Sochu pod názvem Sluch vytváří Petr Štefan. Je složité dělat nějaké dílo na dané téma?
3: Vždycky něco přijde, vždycky se dá nějak realizovat.
2: Vy tady nejste poprvé, je letošní memoriál v něčem jiný než v těch předcházejících letech?
3: Já si myslím, že to drží fakt svůj úroveň a každý rok to prostě bývá bohatý jak na výrobu, tak i na kolegy, co vlastně se tady potkáváme, takže to je vlastně super akce.
2: Když si zájemci můžou ty sochy prohlédnout tady na vaší zahradě?
1: Ty sochy si samozřejmě mohou prohlížet v průběhu celého týdne. Když se přišel někdo podívat v pondělí, tak tady viděl klády obalené kůrou a dnes už z těchto klád vznikají krásné sochy. No a hotové sochy mohou návštěvníci zhlédnout v sobotu v 16 hodin, kdy jednotliví výtvarníci řezbáři předají tyto sochy starostovi města.
2: Letošní řezbářský memoriál je na muzejní zahradě už po 16. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, 8:15, čtvrtek 3. září. Už je vybraný nový tvůrce poháru pro slavný dostih Velká Pardubická. V soutěži, do které se zapojili výhradně české sklárny, zvítězil návrh mezinárodně oceňovaného designéra Lukáše Jabůrka. Trofej vznikne ve spolupráci se sklárnou a je to v Lindavě. Podoba poháru bude slavnostně představená právě dnes v Praze. Letošní 136. ročník Velké Pardubické je pak v plánu na 11. října. V České Třebové budou mít olympiádu seniorů na atletickém stadionu Skalka. Začátek je už v 10 hodin dopoledne registrací. Občerstvení zajištěné zúčastnice můžou seniori od 60 let. Z místa se dopoledne živě přihlásí náš regionální stopař. A ještě se můžeme dál podívat na jednu sportovní věc, kterou pro vás máme. Ta bude v pořadu Kdo umí, ten umí po 18. hodině. Tam vám představíme mladou mistryni České republiky v olympijském boxu Markétu Toynerovou. Počasí. Nejteplejší den tohoto týdne, tak to bude pátek neboli zítřek, po něm se v sobotu mírně ochladí a bude pršet, v neděli a dalších dnech pak bude znovu slunečno. Teploty budou zase stoupat, uvádí Český hydrometeorologický ústav. A dnes v Pardubickém kraji bude postupně velká oblačnost, srážek ale velmi málo, budou to jenom ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno bývá většinou dnes jasné nebo skoro jasné, ale během dopoledne přejdeme na oblačnou oblohu. A k večeru a večer má být až zataženo.
1: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
2: Český rozhlas Pardubice.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Bleskovka. A naopak začíná soutěž Českého rozhlasu Pardubice o nabíjecí kabel 4 v 1. Získat ho můžete právě teď 7 minut po čtvrt na 8. Marii Tomsovou u nás můžete slýchat pravidelně každou neděli. Její dlouholetý kamarád a kolega právě dnes slaví 74. narozeniny. Taky patřil do party televizních hlasatelů.
2: Skončil přímý přenos festivalu Děčínská kotva 1988, kterým vás provázel Pavel Kudrna. Na pořadu spolupracovali Jan Fischer, Jan Skarpíšek, inženýr Ivan Hájek, Vítězslav Romanov, přenosový vůz PV5 pod vedením Václava Vokouna, Jan Matyášek, Ivan Rybák, Jaroslav Kukrál, Jan Voženílek, Jiří Štembera, Eva Krušinová, František Karoch, Pavel Břoušek, Vladimír Tůma a režisér Adam Rezek.
1: A jak se jmenuje muž, který všechna jména říkal, tak to už je na vás. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Zopakujeme 726 46 48 48. Už je někdo na telefonu, tak pěkné ráno přejeme. Dobrý den.
3: Dobré ráno, pane Magy, abych vám počasit, že to pan Hemala.
1: Tak, špatný signál, ale slyšeli jsme pan Hemala. Moc vám gratulujeme, užijte si výhru a pěkný den, naslyšenou.
3: Vám také děkuji moc krát.
1: Tak spojení nebylo úplně nejlepší, to se omlouváme pochopitelně a chystáme zprávy na 7:30 za 6,5 minuty. Předtím ještě jedeme na Vysočinu.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Otaku Twirt přináší aktuální zprávy.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Se začátkem školního roku se změnily jízdní řády pardubické MHD. Na některých trasách se zároveň zvýšila frekvence spojů především v době začátku a konce školního vyučování. Plánovaná přestavba vytíženého kruhového objezdu v centru Holic nabere zpoždění, informuje o tom tamní radnice. Archeologové při přelužce sítí našli pozůstatky historické městské zástavby, která stála v trase křižovatky. V Rnově nad Doubravou připravují rozšíření knihovny. Město před časem odkoupilo sousední budovu, kterou chce nechat upravit. V nové části radnice počítá i s otevřením informačního centra. O rozpočtu na příští rok bude dnes jednat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se zástupci koaličních motoristů. Ti kritizují navrhovaný schodek 389 miliard korun. Tenisté Jiří Lhečka a Karolína Muchová jsou ve třetím kole US Open. Nikola Bartníková postoupila do druhého kola, ve kterém naopak prohrála Karolína Plíšková. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Stále pozor na silnici 1/35 u Vysokého Mýta, konkrétně u letiště, kde se stala vážná dopravní nehoda nákladního a osobního auta. Silnice je zavřená.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Z různých kvásků a přísad můžou vzniknout chlebové placky, dýňové smaženky a nebo dokonce langoše a koblihy. Řeč o tom bude v radioporadně po 11. hodině, kam dorazí Jana Berková.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hanu Zagorovou jsme si připomněli ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 3. září, 7 minut, zbývá do 7:45 a podíváme se taky do novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Po technicko-provozní odstávce se právě dnes znovu otevírá pardubické akvacentrum. Návštěvníci budou moct využít 25-metrový i 50-metrový bazén, fitness, wellness a taky letní pláž. Ta bude fungovat každý den od 11 do 19 hodin. K dispozici budou přihřívané venkovní bazény, protože hlavní letní sezóna už pomalu končí. Na své si přijdou taky zájemci o plavecké kurzy, které v akvacentru začnou v týdnu od pondělí 7. září. Návrat akvacentra do běžného provozu ale nebude úplný. Zóna 2 akva zůstává kvůli rekonstrukci zavřená, píše Pardubický deník.
1: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě získalo do svých sbírek mimořádně cenný soubor několika stovek filmových záznamů. Ty zachycují život ve městě od 50. let 20. století až do roku 2010. Vladimír Pidím muzeu svěřil pozůstalost po filmařích působících v závodním klubu Karosa i pozdější snímky vzniklé pod hlavičkou současného Trianglu. Snímky se budou postupně digitalizovat a představí se veřejnosti během tematických akcí, informuje Vysokomýtský muzejní postelion.
0: Hospitalizací dětí kvůli otravě drogami, léky anebo alkoholem za jediný rok přibylo o skoro 40%. Lékaři popisují taky případy, se kterými se dřív prakticky nesetkávali. Někteří dospívající podle nich po propuštění nemají kam jít, protože rodiče si je odmítají vzít domů. Popisují taky intoxikaci 13-letých dětí anebo těžké sebevražedné pokusy. Data z nemocnic ukazují, kde intoxikací přibývá nejvíc. Najdete je v deníku N.

0: Tak to bylo Japonsko a my se teď zaměříme na Rusko a Ukrajinu. Ruské letecké útoky dnes brzy ráno zranili v ukrajinském přístavu Oděsa 17 lidí, včetně 3 dětí, a poškodili 21-patrový obytný dům, napsal na sociální síti Telegram náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Terčem útoků se podle agentury Reuters stala taky metropole Kyjev, a to bylo už včera večer. Situaci dál sledujeme a chystáme i zprávy na 8. hodinu. Posloucháte Český rozhlas Pardubice ve čtvrtek 3. září, minutu před 7:45.
1: Počasí.
0: A teď s meteorology zmapujeme situaci v počasí. Noc na dnešek přinesla docela dost oblačnosti, bylo oblačno až zataženo. Přeháňky byly výjimečně na horách, teploty nejčastěji mezi 14 a 11 stupni Celsia. Jaké bude počasí přes den, to už nám řekne Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaká změna proti minulým dnům, nebo ani ne?
2: Tak bude víc oblačnosti a přece jenom ty teploty budou tak většinou odpoledne kolem těch 24 stupňů, takže takové je celkem relativně příjemné pozdní léto. No a více jak to vypadá, někdy až k večer a večer bude ještě oblačnost přibývat a jak to vypadá, mohla by se obět i udělala slabá přeháňka. Vítr teď ještě ráno bude fukat slabý, proměnlivý do 3 metrů, postupně bude zesilovat na mírný západní od 2 do 6 metrů. V noci bude více oblačnost zatažená, hlavně v oblasti hor by se objevila se nějaká oddělená přehánka nebo slabý dešť. Ty úhrny budou hodně slabé, no a teploty by klesly díky oblačnosti na 18 až 15 stupňů. A zítra po ránu oblačnost zataženo a hlavně zase po ránu v oblasti hor ojedinělé slabunký déšť, úhrny jak do milimetru. No a během odpoledne začne od jeho západ oblačnost postupně ubývat až na polojasno.
0: A zítra to bude nejteplejší den v tomto týdnu, je to tak?
2: Zatím tak vypadá, teploty by se mohly dostat v Polabí až k 28, na vlastně území to bude jak 25 až 26 stupňů a vítr nám bude foukat od západu od 3 do 7 metrů.
0: A co o víkendu, jaké tam máme čekat počasí?
2: No, sobota nezačne zase tak moc slunečně, začne přes nás přicházet studená fronta. Ta půjde od severu směrem na jihovýchod, takže v noci a ráno ještě bude zataženo až oblačno a na větším území se budou objevat přeháňky, které budou přicházet do deště. Hlavně na horách by se mohla objevit i bouřka. No a během dopoledne začnou srážky ustávat a oblačnost se bude začne pomalinku protrhávat až na odpolední polojasno. Teploty po ránu budou 17 až 13 stupňů, odpoledne 23 a vítr bude foukat slabý západní do 4 metrů a za frontou se začne stáčet na severozápad 3 až 7 metrů, večer potom bude slábnout. No a srážek bude víc, tam to vypadá až místy do 10 mm. Neděle to už bude asi lepší, jasno až polojasno a po ránu se díky těm sobotním srážkám objeví i mlhy. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, bude to chladnější oproti sobotě díky malé oblačnosti a teploty 19 až 23 stupňů, i když díky sluníčku to pocituje, bude podstatně lepší. No a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů.
0: Tak moc děkujeme za podrobnou předpověď počasí do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. To byl pan Tomáš Popelka, přejeme pěkný čtvrtek a naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Tadeáš Moravec.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: láska.
1: Yes, we can.
0: Čtvrtek 3. září. Svátek mají dneska Bronislav, Branimír, Branimíra, Branislav, Branislava, Bratislava, Bronislava, tak všechno nejlepší. Pěkný den přeje Petr Jungmann. 5. nejmenší stát světa, San Marino, vznikl v roce 301. To je rovných 1725 let. Legendárním zakladatelem je svatý Marinus, kamení, který pracoval v Rimini a byl křesťanem. Pomník Přemysla Oráče byl slavnostně odhalen na královském poli u Stadic na Ústecku v roce 1841. Smrtící plyn cyklon B poprvé vyzkoušeli nacisté na lidech před 85 lety v roce 1941 ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Prvními oběťmi se stalo 600 ruských zajatců. Americká Coca-Cola se v Československu ve Frutě Brno začala vyrábět před 55 lety v roce 1971. V hlubinném dole Pluto v Louce u Litvínova vybuchl před 45 lety v roce 1981 uhelný prach. V tom okamžiku bylo v dole 105 lidí, jen 40 explozi a následky přežilo. Byla to jedna z největších důlních katastrof ve střední Evropě. Výroba nového vozu Škoda Octavia byla ve Škodě Mladá Boleslav slavnostně zahájena před 30 lety v roce 1996. Nový závod otevřel prezident Václav Havel. Biker Jaroslav Kulhavý se stal před 15 lety jako první český jezdec mistrem světa v cross country horských kol. 75 má dneska spisovatel, rodák z Kyjova, Zdeněk Zapletal. Já přeju pěkný den.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

vagóny, a Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovariová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Kvůli archeologickému nálezu se zpozdí přestavba okružní křižovatky v Holicích. Provozovatelé dětských táborů dostali v Královéhradeckém kraji od hygieniků za celé léto 4 pokuty. Vládní motoristé se sejdou s premiérem Babišem, vadí deficit rozpočtu na příští rok. A dnešek bude nejprve slunečný, později bude přibývat oblačnosti, teploty až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Plánovaná přestavba vytíženého kruhového objezdu v centru Holic nabere zpoždění, informuje o tom tamní radnice. Archeologové při přeložce sítí našli pozůstatky historické městské zástavby, která stála v trase křižovatky. Objev si podle města vyžádá detailnější průzkum.
4: Archeologové v prostoru kruhového objezdu u budovy městského úřadu zachytili pozůstatky domů, nejspíš z doby před rokem 1775. Kvůli dalšímu zkoumání naleziště ale musí silničáři zahájení stavebních prací odsunout na pozdější termín. Podle informací města nejde vyloučit, že se nový objezd začne stavět až příští rok. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Hygienici zkontrolovali během letních prázdnin v Královéhradeckém kraji skoro 140 táborů nebo stravovacích zařízení, která dodávala dětem obědy. Uloženy 4 pokuty v celkové výši 14 000. Další závady vyřešili organizátoři táboru na místě. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí byla situace na táborech většinou v pořádku.
5: Při kontrolách jsme monitorovali také pestrost jídelníčků a vzdělávali organizátory v oblasti zásad správné výživy. I letošní rok potvrdil, že situace na zotavovacích akcích pro děti je z dlouhodobého hlediska velice dobrá a většina organizátorů přistupuje ke zdraví a bezpečnosti dětí zodpovědně.
3: Zástupci motoristů budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vadí jim výše deficitu, který má dosáhnout výše 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétními návrhy úspor.
6: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také se třeba podívat, také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
3: Cenu Rudolfa Metka dnes převezmou dva novináři Českého rozhlasu. Konkrétně šéfredaktor stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Ocenění uděluje Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice letos už po 18. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deník berlínské to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve slunečno, později oblačno až zataženo,

0: Na silnici 1/35 na úrovni vysokomického letiště, nehoda osobního a nákladního auta, silnice je zavřená a znovu vysoké mýto, silnice 357, další nehoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A jdeme za dopravou do Pardubic, za tou městskou hromadnou. Cestující právě v pardubické MHD jezdí od úterý podle nového školního jízdního řádu. Zároveň musí počítat s dalšími změnami, které se týkají celkem 14 linek. Podrobnosti přineseme za malou chvíli. Teď je krátce po 8. hodině čtvrtek 3. září, taky nás čeká Meky Žbirka, Tajný sen, Iveta Bartošová o lásce, Michal David, největší z nálezů a ztrát, Beatles budou a taky skupina Buty, takže velmi nabitý hudební program.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Čtvrtek 3. září společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice, za 4 minuty bude 8:45. S novým školním rokem se mění i jízdní řády pardubické městské dopravy. Některé linky posílí hlavně v časech, kdy školáci ráno míří do lavic a odpoledne zase domů. Změny ale souvisejí taky s dalšími úpravami dopravy ve městě. Co všechno se tedy od tohoto týdne změnilo, to už shrne reportérka Šárka Rusnáková. Šárko, zdravíme, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jaká je největší změna pro cestující pardubickou MHD?
1: Ta je zároveň příjemná. Lidé se lépe dostanou od hlavního vlakového nádraží a autobusového terminálu do Polabin, Trnové a Ohrazenic a také samozřejmě zpět. Umožnilo to zprovoznění mostního provizoria přes Labe v ulici Kapitána Bartoše. Po starém mostě, který je ve špatném stavu, dosud jezdili jen menší autobusy mezi nádražím a sídlištěm. Ty jsou teď zrušené a vrací se téměř celý původní provoz. Znovu tudy jezdí linky číslo 2, 6 a 18 a noční linka 98. Linka 7 ale nadále končí u hlavního nádraží a číslo 13 zůstává na objízdné trase přes Pělehradskou a Hradeckou ulici. Částečně ji nahradí výluková trolejbusová linka 21 ze zastávky Polabiny Sluneční přes hlavní nádraží do centra a stejnou trasou zpět.
0: A co o další linky?
1: Změny se týkají celkem 14 linek, proto bych cestující odkázala hlavně na stránky dopravního podniku www.dpmp.cz. Jen k těm nejdůležitějším změnám. Linka 9 do Sezemic pokračuje ze Spojila po nově otevřené části obchvatu a obslouží zastávky Sezemice Zámostí, Sezemice Havlíčkova, zastávku Sezemice Počapli a Chalupy kvůli uzavírce komunikace do 30. září neobslouží. Linka 12 do Tuněchod z důvodu stavebních prací obsluhuje i zastávky Tuněchody Kovárna v původní poloze a Tuněchody Kostel. Ranní spojení do Úhřetic zajišťuje ve dnech školního vyučování prodloužený spoj linky 28. Ranní spoj linky 29 začíná ve Starých Čívicích a ze zastávky Popkovice Hostinec bude pokračovat přes zastávku Popkovice škola dál po své trase.
0: A jsou v pardubické dopravě nějaké opravdové novinky, pokud jde o MHD?
1: Ano, pro cestující do Lázní Bohdaneč vybrané spoje trolejbusové linky 13 jsou v pracovní dny i o víkendech prodloužené do nové zastávky Lázně Bohdaneč u Mlýnu. V obou směrech obsluhují také zastávku Lázně Bohdaneč na Pískách.
0: Tolik tedy informace z pardubické městské hromadné dopravy a reportérka Šárka Rusnáková. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 3. září, 8:58 a dnešek bude podle meteorologů většinou ve znamení velké oblačnosti. Teď ještě po ránu jasno nebo skoro jasno, ale během dopoledne má být oblačno a k večeru a večer až zataženo. Přeháňky budou jenom slabé a jenom ojedinělé. Teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. U tenisty Jiřího Lehečky se po postupu do třetího kola US Open mísila radost s lehkou obavou o zdraví. 18. nasazený hráč si během utkání s Britem Samuelem, který vyhrál ve třech setech, narazil při pádu loket. Během rozhovoru s českými novináři si přál, aby byl do dalšího duelu fit. V něm čeká bývalá světová trojka a dvojnásobný grandslamový finalista Řek Stefanos Tsitsipas. O pohybu, o sportu budeme mluvit taky v našem dopolední, a to z pohledu seniorů. Jitka Slezáková řekne víc. Pěkné ráno.
2: No, měla bych možná zaspívat zhluboka dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit, protože právě v rytmu této písně začíná v České Třebové na atletickém stadionu Skalka olympiáda seniorů a my tam máme našeho kolegu nebo naší kolegyni Terezu Brázdovou, která to zmapuje, tu olympiádu. Přihlásí se nám jak po 9. hodině, tak po 10. dopolední.
1: Tak už nahlížíme do našeho dopoledního programu. Co ještě dalšího tam bude?
2: V Babských Radách si řekneme jak na štrůdl, aby se povedl. No a budeme pokračovat s kváskovou kuchařkou v našem povídání, které jsme načali na začátku prázdnin. Budeme si povídat o tom, co všechno se dá z kvásku vytvořit v kuchyni a nebude to rozhodně jenom o chlebu.
1: Případné dotazy zase sbíráme na naší e-mailové adrese studio.pardubice@rozhlas.cz. Budete moci i volat do studia, do radioporadny po 11. hodině, ale Jitka Slezáková to bude vysílat už po 9.
2: Je to přesně tak, nalaďte si nás, přejeme vám krásné ráno a pohodový den.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice. Sní.

0: Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
1: Před námi jsou další zprávy s Otou Gutwirtem. Hezké ráno. Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Litomyšl plánuje propojit město s stezkami pro cyklisty, případně i pro pěší, s dalšími městskými částmi a okolními obcemi. Hotové a otevřené už jsou například cesty do části Nedošín nebo do blízkého Osíku. Další by měly vzniknout na ostatní strany. Akvapark v Moravské Třebové využívá k ohřevu vody energii ze slunce. Nové solární kolektory ohřívají nejen vodu v bazénech, ale taky ve sprchách. Modernizace systému stála město víc než 1 000 000 korun. 5 památek ve správě Národního památkového ústavu v Královéhradeckém kraji navštívilo letos v červenci a srpnu 95,5 tisíce lidí. V meziročním srovnání návštěvnost stoupla o 5,6%. Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů, informovala o tom Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice, v Krnově budou pracovat například na fyzioterapii nebo jako laboranti. Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve slunečno, později oblačno, výjimečně se mohou objevit i přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Stále pozor na došetřování vážné dopravní nehody, která se stala u letiště u Vysokého Mýta na silnici 1/35. Teď velmi dlouhá kolona, která zasahuje od Vysokého Mýta prakticky až do Litomyšle.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A jdeme za kulturou. Chlotický deštník se znovu rozevírá tuto sobotu. Do programu benefičního festivalu nahlédneme za chvíli s naším dnešním hostem. Jsou 2 minuty po 8:30, čtvrtek 3. září. Hrát vám budeme olympiky ptáka Rosomáka, teď taky Petra Muka.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 7 minut zbývá do 8:45, je čtvrtek 3. září a my teď přivítáme dnešního hosta. Přichází za námi Lenka Brošková jako organizátorka Choltického deštníku benefičního festivalu. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Já také vítám všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice a přeji hezký den.
0: Tak vy už to máte 14. ročník?
1: Ano.
0: Někde se objevilo i 13., ale to by bylo v případě, že bychom nepočítali ten první.
1: Tak nějak jsem to teď vysvětlovala.
0: To je skutečně 14. ročník. Co vás přivedlo k té myšlence udělat tento festival před těmi lety?
1: Před těmi lety my jsme hráli divadlo Járy Cimrmana s povolením pana Svěráka a vlastně nechtěli jsme jenom tak zahrát to divadlo, chtěli jsme prostě něco třeba tomu parapleti, anebo se nějak odvděčit. Takže jsme udělali takový festival, kde jsme dávali příležitost sem začínajícím kapelám, regionálním produktům a různým tvořením v podstatě tady z regionu. A výsledek, nebo řeknu, to benefici jsme směřovali na Centrum Paraple. Po letech jsme založili v Cholticích Centrum denních služeb Další cesta, který se stará o tělesně a mentálně postižené občany a ten výtěžek jsme začali vlastně směřovat na toto centrum.
0: Když se řekne Choltický deštník, co si vybavíte vy osobně jako organizátorka po těch letech, co je na něm pro vás nejdůležitější?
1: Aby bylo počasí. Nejdřív měsíc, aby přišli lidi, potom aby přišlo počasí, aby se sehnali peníze, aby to všechno vyšlo, prostě spoustu práce, spoustu starostí a každý rok je to ten poslední. Už minimálně 10 let je to ten poslední.
0: Jasně. Letos bude mít jednu z výrazných rolí na festivalu Zlatovláska, protože jste připravili Zlatovlásku v podání právě klientů Další cesty. Jak se zrodilo tohle představení?
1: Tak my se snažíme s klienty vždycky něco připravit, ať už je to nějaký hudební představení, nebo hráli jsme Červenou karkulku. Velkou roli v tom hraje naše dobrovolnice Jana Benářová, učitelka z Lidové školy umění, která s náma chodí hrát. A ono to vypadá hrozně jednoduše, prostě 20 minut tam víceméně my jako asistenti budeme zpívat, ale ono s těma vozíčkama, ale herci jsou ty klienti, ne my.
0: Ta příprava si musí být poměrně náročná.
1: Tak je to, no, ale tak jako máme na to čas a těšíme se. A hlavně i ty klienti, ač jsou třeba handicapovaní, tak se těší a vnímají to hodně dobře, že jsou na tom pódiu a že jsou vlastně tam důležití.
0: Mají třeba i trochu trému, nebo se opravdu spíš těší?
1: To mají taky. Oni prožívají všechny emoce tak, jako je dovedeme prožívat my, akorát, že to třeba na nich úplně nevidíme.
0: Možná pro diváky to může být velmi silný, dojemný zážitek vidět nějaké takové představení. Máte zkušenost z posledních let, že to někoho i dojme?
1: Tak dojme. A já doufám, že to dojme hodně lidí, protože my hned začínáme. To znamená, že v jednu hodinu se začíná festival a my asi řeknu v 1:10 začínáme. Takže na dojmutí prosím přijďte hned na začátek.
0: Teď v sobotu máte už festival.
1: Tak ano, teď 5. září.
0: 5. září. Tak se můžeme podívat i na ty další body v programu. Je tam Tak hraj, Vojta Ano, Jan Budař, večer Good Season. Jak je těžké sestavit ten program, aby si tam každý našel něco svého?
1: No, tak jako je to těžký, no. Samozřejmě, že každou chvilku slýchám ze všech stran, ježiš, na tohle mi nepůjdem a tohle nás nezajímá, ale my chceme udělat multižánrový festival, jak říkáte, chceme, aby si tam každý našel něco svého a hlavně je to nekomerční festival, to znamená, není tam žádný velký rámus, není tam prostě, nejsou tam žádný komerční věci a tak podobně. To znamená, že kdo přijde na náš festival, tak může očekávat spíš takovou klidnou, poklidnější atmosféru, plnou domácího tvoření, plnou klidných kapel, i když samozřejmě taky třeba festival bude končit rockovou hudbou, ale měl by to být prostor klidu a setkávání.
0: Ano, chcete, aby tam lidé zůstali ideálně celé odpoledne, protože Jasně. jste nachystali i program pro děti, rugby dokonce.
1: Ano, víceméně to budou z Přelouče rugbyová skupina a oni tam představují pro ty děti, co tam dělá, jaký mají tréninky a tak dále. krále, jako ten program pro děti tam je taky. Já ještě k tomu programu, vy jste to řekl tak rychle, jestli můžu trošičku jako v rychlosti rozebrat. Tak hned po nás hraje liberecká skupina, tak hraje, já se na ně moc těším, protože hrajou autorskou tvorbu Zuzany Navarové a Zuzana se narodila tady nedaleko Hradci Králové a jsou fakt opravdu výborný. Potom máme Vojtáno, což je herec Vojtěch Závazký, teď úplně nevím, jestli jsem to řekla dobře, ale snad jo. A potom přivítáme herce Jana Budaře, tak to je taková špička a taková pomyslná třešinka na dortu je pardubická kapela Good Season, která nám v Choticích vystupuje opravdu hodně často, ale většinou vystupuje s francouzskými šanzony. Tak teď se můžeme těšit, že nám představí nějaký rockový repertoár, aby se ten festival pořádně zakončil.
0: Tak jsme nahlédli na Choltický deštník, na festival, který bude, ještě jednou to zopakujeme, už tuto sobotu 5. září a budeme ještě za chvíli pokračovat v našem rozhovoru. Ve studiu je za organizátory Lenka Brošková a než budeme pokračovat, tak přichází Drupy, takže pozdrav z Itálie. Vám všem přejeme pěkný čtvrtek.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, povídáme si o 14. ročníku benefičního festivalu Choltický deštník. Ten bude už v tomto týdnu, tedy v sobotu 5. září, a ve studiu zůstává za organizátory Lenka Brošková. Mimochodem, kolik vás vůbec je těch organizátorů?
1: Tak jako hlavně jsme tři a už jsme na to zvyklí, ale já musím opravdu poděkovat všem, kteří nám pomáhají, ať už finančně, tak pracovně, protože ono to poděkování je takový jedno slovo a člověk ho říká 200krát denně, takže už někdy mám pocit, že nemá váhu, ale jinak se to prostě říct nedá. Jinak se to říct nedá, že bez těch lidí, kteří nám pomáhají ze všech stran, tak se to prostě dělat nedá.
0: Uspořádat takovou akci v dnešní době není až tak jednoduché, protože akcí je plno kolem nás.
1: Tak.
0: Asi jich je víc, než jste začínali.
1: No to určitě. Určitě, když jsme, řeknu, před 14 lety začínali, tak jsem měla vždycky problém, aby nebyl jeden velký festival, který je pravidelně. Ale teď je každá obec. Ono je to na jednu stranu dobře, protože každá obec se snaží ty své občany zaujmout, aby byli v té obci, dělat pro ně programy, ale potom je i pro nás jakoby trošičku problém zaujmout ty lidi, aby na ten festival přišli.
0: Je to tedy festival benefiční, tak možná někoho napadne otázka, na koho se vůbec konkrétně přispívá?
1: Tak to už jsem tady říkala,
0: že
1: je to Centrum denních služeb Další cesta, které je v Cholticích postaveno, fungujeme 6 let a staráme se o občany s mentálním nebo fyzickým postižením.
0: Asi tou největší hvězdou v programu je taky už zmíněný Jan Budař, což je herec, režisér, hudebník, člověk mnoha profesí. Co pro vás nachystal pro Choltický deštník?
1: Tak, no, tohle asi úplně nemůžu zmiňovat, proč třeba tam pan Budař bude sám, ale protože tam bude sám, tak to bude nějaký komorní recitál, úplně přesně jsem ho neslyšela, neviděla, nechávám se překvapit a stejně tak věřím, že se nechají překvapit naši návštěvníci.
0: Taky jsme už zmiňovali, že tam zazní tvorba Zuzany Navarové v projektu Tak hraj. Čím vás konkrétně oslovil ten projekt? Proč jste se rozhodli, že bude součástí Choltického deštníku?
1: Tak písničky Zuzany Navarové mám moc ráda. Když jsme začínali festival, tak nám tam jezdili hrát kapela Volná formace náhodných známých ze Seče, který hráli taky Zuzanu Navarovou a měli docela úspěch, potom se rozpadli. A já jsem tuhle kapelu slyšela v Lázních a strašně moc mě zaujala, nejenom svýma písničkama, svým zpěvem, projevem, hlas Gabriely Nedvel, která v podstatě zpívá, tak je prostě úžasný. Ale i tím, že oni úzce spolupracují s maminkou Zuzany Navarové, které je 94 let a stále žije v Hradci Králové, mluví tam o životě, o tom, co Zuzana cítila ten život, jak ze života odcházela. A je to opravdu velice zajímavý program.
0: A pojďme ještě víc rozebrat doprovodný program, co tam jste nachystali.
1: A v doprovodném programu samozřejmě nemůže chybět kmen Triolobit. Je to skupina, která v Cholticích je už léta a stará se o spoustu dětí, vedou je k přírodě, vedou je k hrám, jezdí s nima na výlety, dělají tréninky, všechno možné a ty zajišťují veškerý program pro děti, takže určitě se děti nebudou nudit, je tam připravena uniková cesta, tradiční pečené bramborové placky, spoustu her, tvoření. Já musím i zmínit pro ty úplně nejmenší dvěloutkové pohádky od Strejdy Šumaře, tak si říká pan Josef Sedlák ze Svítkova, jezdí k nám taky už léta a pohádky začínají ve 2 hodiny a potom o 3:30, takže budou pro ty nejmenší tam dvakrát tato pohádka a spoustu stánků s regionálními produktem, jak jste říkal, už rugby Přelouč a na Malém zámku bude výstava výrobního družstva Cyklos Choltice, který je od začátku naším sponzorem. Takže moc děkuji Cyklosu Choltice a těším se, že se lidi i přijdou podívat na tu jejich výstavu. A musím zmínit samozřejmě sbor dobrovolných hasičů, který nám připravují občerstvení.
0: Tak tady Choltický deštník, 14. ročník, tuto sobotu 5. září a v našem studiu byla organizátorka Lenka Brošková. Díky moc za rozhovor, ať se to všechno povede.
1: Já vám taky děkuji a doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Pokud jsem zapomněla, tak se omlouvám. Ještě bych možná zmínila celého moderátora akce Kastelán, pan Lukáš Richtecký, určitě všem dobře známý.
0: Děkuji. Tak snad to kompletní. Naslyšenou.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dopravní podnik v Pardubicích mění jízdní řád 14 linek. V sobotu se v Česku ochladí a mělo by pršet. Potravinářská inspekce nařídila stáhnout z prodeje biokaši pro batolata, která obsahuje toxiny. A dnešek bude slunečný, později oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěr. Se začátkem školního roku se změnily jízdní řády pardubické MHD. Na některých trasách se zároveň zvýšila frekvence spojů, především v době začátku a konce školního vyučování. Největší novinkou je návrat většiny linek na trasu přes Labe v ulici Kapitána Bartoše, kde je už v provozu mostní provizorium. Znovu tam jezdí linky 2, 6, 18 a taky noční linka 98. Změny se týkají celkem 14 linek.
3: Například linka číslo 9 do Sezemic teď využívá nově otevřenou část obchvatu, jinak jezdí také některé spoje do Tuněchod, Úhřetic nebo Starých Čívic. Vybrané trolejbusy linky 3 do Lázní Bohdaneč navíc pokračují až do nové zastávky u Mlýnů a obsluhují také zastávku na Pískách. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Do Safari parku Dvůr Králové přišlo letos o prázdninách 300 tisíc návštěvníků. Počet je srovnatelný se stejným obdobím loňského roku, kdy přišlo o 400 lidí méně. Podle mluvčího Michala Šťastného letos mířilo ale víc lidí do safari vlastním autem.
4: Přesun části návštěvníků do osobních aut lze přičítat tomu extrémně horkému létu, během kterého je zkrátka v klimatizovaném voze o něco příjemněji. Do pěšího areálu lákali například africké dny a nebo naše poslední prázdninová akce Back to School, které se zúčastnilo na 7 000 dětí.
2: V Česku se o víkendu mírně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude většinou oblačno, srážky se objeví jen ojediněle. Zítra budou teploty 25 až 29 stupňů na jižní Moravě i 31. V sobotu se ale vyskytnou na většině území srážky a denní teploty budou jen do 23 stupňů. Od neděle se ale znovu začne oteplovat. Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature Promise. Podle inspekce výrobek obsahoval 7x víc aflatoxinů, než povoluje norma. Konkrétní závadnou šarži najdou lidé na webu inspekce. Sport. Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové prohráli v dohrávce čtvrtého kola na hřišti Zbrojovky Brno 0-1. V době utkání zveřejnila německá média informace, že do Hradce míří z Mönchengladbachu útočník Tomáš Čvančara. Takto na informaci reagoval trenér David Horejš.
5: Je to jedna z možností, prosím, řešíme pro se posílení toho týmu. Nám schází útočník. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Já jsem teď ještě mluvil s týmem, já jsem s někým nemluvil, takže nechci to komentovat ještě. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve slunečno, postupně oblačno, ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Stále pozor na uzavřenou silnici 1/35

0: Ve čtvrti Nová Cihelna ji chce do konce roku 2030 postavit podnikatel Petr Dědek a my známe podrobnosti. Ale ještě předtím zavítáme s naším regionálním stopařem v České Třebové nebo do České Třebové, kde už v 10 hodin začne olympiáda seniorů. Tak vám přejeme příjemný poslech i s našimi písničkami.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Zhluboka dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit. Takhle začíná známá písnička Boskovce a Wericha Holduj tanci pohybu. A právě dnes budou pohybu holdovat v České Třebové, kde na atletickém stadionu Skalka v 10 hodin dopoledne začne olympiáda seniorů. Máte chuť si poměřit své síly s ostatními? Za jakých podmínek? Tak to už by nám právě teď měla povědět Tereza Brázdová, která je přímo na místě. Terezo, přiblížíš nám akci. Hezký den.
2: Hezké dopoledne. Olympiádu seniorů pořádá Českotřebovský dům dětí a mládeže Kamarád ve spolupráci se spolkem Seniori České republiky. Jde vlastně už o tradiční akci, letos už šestý ročník.
1: A kdo se může olympiády účastnit?
2: Jsou to seniori od 60 let, ale i lidé mladší s handicapem, kterým to umožňuje jejich zdravotní stav, mají chuť si zasportovat a poměřit své síly. Hlavně tedy rukama. Nejedná se o klasické atletické disciplíny. Někomu možná jde o vavříny, někdo sem přišel s opačným úmyslem sdílet svoji radost z pohybu. Jak probíhá registrace, tak na to se zeptám Miloslavy Kroftové, předsedkyně krajské a místní organizace spolku Seniori. Hezké dopoledne.
3: Dobrý den, já bych vás teda i chtěla teda všechny pozdravit. Registrace probíhá tím, že vlastně se zapíšete, dostanete kartičku, vyberete si vlastně, která disciplína vám vyhovuje, tu si zasoutěžíte, pak přijdete zpátky k té prezenci, kde teda jako vlastně se to vyhodnotí a takhle vlastně probíhá všechno celý doplně.
2: Olympiáda vypukne ten start v 10 hodin, takže kdo nás teď v éteru poslouchá a měl by chuť přijet, ještě to stihne.
3: Ano, stihne to, protože vlastně oficiálně začíná v 10 hodin, ale probíhat to bude do 13 hodin, takže mohou přijít.
2: V kolika disciplínách se soutěží a jaké to jsou?
3: Soutěží se v 10 disciplínách, je to žebříčkový golf, kop na branku, lukostřelba, bodové kruhy, labyrint, lov rybiček, hod na kroužky, šipky, hod mincí do vědra a hod na koš.
2: Žebříčkový golf, tak to zní velmi tajemně.
3: Je to velmi tajemný, ale my jsme to viděli, když jezdíme i na sportovní hry do Svitu, do našeho partnerského města České Třebové. Je to vlastně by takový žebříček, dvě spojené kouličky a to se vlastně na to hází a podle na kterou vlastně, vlastně na to koutičku, na kterou se trefí, podle toho mají body.
2: My stojíme teď na stanovišti lukostřelby, jde o klasický velký luk, tak to bude pořádná fuška ho natáhnout. Ale na konci těch šípů jsou přísavky, takže ty krásně přilnou na ten terč.
3: Ano, je to z bezpečnostních důvodů taky, protože ty přísavky vlastně nikoho nezraní a jedná se vlastně o seniory, tak tu bezpečnost tady musíme dodržovat.
2: Jakou účast předpokládáte?
3: Účast bývá od těch 70 do 100 lidí a míváme i účast právě že ze Slovenska, ze Svitu, kam i my jezdíme každým rokem.
2: Takže mezinárodní účast. Ano. Máte nějaké skalní vytrvalce z minulých ročníků?
3: Máme. Ono se to opakuje, protože vlastně se na to celý rok těší, takže přesně oni chodí každý rok.
2: A medaile budou?
3: Budou, dostanou medaile, dostanou diplomy a jenom takovou krát, i nějaké takové ocenění, jako třeba bývají baťušky nebo i osušku, si odnesou domů.
2: Tak. Je to krásně v České Třebové, bude to prima akce.
1: No, slyším, že ty disciplíny jednotlivé, hned bych si je vyzkoušela, věřím, Teresko, že ty taky vyzkoušíš, řekneš, jaké to bude, ale hlavně za hodinu se uslyšíme znovu a to bys měla přizvat i nějaké sportovce, pokud nebudou zrovna na startu. Už teď se na to těšíme a děkujeme.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jak už jsme říkali před chvílí, stavební úřad povolil výstavbu multifunkční arény v Pardubicích. Největší hokejovou halu na světě chce v lokalitě Nová Cihelna postavit podnikatel a miliardář Petr Dědek. Součástí projektu je taky hotel nebo parkovací dům. Hotovo má být na konci roku 2030. Více nám už teď řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré dopoledne přeji.
1: Hezký den.
0: Kdy investor může začít stavět?
1: Stavební povolení musí nejdřív nabýt právní moci. Účastníci řízení se proti němu můžou odvolat, a to do 15 dnů od jeho oznámení. Teprve až když bude rozhodnutí pravomocné, může investor se stavbou začít. Zástupce investora Pavel Poulíček mi konkrétní termín zahájení výstavby neupřesnil. Jasněji mluví zatím jen o tom, kdyby měla být aréna dokončená.
2: Pokud vše půjde podle našich předpokladů, podle stanoveného harmonogramu a našich přání, tak by k otevření arény mohlo dojít ve čtvrtém čtvrtletí 2030.
0: Ještě před samotnou stavbou se musí investor vypořádat se starou skládkou na Nové Cihelně, je to tak?
1: Je to přesně tak, jak říkáš. Na pozemcích je stará skládka komunálního odpadu ze 70. a 80. let minulého století. Aby tam mohla aréna vzniknout, musí investor odpad odtěžit a skládku sanovat. Podle dřívějších odhadů investora je tam zhruba 500 000 tun odpadu a odhad ceny za jeho likvidaci byl více než 1 miliarda korun. Poulíčka jsem se ptala na to, jak odstraňování skládky pokračuje a jestli jsou nějaké komplikace, konkrétnější ale nebyl. Řekl pouze, že sanace probíhá. Právě náklady na odstranění skládky byly jedním ze sporných bodů při vyjednávání mezi investorem a městem. Nakonec se dohodli, že Pardubice sanaci platit nebudou a náklady ponese investor.
0: Můžeš připomenout, co dalšího plánovací smlouva mezi Pardubicemi a investorem městu zaručuje?
1: Město podle smlouvy nebude ani přispívat na provoz arény. Původně se přitom mluvilo i o částce 30 milionů korun ročně po dobu 20 let. Dohoda se zaměřila taky na otázku dopravy. Investor koupí od města pozemky na Hůrkách, kde má vybudovat parkovací dům a terminál MHD, a při velkých akcích se zavázal k tomu, že zajistí posílení veřejné dopravy. Obavy z dopravní zátěže totiž zaznívaly jak od místních obyvatel, tak od některých opozičních zastupitelů. Na závěr připomenu, že hala má mít při koncertech kapacitu až 25 tisíc diváků. Součástí areálu má být taky tréninková hala, hotel, parkovací dům nebo veřejný park.
0: No a celou situaci bude i nadále pečlivě sledovat naše reportérka Anna Svobodová. Díky a naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dobré dopoledne, stále přejeme pokud možno pohodové, 3. zářijové. Dnes ještě počasí jako vymalované, zítra už bude docela velké vedro, až 30 stupňů, jak jsme slyšeli, a v sobotu se ochladí na nějakých 23 a přijdou srážky, což samozřejmě lidé, kteří chystají nějaké ty akce venkovní, nekvitují, nicméně zemědělci ano. Pojďme se podívat na to, co je to četina. Nevynechala jsem š. Četina, k čemu se používá? Vysvětlí nám to právě teď jazykovědkyně Dagmar Maginco. Ještě připojím správný čas, je 9 hodin 32 minut.
1: Spadané suché jehličí se stále využívá při zahradničení, ale doby, kdy mělo vlastní pojmenování v téměř každém místním nářečí, jsou už pryč. Říkalo se mu třeba padanka, chmour, peručí nebo četina. Ta souvisela se starými slovanskými výrazy, které se užívaly proto, co je pevné, pichlavé a ježaté. Od srsti přes jehličí až po hřebíky. Ani četina tudíž neznamenala jen spadané jehličí, užívané jako stelivo nebo hnojivo. Říkalo se tak i chvojí nebo listu jehličnatých stromů, který je rovnošírý, tvrdý a přes zimu výdržný. Jak ho v půli 19. století popsal slovenský polyhistor Gustav Rojc.

0: Pamatuju si, už jako dítě jsem tuhle písničku poslouchala velmi pečlivě a hluboce jsem nesouhlasila s těmi slovy. Pojďme dále, co uslyšíme za chvíli. Od začátku školního roku hlídají některé přechody v Pardubicích u základních škol strážníci městské policie. Důvody jsou jasné a my si to připomeneme v dalším díle našeho dopoledního seriálu. To bude za chvíli, ale teď jsou tady babské rady. A dnes se budou hodit vám všem, kdo se chcete zdokonalit v pečení štrůdlu. Jarka Vykoupilová řekne, co zachrání těsto před tekoucí náplní a proč v něm nesmí chybět špetka soli.
1: Babské rady.
2: Patříte mezi milovníky štrůdlu? U ovocné náplně, která by mohla téct, je dobré rozválené těsto před plněním podsypat například strouhankou, instantní kaší nebo nastrouhanými sušenkami. Na zdravější verzi podcukrování vychladlého závinu můžete použít sušené obilné mléko, sušený slad nebo kokosovou mouku. Náplní štrůdlu existuje celá řada. Klasická jablečná nebo hrušková obsahuje 1 kilo na hrubo nastrouhaných jablek nebo hrušek, 2 hrsti rozinek, hrst vlašských ořechů nebo strouhaného kokosu, 1 lžíci mleté skořice a nezapomeňte vždy na špetku soli. Vyzkoušet můžete i slanou špenátovou náplň, 300 gramů špenátu, 3 stroužky česneku, 1 cibuli, olej, 3 lžíce zakysané smetany, sůl a 150 gramů rozdrobeného uzeného tofu. Plnit můžete i klasicky, mákem, švestkami nebo zelím s uzeným.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Od 1. září můžeme vidět před začátkem vyučování na přechodech nedaleko pardubických škol také strážníky městské policie. Ti pomáhají školákům bezpečně přecházet. Včera o tom byla řeč v našem dopoledním seriálu. Před časem se k ním přidávali také brigádníci. Většinou to byli lidé v seniorském věku, které teď město znovu hledá. Zatím si ale musí vystačit samotní zaměstnanci pardubické městské policie. Proč? Na to se v dalším díle našeho dopoledního seriálu zeptá Šárka Rusná. Mluvčího Jiřího Sejkory.
1: Je to taková ta část služby veřejnosti, se snažíme zejména v tom centru města dohlednout na to, aby tam jednak nám ty děti došly do školy v celku a jednak také trošičku připomenout těm řidičům, že v tomto čase lze očekávat právě ty chodce směřující do školy, kteří ne vždycky věnují úplně přesnou tu pozornost. To je taková služba pro obě strany.
0: Kolik přechodů hlídáte?
1: Počet přechodů se nám může lišit každý den. V zásadě nejčastěji je to pokryto v tom centru města, ale záleží samozřejmě na počtu hlídek. Kolik hlídek budeme mít k dispozici, tolik hlídek se tomu problému může věnovat, protože zároveň musíte ještě zachovat nějaký běžný provoz té městské policie, tak aby nějaká hlídka byla volná k dispozici pro potřeby dalšího.
2: Tak a kolik tedy škol takhle hlídáte, nebo přechodu obecně, aspoň přibližně plus minus?
1: Hlídáme takhle 4 až 5 přechodů denně. Záleží to samozřejmě na tom, kolik lidí v tu chvíli je ve službě, jakým způsobem je ten den zorganizován.
2: To znamená, že vlastně potřebujete hned 2 strážníky na 1 přechod. Co vlastně ta hlídka, která pomáhá těm školákům, zvládá ještě všechno sledovat v dopravě? Zvládá něco dalšího?
1: Zejména se strážníci soustředí na to, aby chodci bezpečně přešli, aby vozidla zvládli zastavit čas, aby řidiči věděli, co se po nich chce, což většinou problém není. Někdy jsme taky dělali takovou akci, že za hlídkou, která střeží přechod, pracuje ještě jeden strážník nebo celá hlídka a funguje tam jako filtr na cyklisty, protože zejména v okolí autobusové zastávky na 17. listopadu je poměrně velký pohyb chodců mezi 7:30 a 8:00 hodinou ráno a do toho se nám tam motají po chodníku cyklisté, kteří tam ale nemají co dělat. Takže v tuhle tu chvíli jsme taky používali takovou dvojí kontrolu, zároveň i na tom chodníku dohlížíme na to dodržování pravidel.
2: Jsou pardubické ulice pro školáky podle vás bezpečné?
1: Za nás asi můžeme říct, že ano, obecně to povědomí těch řidičů i těch rodičů o tom, že prostě teď v přelomem září začíná ta změna, kdy je potřeba trošičku upravit ten prázdninový režim, na to dávat si větší pozor, věnovat se tomu provozu na těch komunikacích, tak tohle to funguje. Snažíme se o to, aby aspoň ten příchod do té školy, kdy opravdu jako ten nápor je veliký, protože jednak část dětí jezdí hromadnou dopravou, část dětí přímo vozí ty rodiče, tak se snažíme prostě tlačit na to, aby ten prostor kolem té školy byl co nejbezpečnější místo.
2: Řada rodičů opravdu vozí téměř děti až k těm vchodům do školy, i tam, kde se to nemůže.
1: Ano, děje se to, snažíme se to těm některým rodičům také vysvětlovat, že tohle to není optimální řešení. Je prostě možné to vozidlo zastavit někde v blízkosti té školy, tam, kde je to možné, legální. A zbytek, samozřejmě dítě dokáže dojít pěšky, není opravdu některý v případech nutné, takže až přímo ke škole, kolikrát to není ani možné.
0: Zítra budeme v posledním díle seriálu na téma Bezpečně do školy mluvit o tom, jakých chyb se dopouštějí samotní řidiči a s čím by tedy školáci měli také počítat. Přejeme vám dobrý poslech Českého rozhlasu Pardubice.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice rozšíří svoz tříděného odpadu přímo od domů. Nově se zapojí taky Jesenčánky, Nové Jesenčany a Draškovice. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí vzrostla na necelých 52 tisíc. Premiér Babiš bude s motoristy jednat o výši rozpočtového schodku na příští rok a dnešek bude slunečný, později oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice plánují další rozšíření systému třídění odpadu door to door, tedy svozu přímo od domů. Nově budou moci zdarma získat popelnici na papír nebo plasty taky obyvatelé Jesničánek, Nových Jesenčan a Draškovic. Zájemci se mohou přihlásit na webu města nebo služeb města Pardubic. Svoz v těchto lokalitách by měl začít v říjnu.
2: Popelnice si můžou přihlášení zájemci vyzvednout 8.9. v Jesničánkách, 15.9. v Nových Jesenčanech a 22.9. v Draškovicích. Zapojení je dobrovolné. Po spuštění projektu se ale změní frekvence svozu komunálního odpadu z dosavadního jedenkrát týdně na jednou za 14 dní. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: V Ronovi nad Doubravou připravují rozšíření knihovny. Město před časem odkoupilo sousední budovu, kterou chce nechat upravit. V nové části radnice počítá i s otevřením informačního centra. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzda reálně rostla o 4%. Nejvíc si polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a v kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, naopak nejnižší jsou v Karlovarském kraji. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes sejde se zástupci vládních motoristů. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Motoristům se nelíbí navrhovaná výše schodku 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Premiér Babiš ale včera řekl, že si za rozpočtem stojí.
3: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic, máme zastavit přístroje vybavení.
0: Staveniště před sídlem technologice firmy Mnichově se v noci na dnešek stalo terčem žhářského útoku. Podle mluvčího zemského kriminálního úřadu policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Policie zadržela dva podezřelé Bulhary. Firma Role a Schwarz, na kterou útok zjevně mířil, dodává zboží i ozbrojeným silám. Škoda vznikla jen malá, informoval web bavorského rozhlasu BR24.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve slunečno, později oblačno. Výjimečně se mohou objevit přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nové nehody teď v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Stále pozor na možné došetřování dopravní nehody na silnici 35 na úrovni letiště u Vysokého Mýta. Zdržení a kolona na příjezdu do Litomyšle na 35 ve směru od Mýta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A my vám stále přejeme příjemné dopoledne, dobrý čas strávený i s Českým rozhlasem Pardubice. Jsme moc rádi, že posloucháte. Máme toho pro vás docela hodně a těch pozvánek na víkend. S nimi se opravdu roztrhl pytel, tak my je vám budeme postupně dávkovat. Tentokrát se zaměříme

do Sokolovny v obci Dolní Roveň. Koná se už teď o víkendu 5. až 6. září a bude to stát za to. Je to národní výstava, takže se tam sjedou jiřinkáři z celé republiky, možná i ze Slovenska. V sobotu to začíná o 9:30, končí v 17 hodin, v neděli od 10 do 16 a navíc se tam bude křtít nově vyšlechtěná jiřinka a ten křest provede Jaroslav Svěcený. Určitě i zahraje, bude to moc pěkné a bude to dopoledne v sobotu, takže jste tam všichni srdečně zváni. K vidění budou stovky odrůd jiřinek. Já se tam chci vypravit už v pátek, hned po vysílání, po obědě, abych pro vás získala ještě nějaké další informace, které si posléze budete moci poslechnout, pokud to tam nestihnete. Ale vřele doporučujeme. No a další pozvánka je na výlet vláčkem. Tu tady máme od Oldřicha Číška, jednatele Pardubického spolku historie železniční dopravy. Bude to tuto sobotu už poslední historická jízda motoráčkem z Pardubic do Hořic a okolí. Hurvínek z roku 1950 se vydá na výlet se zajížďkou do Ostroměře a zpět. Vlak vyjede v sobotu z Pardubic centra v 9:15, zastaví i na hlavním nádraží, taky v Rosicích, pak v Hradci Králové, tam odtud odjíždí v 10 hodin do Všestar, Hněvčevce a do Hořic. No a potom z Hořic si odskočí kdo bude chtít do Ostroměře a zase zpátky. On je to takové individuální, můžete jet třeba jenom kousek, ale rozhodně to bude zážitek pro celou rodinu i s dětmi, jenom vždycky pan Čížek říká pozor na kočárky, těch se tam moc nevejde. Tak si to hezky užijte.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: 10 hodin 15 minut a právě teď se vracíme do České Třebové. Na atletickém stadionu Skalka by už měla začít v těchto chvílích olympiáda seniorů. A my se teď mezi sportovce vydáváme s reportérkou Terezou Brázdovou. Terezo, ještě jednou pěkný den, tak jak to na místě vypadá?
2: Hezký den, je tu skutečně milá atmosféra na ploše atletického stadionu, už se pohybují desítky lidí, Česká Třebová je zalitá sluncem, ostatně jak mi řekli pořadatelé, tak vždycky počasí olympiádě přálo, letos je to už šestý ročník a já už jsem teď právě na jednom ze stanovišť, kde už za chvilku začnou ty disciplíny, čekáme na slavnostní zahájení olympiády a tady už se u žebříčkového golfu připravuje Mirka Červinková z České Třebové. Ano. Co je to za disciplínu? Hrála jste to někdy?
3: Hrála a dokonce jsem byla i úspěšná v Pardubicích. No, je to taková legrační zábava.
2: Oni jsou to spojené kuličky šňůrkou, vy musíte hodit a ano, oni se musí zamotat na tečku. Já jsem to před chvílí zkoušela. A teda není to žádná legrace?
3: No, někdy to není jednoduché, ale je to zábava. A jmenuje se to správně bolobal. Že, Lumire? Bolobal.
2: Já se, paní Mirko, dívám na vaši postavu, naprosto atletickou. Povězte mi nějaký recept na udržování kondice.
3: No tak především se hýbat, proto jsem tady. No a jinak mít přátelé, udržovat s nimi kontakt, mít dobrou náladu, koníčky a tak. A neřešit problémy, které nemůžu ovlivnit.
2: Lumír Jakubka přijel z Rybníku, vy tady nejste poprvé.
4: Ne, já tady poprvé nejsem, já jezdím pravidelně na sportovní hry, do Pardubic, do Šestky Třebový, do Svitav, je tam dobrá parta, pobavíme se, jsou tam mezi náma přátelé a výborná atmosféra.
2: Na co se nejvíc těšíte dneska tady?
4: No samozřejmě na ty přátelé, co tu máme, přijeli nám přátelé ze Svitu, kteří tady s náma soutěží, my jezdíme zase soutěžit k ním. No a že se pobavíme, bude zábava.
2: Tak přátelé ze Svitu jsou tu v červených tričkách s nápisem svého týmu, město Svit. Pokud se nemýlím, tak to je někde u Popradu?
5: Ano, je to okres Poprad pod Vysokými Tatrami.
2: Paní Anička je vedoucí týmu. Kolik vás sem přijelo?
5: Šest členů nás přišlo.
2: Tak a jezdíte sem za přáteli, za sportem? To asi půjde ruku v ruce.
5: Chodíme každý rok, ano, aj za přátelmi, za športem.
2: Na co se vy nejvíc těšíte z těch sportovních disciplín? V čem jste dobrá?
5: No, myslím si, že v hodě, v kope do branky.
2: No, trénujete v průběhu roku?
5: Ne, akurát s malým vnukom si zakopem.
2: Můžu vás poprosit o jméno?
6: Pavel.
2: Tak, pane Pavle, co vy? Bude to ten fotbal taky?
6: I fotbal. I ta lukostřelba může být. Prostě čo šťastie dá, to bude, hej.
2: Já jsem to říkala v minulé hodině, že ten luk nemá šípy, ale přísavky. Jasné. Vadí vám to?
6: Ne, vůbec. Prostě keď se prilepí, bude tam.
2: Tak a jaký máte sportovní ambice vy ze Svitu?
5: No, sportovní jako veľa, aby jsme byli čo nejlepší, aby jsme si na Slovensko odnesli nějakou medailu, aby se za nás nemuseli Svitovci hambiť.
2: Tak, to slyšíš, Jitko.
1: Já se tady usmívám, nevím, kterou disciplínu bych si vybrala, jestli ten bolobal, to by mě velmi zajímalo. Určitě nafotíš něco, uvidíme něco na sociálních sítích, jak to vypadá.
2: Určitě.
1: Budeme
2: určitě
1: se těšit.
2: Pokud to stihnu včas připravit, protože D35 byla ráno uzavřená, měla jsem problémy se sem dostat, ale všechno se povedlo, tak doufám, že se zpátky dostanu do Pardubic.
1: Výborně. Tak zdravíme všechny do České Třebové a sportu zdar.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Pojďme na chvíli do lesa. Smrk patří mezi nejčastěji pěstovanou dřevinu u nás. Jak řekl v reportáži lesník Pavel Starý, dnes sklízíme to, co naši předci zaseli. Poslechněte si rozhovor o tom, jak se smrky staly součástí našich lesů.
1: Je známo, že i tady v Polabí na vhodných stanovišti, kde ten smrk měl vodu, tak se přirozeně vyskytoval, takže naše představa, že smrk jenom v nějakých horských polohách, není úplně správná, ale v podstatě díky neblahému stavu lesů a snaze zvýšit produkci z lesa a některým ekonomickým teoriím, tak se smrk ve velkém začal zavádět a od konce 18. v průběhu 19. století se ty původní porosty, které mnohdy teda byly i velmi zdevastované, tak se nahrazovaly právě smrkem.
0: A to přetrvává i do dnešních dnů, že?
1: Dneska v podstatě my sklízíme ovoce práce našich předchůdců. Zároveň to, co jsem tady už někdy říkal, ty smrkové porosty jsou vysoce zranitelné, takže na jednu stranu ekonomicky jsou nesmírně zajímavé do okamžiku první kalamity, pak to může být velký hospodářský průšvih.
0: Ukazovala jsem vám fotku právě z těch Orlických hor, kde jsou převážně smrky a byla tam taková mítina, průzor bych řekla. A teď mezi těmi smrky se vysemenily tisíce malých smrčků a my jsme na to koukali, říkali jsem si, to není možné, aby takhle jeden vedle druhého. To skutečně takhle ze semínka je možné.
1: Ano, je to takhle možné.
0: Viděl jste to na fotce, takže můžete potvrdit.
1: Ano, viděl, to byly tak možná 3leté semenáčky. A smrk produkuje obrovské množství semen. Myslím, že na kilogram je asi 140 tisíc semen. A jeden strom určitě vyprodukuje minimálně 10 tisíc, možná 100 tisíc semen. A tohle všechno dopadá na povrch země a tam, kde jsou příhodné podmínky, což je právě třeba nějaký vyšší přísun světla nebo nějaké lehké poškození půdy, tak tam potom z těch semínek scházejí semenáčky a ten les se začne takhle obnovovat.
0: Ano, což je určitě příjemné pro vás, pro lesníky, ano, když to takhle může fungovat, takže dělat více takových těch mítin, aby to šlo tímto přirozeným
1: způsobem. My tomu odborně říkáme spíš prosvětlení. Mítina je nějaký souvislý pruh, který je vykácený, který je větší. Než to takhle, když se ten les pouze prosvětlí vhodným způsobem, tak se právě vytváří podmínky pro tu přirozenou obnovu. Netýká se to jenom smrku. Obzvlášť velmi silně tohle platí pro jedly, protože jedle je dřevina, která snáší i velké zastínění, větší než smrk, takže tyhle dvě dřeviny kolikrát rostou třeba i spolu tam, kde se společně vyskytují.
0: Ještě mnohem více informací najdete v naší radioporadně. Mluvili jsme spolu, ale už je to další dobu, měsíc, dva, možná i tři s Pavlem Starým, ale najdete to jistě na webu Českého rozhlasu Pardubice. No a co nabídneme dále? Písničku, kterou možná neznáte ještě tolik od Věry Špinárové, jmenuje se Grand Hotel u tří strun.

0: Věřte, nevěřte.
1: Tak jsme tu zase, jsme tady pro vás v 10 hodin 38 minut a máme v záloze ještě další knihu, která se jmenuje Zkuste to doma sami. Je to z kuchyně, spoustu zajímavých receptů, dokonce i na výrobu kvásku a mimochodem my budeme z kvásku vařit už za malou chvíli v radioporadně a na to já se velmi těším, na kváskovou kuchařku. Ale teď je tady naše soutěž, knížka z nakladatelství Kazda tady čeká na jednoho z vás, spoustu praktických receptů. A já se vrátím k těm pozvánkám. Tuto sobotu ožije taky Veselý kopec s programem Den z řemesly. Budou tam šikovní řemeslníci a lidoví výrobci. Potkáte tam koláře, truhláře, hračkáře, řezbáře, kováře, kamnáře, pilníkáře, hrnčířky, košíkářky, tkadleny, dokonce tam bude jedna kamenosochařka, dráteníci, tesaři, sekerníci, kartáčníci, pekaři a taky kožešníci. A tady u toho já se zastavím, u tohoto řemesla, protože v Hlinsku má kožešnictví obrovskou tradici a zrovna mi včera psal kožešník hlinecký Petr Hudec, že se těší na sobotu na Veselém kopci a on byl totiž dříve hlavním technologem závodu Kara Hlinsko a rukama mu prošla v 80. letech minulého století snad každá kožešina. Úspěchy slavila tato firma po celém světě. No a teď pozor, věřte, nevěřte, milí posluchači, já tvrdím, že v Kaře v Hlinsku dokonce zpracovávali kožešiny z krtků. Dostali z Maďarska obří dodávku, 1 000 000 krtčích kožíšků a vyráběli z nich kožichy. Na trhu měli velký úspěch. Mám pravdu nebo nemám? 726 46 48 48. Jdeme na to. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Honza od Hradce.
1: Dobrý den, pane Honzo.
2: Dobrý den. Je to tak blbý, až tomu věřím.
1: Ano. Z Maďarska dodávka 1 000 000 krtčích kožíšků a v Kaře Hlinsko, protože byli velice známí, šikovní, tak z nich vyráběli kožichy. Teď si to představuju, jak museli ty kožichy vypadat, no ale tak tenkrát to bylo velmi módní kožešina, dneska už ne, dneska už tohle řemeslo upadá. Takže věříte?
2: Věřím, ale myslím si, že to číslo bude možná trošku nadsazený, no ale věřím.
1: Dobře, tak jo, děkuju Honzo, moc zdravím směrem k Hradci, pohodový den.
2: Mějte se hezky, naschled.
1: Naschledanou. Další z posluchačů nebo posluchaček na lince, dobré dopoledne.
3: Dobrý den, tady je Jarka z Říkovic.
1: Moc vás zdravíme, paní Jarko.
3: Děkuju. A já vám taky věřím. Já si myslím, že jsem to někde slyšela nebo četla.
1: Jo, že by to takhle mohlo, takováhle kuriozita, že by mohlo. Jak vy jste na tom s kožešinami? Možná máte něco ještě po babičce nebo po mamince doma ve skříni.
3: Kdysi dávno jsme něco takového nosili. Hmm. Dokonce moje tchýně si přivezla ze západního Německa kožich z Perziánu.
1: No, tak to bylo něco. No,
3: to bylo něco. To bylo takový krásný měkoučký hladoučky.
1: Člověk si to pohladil. Teď už ne. I když kožešníci, jak mi říkal Petr Hudec, pořád ještě vyrábějí, mají zakázky, ale spíše jsou to takové ty vesty nebo takové ty bačkory, že jo, teplé. Takže to funguje. Dobře, tak děkuju, paní Jarko, za váš tip i za důvěru a pěkný den.
3: Děkuji, vám taky pěkný den, nashledanou.
1: No ještě třetí volající, uvidíme, jak ten se popasuje s tím dnešním tvrzením. Dobrý den.
4: Dobrý den, tak já se s tím taky nějak popasuju teda.
1: Ano.
4: Ale já si myslím, že vám nevěřím, protože já jsem jezdila, jsem bydlela doma do Kary, do Trutnova a neslyšela jsem to.
1: No jo, Trutnov, ale my mluvíme o Hlinsku, to je jiná káva. Tak jo, takže nevěříte tomu, že zpracovávali kožešiny z krtků a že skutečně z nich vyráběli kožichy, nezdá se vám to.
4: Dobře.
1: Tak jo, paní Evo, mějte se hezky, pohodový den a naschledanou. Můžete tipovat samozřejmě ještě i na našich e-mailech studio.pardubice@rozhlas.cz. Tvrdím, že v Kaře v Hlinsku zpracovávali kožešiny z krtků, dostali z Maďarska obří dodávku 1 000 000 krtčích kožíšků a vyráběli z nich kožichy ve velkém a měli úspěch.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

dnešní soutěži Věřte, nevěřte jsme pro vás měli i pozvánku na sobotu, kdy na Veselém kopci bude plno řemeslníků, mají tam program Den z řemesly a mimo jiné tam budou propagovat i kožešnické řemeslo, a to v Myslivně číslo popisné 10. Tam budou předvádět kožešníci z Hlinska svou práci a já jsem tady říkala, že v Kaře Hlinsko v 80. letech minulého století dostali takovou zakázku velmi neobvyklou zpracovat 1 000 000 krčích kožíšků a povedlo se to, vyráběli z nich kožichy. Většina z vás, a nebylo vás málo, tomu věřilo, všichni jste říkali, no to je tak hloupé, že tomu věříme. A pozor, dva posluchači si pamatovali povídání s panem Petrem Hudcem, ale už je to tedy drahnou dobu, co jsme na tohle téma zabrousili a on vyprávěl o tom, z jakých druhů kožešin se v Kaře Hlinsko vyrábělo. A paní Zdena na to pěkně navázala, ještě poslala e-mail a píše, můj manžel je z tohoto kraje a něco o tom kožešnictví vím. Takže tam zpracovávali norky, vačice, fretky, tchoře a další potvory, ale krtky ne. No je to přesně tak, že Petr Hudec vyprávěl tady takovou historku o tom, že dostali tu nabídku 1 000 000 krčích kožíšků a že je měli zpracovávat, ale nakonec se od toho ustoupilo. Od samotné realizace zpracování krčích kožíšků na kožichy se ustoupilo, takže to pravda není. A mám tady jenom pár lístečků se jmény vás, kdo jste nevěřili, dnes tedy bylo správné nevěřit. A jeden z vás získá knížku, zkuste to doma sami, z nakladatelství Kazda. Je to taková drobnost, ale třeba přispěje a vyhrává tentokrát Alena, která nám telefonovala už potom mimo éter. Aleno, gratulujeme. A myslím, že paní Alena taky byla mezi těmi, kteří si to pamatovali, takže si určitě zaslouží tuto knihu. Před námi další písnička, tentokrát v podání Michala Hrůzy. Vzpomínáme s radostí na náš pondělní koncert na nádvoří Pardubického zámku.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Kvůli archeologickému nálezu se zpozdí přestavba okružní křižovatky v Holicích. Moravsko-Třebovský akvapark využívá k ohřevu vody energii ze slunce. Soudce Pavel Šámal bude moct dál rozhodovat o kompetenční žalobě prezidenta Pavla. A dnešek bude slunečný, později oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Plánovaná přestavba vytíženého kruhového objezdu v centru Holic nabere zpoždění. Informuje o tom tamní radnice. Archeologové při přeložce sítí našli pozůstatky historické městské zástavby, která stála v trase křižovatky. Objev si podle města vyžádá detailnější průzkum.
2: Archeologové v prostoru kruhového objezdu u budovy městského úřadu zachytili pozůstatky domů, nejspíš z doby před rokem 1775. Kvůli dalšímu zkoumání naleziště ale musí silničáři zahájení stavebních prací odsunout na pozdější termín. Podle informací města nejde vyloučit, že se nový objezd začne stavět až příští rok. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Akvapark v Moravské Třebové využívá k ohřevu vody energii ze slunce. Nové solární kolektory ohřívají nejen vodu v bazénech, ale taky ve sprchách. Modernizace systému stála město víc než milion korun, říká mluvčí Lucie Krčmářová.
3: Původní solární systém již dosáhl hranice své životnosti a díky výměně solárních kolektorů je možné nyní ohřívat vodu ve sprchách a šatnách čistě z obnovitelných zdrojů, a to podstatně efektivněji než dříve. Obnova systému proběhla tak, aby provoz akvaparku a komfort návštěvníků během letní sezóny nebyl nějak omezen.
1: V Česku se o víkendu mírně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude většinou oblačno, srážky se objeví jen ojediněle. Zítra teploty vystoupí na 25 až 29, na jižní Moravě až na 31 stupňů. V sobotu se ale vyskytnou na většině území srážky. Denní teploty budou do 23, v neděli se začne postupně oteplovat a příští týden by znovu mohlo být až 30 stupňů. Pavel Šámal dál zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informoval o tom ústavní soud. Šámal tak může o kauze dál rozhodovat. Pavel se na ústavní soud obrátil v červnu kvůli svému nezařazení do delegace summitu NATO. Soud ještě v červnu vydal předběžné opatření, díky kterému Pavel do Ankary na summit odjel. Vyloučení Šámala z rozhodování navrhla vláda. Podle soudu ale není možné v žádném soudním řízení v Česku označit soudce za podjatého jen kvůli jeho postupu. O samotné kompetenční žalobě zatím ústavní soud nerozhodl. Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature Promise. Podle inspekce výrobek obsahoval 7x víc aflatoxinů, než povoluje norma. Konkrétní závadnou šarži najdou lidé na webu inspekce.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve slunečno, později bude přibývat oblaků až na oblačno místy i zataženo. Výjimečně se objeví přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: S komplikacemi stále počítejte na silnici 1/35 u letiště Vysoké Mýto, kde byla ráno vážná nehoda.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A my jedeme dále, je tady třetí hodina našeho dobrého dopoledne a Ta je ve znamení radioporadny. Každý všední den v tomto čase. Na začátku léta nás navštívila Jana Berková, která už 15 let peče, vaří a smaží z kvásku. Řeč byla o výrobě kváskového chleba. Už jsme se ale nestihli zeptat na další recepty, třeba na polévky, omáčky, smažené kváskové pokrmy. Tak právě na ty se zaměříme dnes. Víte, že z různých kvásků a přísad mohou vzniknout chlebové placky, dýňové smaženky, zelenina nebo ryby v těstíčku, bramboráky, languše, koblihy či jednoduché amolety. Poslouchejte.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: Kvásek je v současnosti členem už mnoha domácností. Když jste s ním kamarádi a pečete si chleba, tak si třeba říkáte, na co ještě by se ten kvásek dal použít. No a dnes nás přišla inspirovat už po druhé paní Jana Berková, kterou možná znáte pod jménem Kvásková kuchařka. Hezký den, vítejte u nás, Jano.
1: Dobré dopoledne.
0: Jsem moc ráda, že jste dorazila z Olomouce a že si můžeme popovídat na téma kvásek a co všechno se s ním dá vykouzlit. Ale nejdřív ze všeho bych moc ráda odpověděla na dotaz paní posluchačky Olgy, která se vrací ke kvásku jako takovému. Mohu přečíst dotaz?
1: Ano, ano.
0: Paní peče pravidelně už několik let kváskový pšenično-žitný a nebo žitný chléb a někdy kvásek zůstane, zkrátka zbyde navíc. Skoro vždycky asi, že jo? A teď paní se ptá, má se přidat do něj opět mouka a voda a nechat vzejít a příště použít, nebo je nutné do nové skleničky odebrat z nového vytvořeného rozkvasu a ten starý vyhodit? Informace jsou podle ní různé. Tak jak to je?
1: Ano, paní má pravdu, informací je spousta variant vedení kvásku a použití. Já vám to zjednoduším. Žádný kvásek se nemusí vyhazovat. Buď si připravíte jen tolik, kolik potřebujete a spotřebujete jej, nebo to, co zbyde troška, tak dáte přímo do toho těsta, rovnou spotřebujete a přepočítáte recept, aby byl chleba stejně velký do vaší ošatky nebo do formy. Pokud vám přece jen něco zbyde, tak z něj uděláte to, co si dnes budeme povídat.
0: Tak, nějakou jinou
1: dobrotu. Amolety nebo cokoliv.
0: Ano, ano.
1: A samozřejmě odeberme trošku kvásku, nakrmíme a uchováváme dál. Nebo můžeme usušit. Prostě
0: v lednici může být tak, i léta takový kvásek, když se s ním
1: i
0: pravidelně
1: léta,
0: pracuje.
1: I desetiletí.
0: Páň, jak ho máte dlouho vy?
1: Já mám 14letý kvásek.
0: No tak to je krásné, že jste ho nikdy nenechala vyhladovět natolik, že by kvásek přestal být kváskem.
1: Ne, ten nemůže zaniknout.
0: Aha. Vy už taky z kvásku pečete 15 let, možná více než 15 let, děláte různé besedy, jezdíte na jarmarky. Na těch jarmarcích jezdíte s hotovými výrobky nebo se svými knížkami, kterých je taky už požehnaně?
1: Já o sobě říkám, že jsem jako Kristus, že vám nedám rybu, nedám vám hotový chleba, ale já vás naučím, jak ten chleba si můžete připravit. Dostanete ode mě kvásek, informace, recepty, návody, poradím po telefonu, po mailu, aby každý byl samostatný a udělal si svůj chleba, jak chce. Slaný, velký, vypečený.
0: Jsou lidé, kteří nedají dopustit na ten svůj kváskový chleba, pořád opakují ten stejný recept. Co když už ale přestane tenhle recept vyhovovat, už je to začne nudit. Jak si můžeme obměnit ty recepty, aby to bylo pořád nové, zajímavé?
1: Obměňovat můžeme vlastně každou surovinu. Takže když začnu kváskem, nemusí být kvásek jen žitný. Klidně použijte pšeniční, špaldový, prostě z jakékoliv mouky. Pokud použijete třeba cizrnovou mouku nebo kukuřičnou, pohankovou, kvásek zní tedy,
0: ano,
1: tak chleba dostane zase jinou chuť, dostane živiny. Jedna maminka říkala, že její syn nechce jíst luštěniny, tak dává luštěninové mouky do těsta a tím vlastně tak propašuje tam.
0: A je to znát na té chuti trošku, jo, asi?
1: Trošku, ano, ano, ano.
0: Dobře, tak to je kvásek.
1: Takže kvásek
0: z různých muk.
1: Pak můžeme mouku, různým poměrem žitné a pšeničné se změní chuť, se změní střída, kůrka.
0: Jsou různá koření do toho taky, dá se
1: koření taky
0: experimentovat.
1: Taky. Spousta lidí nezná, já jsem taky neznala koření s názvem černucha, černý kmín.
0: Černucha.
1: A já ho dávám s italskýma bylinkama sušenýma, no a pak už se namáčím v olivovém oleji a představuji si, jak ležím někde na pláži u Řecku u moře.
0: To je hezké. No a co kdybychom chtěli udělat takový chlebový knedlík, kde to taky?
1: Chlebový knedlík, to už jsme zase v přípravě toho těsta. Je to zdravější, protože tam není ta karcinogenní kůrka zapečená, která vysušuje střeva. A těsto vlastně se připravuje stejné, jenom se napaří. Místo, jak když se paří knedlíky na pařáčku, tak se tam dá chlebové těsto a napaří. A časem ona ta kůrka oschne, takže to není prostě takové měkké stále. Ale je to parádní. Jsou lidi, kteří to milují a nikdo zas to nemá rád.
0: Slyším to úplně poprvé. Nikdy jsem nechutnala, takže nemůžu říct ano nebo ne, ale v každém případě je to zajímavé. Taky tento recept najdeme v jedné z vašich kuchařek. A my tam nahlédneme i za chvíli a zkusíme i něco usmažit, udělat si polévku s kváskou nebo něco sladkého.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme kváskovou kuchařku Janu Berkovou a povídáme si tady stále ještě o chlebu. My se od něj odpíchneme, ale přece jen potřebujeme ještě doplnit, když chceme nějakou změnu, chceme si vytvořit speciální náš trochu jiný kváskový chleba. Už jste tady říkala, jaké jsou možnosti, ale ještě jste je všechny nevyjmenovala. Co takový tuk do chleba, do těsta dává se? Může se dát?
1: Tuk se může dát, běžně lidé nedávají. Na kurze, když přidáváme trošku tuku, tak se lidi diví, je tuk do chleba, ale já mám vyzkoušeno, že s tím tukem je ta střída vláčnější, vydrží déle a ještě může ovonět chleba. Takže jakýkoliv tuk na pečení dávejte do chleba. Sledujte kouřový bod. Jo? Limituje to, nakolik se chleba může péct. Když bychom tam dali
0: nějaký rostlinný tuk, tak to asi by nebylo.
1: Máslo snese jenom 175 stupňů Celsia, takže to je maximální teplota, kdy můžeme péct
0: tak,
1: ten chleba.
0: Sádlo je taky dobré, že?
1: Sádlo je výborné, se škvarky, klidně.
0: Dobře, ale když budeme chtít něco zdravějšího, semínka?
1: Semínka jsou zdravá, jako mu to chutná.
0: To trávení.
1: Já si myslím, že můj názor je lepší je sníst holá semínka a potom holý chleba.
0: Než to mít ve chlebu.
1: Ale pokud, jako mě taky chutnají uvnitř, ale hlavně nedávejte nahoru, protože oni se vlastně upraží a potom někdo nemá
0: spálené.
1: Rád a škrabe to ve střevech. Takže.
0: A co zelenina, abychom třeba i trošku obměnili barvu chleba?
1: Zeleninu, teď je sezóna červené řepy, vyzkoušet udělat s troškou červené řepy těsto, má nádhernou barvu, přesně takovou, jakou máte dnes halenku, krásně do růžová. Je to zážitek dělat těsto z červené řepy. Potom ale až se upeče, tak už to není taková barva, už se zpeče do hněda.
0: My jsme tady měli v pondělí šéfkuchaře přes guláše a bavili jsme se, co patří do guláše. A bavili jsme se o alkoholu. Jak pak je to s chlebem? Patří nebo může se to zkusit dát tam frťana?
1: Může na chuť rum krásně voní. Teda do chleba ne, ale tak do těsta alkohol bych moc nedávala, protože to určitě má nějaký chemický složení, který brzdí ten kvásek, tak jak člověka. Vyzkoušela jsem to třeba na polské bábovce, kam přijde asi deci vodky. A pořád jsem čekala, pořád nekynula ta bábovka, tak si říkám, aha, kvásek se opil a tak nemůže
0: kynout. A nepracuje, co by dělal taky, jo? Takže na to pozor, dobře. No a teď jsme se už dostali tedy k tomu sladkému pečivu na plech, koláče, buchty, záviny, bábovky. Všechno, co připravujeme ze sody, z prášku do pečiva nebo z kvasnic, to nám dokáže nakypřit i kvásek?
1: Přesně tak.
0: Tak zkuste rozebrat nějaký recept nebo možnosti, jaké jsou, když už máme ten kvásek v lednici.
1: Ještě bych zmínila k tomu kvásku. Lidi si nedokáží představit, tam většina, že mají žitný kvásek a co teď? Takže založí znovu pšeniční kvásek a vedou
0: žitného
1: dva kvásky.
0: Ty buchty to není asi úplně, nebo ano?
1: Právě, že ano. Tam jde o ty bakterie kvásinky. Takže když já vezmu žitný kvásek, na cokoliv, co je na plechu, vůbec to nemá vliv. Tam jde vlastně jenom o ten lepek, takže na třeba na vánočku, na mazanec, kde je to těsto vyšší, aby lépe drželo, aby ten lepek držel ten tvar, tak tam vezmu trošku žitného kvásku, nakrmím ho pšeničnou špaldovou moukou a udělám si vlastně ten pšeniční kvásek, zadělám těsto, něco sladkého a pšeniční klidně zase hrnek, skleničku umyju. A zase vedu jen ten žitný kvásek. Není potřeba mít 150 kvásků z každé mouky.
0: Na každou buchtu nebo na každý pokrm nějaký jiný kvásek není potřeba. Když to jde jednoduše, tak proč to neudělat
1: jednoduše? Stačí jeden, jak jsme říkali posledně, kvásek jako muž, stačí jeden muž a nemusíte jich mít spoustu hospodařovat. Stačí jeden a vždycky si ho namnožíte, jak potřebujete.
0: No, to je hezky řečeno. Dobře, tak si namnožíme kvásky, abychom z nich mohli dělat něco sladké. Teď ještě stále jsme u těch sladkých věcí. Co vy nejraději, buchty nebo spíš něco smaženého z kvásku, co je takové osvědčené a na vašich kurzech, o co je největší zájem?
1: Myslíte sladké?
0: Na sladko.
1: Na sladko.
0: Z kvásku na sladko.
1: Na sladko já dělám podle toho, kolik mám času. Když mám málo, tak vždycky něco na plech, perník,
0: co jde rychle.
1: Jakoukoliv buchtu střídám. Mák, ořechy.
0: Teď cuketa letí, že? Cuketovou buchtu děláte taky.
1: No, já jich zase nemám tolik. Takže ještě jde. To mám vidíte. Děkuji za inspiraci.
0: To jste měla říct, protože tady máme kolegu našeho správaře, který vypěstoval desítky cuket. Měli jsme tady v pondělí obrovskou bednu, rozebrali Poličku. Jsme si to a všichni byli spokojení. O čem
2: se mluví? Jaká byla zatím letošní turistická sezóna v Pardubickém kraji? Zůstáváme v číslech stále na okraji návštěvnického zájmu? Jak se mění požadavky turistů a cestujících? A jaký je náš největší potenciál? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitelka destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková. Ve čtvrtek v 17.30.
3: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: Jana Berková, už jsem chtěla říct Jana Kvásková. Jana Berková napsala kolik, 4 nebo 5 kuchařek?
1: 4 kuchařky a 1 kalendář.
0: A 1 kalendář. Tahle první ta kvásková kuchařka, ano, ano, s tím hrnečkem modrým, jak z toho ten kvas pěkně z toho hrnku už pomaličku přetéká. Moc hezká fotka na titulní straně. No a já jsem si ji prostudovala a opravdu mě tam zaujaly i ty smažené kváskové pokrmy. To málo kdo dělá asi, že? Tak teď je můžete propagovat. Je to přece jen zdravější než nějaké ty prášky do pečiva a podobně.
1: Mně je moc, moc líto, že spousta lidí ještě neví. Mají podvědomí, že kvásek rovná se chleba. A na nic jiného se nedokáží představit. A já, protože jsem taková tvůrčí a zkouším ráda nové věci a co ještě, na co by se dodal ještě použít kvásek, tak jsem vlastně něco vymyslela, něco prostě tak nějak to přišlo, vyzkoušela.
0: A ono to šlo.
1: Určitě.
0: Aha. Tak řekněte nějaký konkrétní, třeba nesnad vyloženě recept. No, je to asi podobné, všichni děláme různé lívance třeba.
1: Třeba. Nebo amolety. Ty využijete, když vám teda jakože v ozovkách zbyde kvásek nějak. Takže z jakékoliv mouky budete mít kvásek. Nemusí být teda moc kyselý. Potom ty livance, amolety nebo palačinky, nebo jak tomu kdo říká, by byly kyselé. Z žitného kvásku jsou takové vlhčí. Takže lepší z pšeničného, nebo mě moc chutná z rýžového. No.
0: Z rýžového? Tam ta kyselost není taková.
1: No, kyselost by byla taky, pokud by byl kvásek hladový. Ale ty bezlepkové mouky jsou takové jemné, krásně, lehké na trávení.
0: Nepřipaluje se nám to potom?
1: Ne, to není moukou.
0: Dobře.
1: Přidáte vajíčko, přidáte nějaké koření. Já třeba dělám, když chci na sladko, přidám perníkové koření. Když chci na slanu, tak mám oblíbené chlebové koření, co je kmín, koriandr, anis, fenikl. A k tomu přidám sušenou cibulku a je to úplně parádní.
0: Tak vydá, tak to je další tip na, jak jste říkala, v každém kraji se tomu říká jinak. Palačinky asi nejčastěji, to je takový ten správný název, ale my jsme taky doma říkali amolety.
1: Jo, my taky říkáme amolety.
0: Dobře, tak to máme smažené sladké kváskové pokrmy, i když mohou být i na slano. A co se týká pomazánek, to je vaše parádní disciplína, že? Kvásková
1: to
0: pomazánka.
1: To mě bavilo takové objevování.
0: Jak vyrobit kváskovou pomazánku?
1: Vlastně ten kvásek funguje, jakoby ta nástaba se tomu říká, nebo místo pomazánkového másla, prostě dělá tam tu hmotu. No a pak ji můžeme ochutit libovolně.
0: Tak to mě ještě jedno. Tak zkusme nějakou konkrétní. Vy třeba děláte vajíčkovou pomazánku z kvásku nebo škvarkovou pomazánku. Tady vidím napsanou bez škvarku z kvásku.
1: Ano. Tak třeba tu škvarkovou pomazánku mě inspirovali makrobiotici, kteří používají celer na kostičku smažený na tuku a chutná to jako ty škvarky.
0: Trošku. No. Dobře. Jo. Takže máte celer. No a jak ten kvásek tam zapracujete do toho?
1: No ten kvásek,
0: ten dělá tu hmotu,
1: cibulka a celer.
0: Tak?
1: A pak se přidá ten kvásek. Ten se provaří.
0: A ten se rozvaří
1: a to je všechno.
0: A co tam ještě přidáte? Už nic dalšího?
1: No, tak samozřejmě sůl. Aha. A tuk, no a to stačí.
0: A to stačí.
1: V jednoduchosti je krása.
0: To se takhle dělá i kvasnicová pomazánka, taková z kvasnic, že? Vajíčková.
1: Tak nějak by to připomínal. Ano. A místo kvasnic dáte vlastně kvásek, ale...
0: No to jsme pořád u toho. Vlastně ty recepty všechny známe, ale máme je nějak namýšlené, už tradiční od našich babiček, prababiček, tak teď můžeme zkusit kvásku. Můžeme zkusit změnu.
1: Jo, to samé i polévky, omáčky, takže místo té, jak se tomu říká, záklechtka nebo na zahuštění se přidává kvásek.
0: My si v posledním našem povídání zkusíme udělat takové, jak vy říkáte, menu, jak by mohlo vypadat a všechno bude z kvásku. A pokud máte jakýkoliv dotaz, protože vím, že je to hodně moderní, hlavně ten chleba, jak jste říkala, že se peče z kvásku, je to taková vlna teď, ale už poměrně dlouho let trvající, tak se klidně ptejte, máme tady odbornici na kvásek a číslo do studia je 726 46 48 48.

0: Před chvílí jsme měli na telefonu taky kváskovou kuchařku, paní posluchačku, ale ta teprve začíná a není jasný poměr, což celkem chápu, to je praktická otázka. Pokud jsme zvyklí dělat z kvasnic, tak víme, kolik kvasnic dát na buchty, třeba na pekáč buchet. A jak je to s tím kváskem? Paní se ptá, jestli tak zhruba stejné množství, dá se to nějak odhadnout, nějak vypočítat?
1: Je to, ten princip je vlastně stejný. Když dáte trošku kvasnic nebo trošku kvásku, tak to bude kynout déle. Když dáte víc, tak to bude rychlejší. Mm-hmm. Ale toho kvásku zase se nesmí dát úplně hodně moc. Pak by to těsto buď nešlo udělat, nebo by bylo hodně řídké, že on potřebuje taky nějakou dobu prostě to tak zpracovávat, to těsto. Ale nemusíte experimentovat a zkoušet a trávit svůj drahocenný čas.
0: Právě života, pokus omyl, to ne.
1: Řekněte si, o moji kuchářku jsou tam fakt recepty bábovky, jednoduchý naplech, buchty, koláče, různé krajové recepty a je tam i do doba kynutí, množství kvásku, máte to už rovnou vyzkoušené. Mm-hmm.
0: A co se týká té doby kynutí, je tam taky rozdíl, když děláme z kvasnic a z kvásku, nebo je to hodně podobné? Jak dlouho kyne třeba jako těsto na ty buchty, když jsme u těch buchet?
1: No, z kvasnice to rychlejší.
0: Rychlejší.
1: To jsou umělé kvasnice. Mnohem rychlejší. To je, umělé bakterie kvasinky, které tu. To je fofr. A on taky nic neudělají s tou moukou, zatímco kvásek to trvá déle, ale zase je to kvalitnější a všechno lepší.
0: Ano, ale co se týká těch smažených pokrmů nebo těch pomazánek, jak jsme říkali, za tepla, tak tam je to hned.
1: Tam je to stejně.
0: Dobře. Slíbili jsme meníčko, menu z kvásku, tak zkusme si to teď říct od začátku, od té polévky, nebo nevím, jestli bude nějaký předkrm, Jano.
1: Předkrm. Předkrm jsou většinou z šunky.
0: Dobře, tak šunková rolka s křenem, dobře.
1: Předkrm, protože jsem přijela z Moravy, u nás se pije slivovička, tak na předkrm si dejte aperitiv z nějaké dobré domácí pálenky a pak můžete začít kváskově.
0: Zatím to začíná to slibně, tak dál polévka.
1: Polévku. Kvásek použijeme na zahuštění polévky. Když možná tu polévku, pokud se zahustí hodně, tak vlastně ní skončíme, protože to je taková svačinková
0: z toho polévka, máme omáčku, už potom je to jako kyselo, že? Nebo, ano, nebo kulajda, takové ty kyselo, kulajda, jo.
1: V Polsku žurek se říká. Takže jenom tak lehce, na zahuštění. Jo, polévku.
0: To jsou takové ty polévky, které mají lehce kyselou chuť a nemusí se tam ani přidávat oce díky tomu kvásku.
1: Ano, ano.
0: Ji získají.
1: Takže pokud se vám výjimečně kvásek vyhladoví nebo záměrně uděláte řidky, dáte málo mouky nebo ho dáte do tepla, tak bude kyselý, to znamená hladový, ale ten pak, to je takový boční kvásek, ten pak nebude na chleba, jo, ten prostě spotřebujete. Na chleba, co se vede, tak nemá být kyselý.
0: Jasně, ta, no, ten hladový rovná se kyselý.
1: Ano, ano.
0: To jste tady ten říkala už minule.
1: Super, ano. Takže kyselé na ty omáčky, polévky.
0: Může být?
1: K omáčce si můžeme udělat knedlík přílohový. Pokud bychom chtěli knedlík na sladku, taky můžete úplně klidně. No a co ještě?
0: No pak máme nějaký zákusek, že jo, potom.
1: No ještě vám řeknu, třeba špenát můžete zahustit kváskem. Do bramboráku můžete dát kvásek. Všude, kde dáváte mouku. Zelí, normální, co se dělá, přílohové zelí.
0: Sladko, no.
1: Jo, klidně, tam dáváte mouku, takže dáte rovnou kvásek.
0: A všechno to je, to už jsme si tady říkali minule, proč bychom to měli dělat, protože je to ta zdravější varianta.
1: Ano, ta mouka je přetrávená, je tam ta škodlivá látka vyrušená.
0: A mimochodem, jakou omáčku nejraději děláte, nebo která vám nejvíc chutná, takže zahuštěná kváska?
1: Omáčky mám takový bez názvu. Prostě co se najde na zahrádce nebo na tržnici, jakoukoliv zeleninu, podle barvy, tak aby to bylo pestré, podle chuti, podle nálady, prostě povařím na cibulce, cibulku osmažím, prostě zeleninu povařím a na zahuštění jakýkoliv kvásek. Pokud použijete, to jsem byla úplně překvapená, zeleninu, to se dává normálně do svíčkové a zahustíte ji cizrnovým kváskem, tak mě chutnala úplně jako svíčková doupravská.
0: Takže cizrnu ještě, no to jsme tady neměli. A i bezlepkové se dají, že jo, kvásky připravit.
1: Určitě bezlepkové jsou na vaření ještě lepší, protože nemají tam lepek. Takže se krásně rozmíchají ve vodě a tím krásně zahustíte omáčku, polévku.
0: Hmm. No, jsou to informace, my bychom mohli tady ještě pokračovat dále. Vy možná máte v plánu napsat amoletovou kuchařku, protože jak se tady dívám, tak i těch možností je opravdu hodně. Hmm. A vaše kuchařky jsou plné i obrázku a inspirace, což je taky perfektní. Tak já vám za to děkuju. A můžeme pozvat na závěr k našim sousedům do Hradce Králové, kam zavítáte, máte tam kurz, ale už je asi plno, že?
1: Ještě tam jsou místečka.
0: Jo, kdy to bude?
1: 20. října.
0: A kde?
1: 16.30 v Bazálce. Ve zdravé jídelně v Bazálce. Moc se na vás těším, pokud by byl velikánský zájem, tak zůstanu do druhého dne a klidně můžeme kváskovat o 106.
0: Takže kdo by měl chuť zakváskovat si s kváskovou kuchařkou Janou Berkovou, má možnost 20. října v Bazálce v Hradci Králové. Díky moc za to, že jste vážila cestu sem k nám do Pardubic a na viděnou.
1: Děkuji vám moc, že jsem mohla rozšířit povědomí o kvásku. Ať se vám posluchači daří s kváskem.

0: A v tuto chvíli už jsou tady zase naše děti, naši předškoláci. Přeneseme se spolu s nimi do minulosti, a to o 185 let. 3. září, což je právě dnes, roku 1841, ve Stadích na Ústecku v severních Čechách slavnostně odhalili pomník Přemysla Oráče, mýtického českého vládce a manžela kněžny Libuše. Přemysl Oráč se stal zakladatelem nejstarší české vládnoucí dynastie Přemyslovců, jak praví legenda. Tu děti sice ještě neznají, ale o zemědělcích určitě něco ví. Zjistila to redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kdo je Přemysl Oráč?
2: Nevím.
3: Nevím.
1: Co dělá, když orá?
2: Třeba orá nějaký pole, kde mu vyroste to další a tam třeba bude nějaká kukuřice a má bejka a má takový jakoby malý jakoby vozíček a tam má takový kolečka dvě a takový špičatý hrábě, tím dělá takový ty kopečky.
4: Ne, přijede kombajn a posype to semínkama.
1: Proč se orá pole?
4: Aby tam rostla zelenina anebo oves,
3: aby si ochutnal.
4: No asi z pole se nemůže ochutnávat, Klaudy. Tam nasazil nějaký pán a to se nejdřív musí zeptat. A to jako nejde.
1: Proč ten Přemysl Oráč neměl traktor?
4: Protože dřív ještě asi traktory
5: traktory nebyly.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Tadeáš Moravec.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: tom správném rytmu určitě jedeme i na vlnách Českého rozhlasu Pardubice i s Mirkem Hrubanem v tuto chvíli. Vítej, pěkný den.
1: Hezké dopoledne.
0: Budeme mít za chvíli 12, za 7 minut. Dobrou chuť k obědu tím pádem přejeme. My jsme tady vařili skvásku, pekli skvásku, smažili, pomazánky dělali skvásku.
1: A máš kvásek někde?
0: Kvásek nemám, ale mám kváskovou kuchařku.
1: No tak aspoň něco.
0: Přiložím k nahlédnutí, aby se mohl inspirovat.
1: Dobře, tak za chvilku, ale ještě předtím pozvu k poslechu. Tak dobrého je. Odpoledne. Budeme se věnovat školství. Elektrotechnická průmyslovka zatím nemůže využívat novou budovu sídelnou na pobočce v areálu do nového. V čem je problém, jestli to má nějaké dopady na žáky, výuku, tak to si samozřejmě povíme. Pozveme na den otevřených dveří do sféry, ten bude v sobotu. No a Bára Slezáková, vlastně to vypadá Bláhová.
0: Jo, Bláhová, já jsem si taky nemohla vzpomínat.
1: Připravila pozvánky na víkend a na pátek, abyste měli inspiraci, kam můžete vyrazit.
0: Ano, těch pozvánek jsou stovky, tak aspoň některé jsme vybrali. No a teď už je tady panenka, můžeme si společně zaspívat.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Střední elektrotechnická škola v Pardubicích nestihla 200 studentů zajistit školní obědy. Vládní motoristé se sejdou s premiérem Babišem, vadí jim deficit rozpočtu na příští rok. Zásobníky plynu v Česku jsou plné na 70%, zatím méně než minulý rok. A počasí v kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční poledne. Nejméně dva následující týdny nebude mít 200 žáků učňovských oborů střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích zajištěné školní stravování. Škola totiž nemůže pro tyto účely zatím využívat dostavěnou novou budovu sídelnou, která stojí v odloučeném areálu v ulici Donového. Dosud na to nedostala povolení od stavebního úřadu. Škola o tom už rodiče informovala. Ředitele Petra Mikuláše situace mrzí.
3: Původní solární systém již dosáhl hranice své životnosti. A díky výměně solárních kolektorů je možné nyní ohřívat vodu ve sprchách a šatnách čistě z obnovitelných zdrojů, a to podstatně efektivněji než dříve. Obnova systému proběhla tak, aby provoz akvaparku a komfort návštěvníků během letní sezóny nebyl nějak omezen.
2: Za problémy podle Petra Mikuláše mohou i změny v projektu v době, kdy se už nová budova stavěla, výuka zajištěná je. Hygienici zkontrolovali během letních prázdnin v Královéhradeckém kraji téměř 140 táborů nebo stravovacích zařízení, která dodávala dětem obědy. Uložili 4 pokuty v celkové výši 14 000 korun. Další závady vyřešili organizátoři táboru na místě. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí byla situace na táborech většinou v pořádku.
4: Při kontrolách jsme monitorovali také pestrost jídelníčků a vzdělávali organizátory v oblasti zásad správné výživy. I letošní rok potvrdil, že situace na zotavovacích akcích pro děti je z dlouhodobého hlediska velice dobrá a většina organizátorů přistupuje ke zdraví a bezpečnosti dětí zodpovědně.
2: Zástupci motoristů budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vadí jim výše deficitu, který má dosáhnout výše 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétními návrhy úspor.
5: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také se třeba podívat, také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
2: K výši schodku má výhrady i koaliční SPD. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale návrh maximem možného. Případný prostor pro změny vidí nejvýš v řádech jednotek miliard. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Zásoby jsou ale zatím o něco nižší než v předchozích letech. Podle rezortu by i přes pomalejší plnění mělo být na zimu plynu dostatek.
0: Počasí.
2: Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer až zataženo, ojediněle se objeví slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 43. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré poledne, dobrou chuť k obědu a také příjemný poslech Českého rozhlasu Pardubice, kde právě teď 4 minuty po 12. začínají písničky od srdce, takový hudební desert v našem podání. No a k té muzice, jako vždy i tentokrát, můžete připojit své vzkazy, pozdravy a gratulace, kam je posílat, to si řekneme za malou chvíli, i když věřím, že pravidelní posluchači dobře vědí, protože už tady přistávají první pozdravy, tak věřím, že i dnes to bude hodně naplněné ta hodina, která je před námi. Co se týká muziky, tak zcela rozhodně, těšte se na Erager, jsou tady také Petr Spálený, Petr Nať, Petr Rezek, samý Petři, Jiří Korn, Karel Gott, startujeme s Michalem Davidem a ještě jednou hezké poledne.
0: Písničky od srdce s

0: Třetí galaxie. Michal David, touhle písmí jsme odstartovali 60-minutovku plnou vašich vzkazů, které už teď posíláte na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Kromě toho je vám k dispozici samozřejmě i SMS brána s číslem 90 011 04. Ta funguje jednoduše, prostě do SMSky vyťukáte Pardubice, uděláte mezeru a pak napíšete vzkaz, který máme vyřídit a komu to je a hlavně také od koho. No jak jsem říkal, stačí pak už jenom odeslat a máme to tady. Jenom myslete na to, že do textovky se vejde jenom 160 znaků, takže je potřeba být trochu stručný. No a pokud to máte víc, můžete to říct sami vlastními slovy, protože k dispozici je také linka s číslem 726 46 48 48. Tolik ke kontaktům. Karel Gott je před námi právě teď. Má první láska se dnes vdává a tuhle písničku pošleme dnešním oslavencům a oslavenkyním. Dvě jména opět v kalendáři u data 3. září. Bronislav a Bronislava. Tak všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti, splněných přání a jestli to klapne, tak i nějakou pořádnou oslavu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Zahrali jsme oslavencům, oslavenkyním, tedy Bronislavům a Bronislavám. Gratulovat budeme i teď. Zahrajte písničku Magdě Peterkové, Janě Dočekalové a Naděždě Oplustilové k narozeninám. Hlavně zdraví, štěstí a radost přejí Hloškovi a Blažejovi. No.

To byly The Corrs ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtečních poledních písničkách od srdce. My teď máme zahrát nějakou pohodovku všem, kteří si od práce odskočili na oběd. Přejeme dobrou chuť. My dnes šunkofleky s příšerně kyselou okurkou. No tak to se mi úplně vybavila hláška z Pelíšku. Jak to myslíš, kyselý? Od profesora Rona z Bubenče nemůžou být kyselý. Ještě jednou dobrou chuť přejeme. Doufám, že do toho dáváte kečup. Já si nedokážu představit šunkofleky bez kečupu, bez pořádné kupy kečupu. A kdo nám zaspívá, zahraje k tomu obědvání? Jiří Korn, a nevím, jestli jsem řekl, kdo to posílá, tenhle pozdrav. Majka a Zdenka do druhé půlky dne, hodně sil všem pracujícím. To je ještě závěr zprávy, kterou nám poslali do písníček od srdce.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

Jedna muzikálová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, Ota Baláš, Bára Basiková a Jesus. Je 12.25, pozdrav od Boženky dorazil. Ahoj Míro, kdysi jsme byli s Marcelkou na koncertě Petra Nadě. Byl úžasný, ani se nám nechtěl umít jeho podpis na našich předloktích. Měj se díky za píseň, píše Boženka. No tak máte ho doteď dochovaný na předloktích, nebo už se smil?

Krásné, prosluněné poledne všem posluchačům. Chtěla bych zahrát písničkou vnukovej Davídkovi, i když je to už pořádný chlap a hlavně školák, letos nastoupil do první třídy, tak aby se mu ve škole moc líbilo a nosil domů jenom samá razítka, jedničky a pochvaly. Písničku posílá babička Zdenka.

0: zasažen.
1: 2 minuty po půl jedné, hladíte Český rozhlas Pardubice, písničky od srdce. Teď nás čeká skupina Queen a ta poletí Lence, které máme zahrát do kuchyně něco rytmického jako poděkování za jídlo, a Robin s Milanem posílají pozdrav a písničku.

Slyšel jsem, že máte v nabídce Petra Reska. Je to pravda, jeho jméno zaznělo, takže samozřejmě rád pošťouchnu právě teď na vyšší pozici, aby zazněl, aby udělal radost. No a posluchačka Majka píše, že by ho chtěla pro sebe jenom tak pro dobrou náladu a příjemný letní den i vám do rádia za to, že hezky hrajete. Díky moc, zdraví posluchačka Majka.

světem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro našeho malého kolegu Václava Nedvěda a to, že dneska nepůjde z práce domů, musí totiž začít dělat oběma rukama. Děkuju, přejeme hezký den, tým Maro podepsán pod tímto vzkazem, tak ať vám to jde hezky od ruky.

Jedeme dál napříč písničkami od srdce Českého rozhlasu Pardubice, ze kterých zbývá 10 minut a kousek. A paní Hanka nám napsala, že by ráda pro lepší náladu v dnešním dni slyšela nějakou pěknou českou písničku, kterou posílá také Marušce přes plot sobě k mytí nádobí. Díky za zahrání, zdravím vás všechny, Hanka.

Jdeme dál, 13. hodina za dveřmi, další zprávy s Míšou Spáčilovou, po nich Alex a host, dnes dorazí herec Tadeáš Moravec. No a z písniček od srdce je to pro tuto chvíli vše. Další vzkazy, které dorazí, schováváme a zítra ve stejném čase, tedy mezi 12. a 13. rádi vyřídíme v písničkách od srdce. Docela ještě třeba Lucie Bílá.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Investor chce postavit multifunkční hokejovou arénu v Pardubicích do konce roku 2030. Loutkářské muzeum v Chrudimi čeká rekonstrukce za desítky milionů korun. Ohrady a zámky v Pardubickém kraji byl v létě většinou vyšší zájem než loni. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer až zataženo a teploty do 24 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Stavební úřad povolil výstavbu multifunkční hokejové arény v Pardubicích. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Halu chce v lokalitě Nová Cihelna postavit podnikatel a miliardář Petr Dědek a pojmout má až 25 tisíc diváků. Na místě výstavby teď pokračuje likvidace staré skládky komunálního odpadu, říká zástupce investora Pavel Poulíček.
3: Pokud vše půjde podle našich předpokladů, podle stanoveného harmonogramu a našich přání, tak by k otevření arény mohlo dojít ve čtvrtém čtvrtletí 2030.
2: Chrudimské muzeum loutkářských kultur čeká rekonstrukce za zhruba 80 milionů korun. Kvůli stavebním úpravám přeruší provoz na začátku ledna a uzavřené zůstane do září 2028. Na technickou část bude navazovat i příprava nové expozice, vysvětluje ředitelka muzea Simona Chalupová.
4: Ten mydlářovský dům jako potřebuje poměrně velkou péči a budeme otvírat další dva prostory na půdách. Celkově by se měla rozšířit ta expozice v podstatě asi skoro o 300 metrů.
2: Většina státních hradů a zámků v Pardubickém kraji měla o letošních prázdninách vyšší návštěvnost než loni. Výjimkou byla Kunětická hora, kam přišlo o 1800 lidí méně. Naopak výrazně si polepšil hrad Litice, navštívilo ho přes 8000 turistů, tedy o více než 2000 víc než v loňské sezóně. Vyšší zájem zaznamenaly také zámky v Litomyšli a Slatiňanech. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi. Šumperský soud dnes zamítl jeho žádost o podmínečné propuštění. Hejna dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingské to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer až zataženo, ojediněle se objeví slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Řidiči neprojedou mezi Tuněchody a Úředicemi na Chrudimsku. Kvůli opravám silnice je tam uzavřený úsek od křižovatky v Tuněchodech až po konec obce směrem na Úředice. Omezení platí do 18. října. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na konti má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spoužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo. Že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím, nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně co by teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad, hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl rád, než já, že? Ale určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo. Jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil. Ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí a oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal už předtím, spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já nejsem si jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký, takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační

0: moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný a že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediné, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
1: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hec a hosty povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem. Pak jste se tedy rozhodl jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že odtamtud odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: ne,
1: během?
0: Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, že to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probouzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když vy jste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ne, ta se potom ani nevěděla podle mě tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No to jsem měl štěstí, protože...
0: To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo, a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
0: Ještě stále ji splácíte?
1: No to budu ještě 30 let třeba.
0: Aha.
1: Ale to není nějak, to nejsou závratní částky, jo. Ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho. No.
0: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
1: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaké nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takovej jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc, mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě je trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede, a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsou si všim praktický věci, praktických rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi, a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel v odniku, nic jsem za sebou neměl, a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy, a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts, a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo.
0: Bude to ono. Bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc, od Díl B, který režíroval Honza Pušnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení, a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení, a hned potom jsem hrál v Oddílu B člověka, který nastupuje do vězení, a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolik?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovej, nějaký jakoby pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk, a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Mm-hmm. Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na to Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš není samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pocitoval, radost, zodpovědnost, obavy? Co vás, jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojelo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kašce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou
0: jsme museli. Už máte ve filmu po celý natáčení, kterou jsme
1: museli, ano, každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě tu práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufám, že se to trošku změní, že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký
1: Já
0: byl?
1: Si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl v sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi poruplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům. Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v raném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám se srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaší maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celý život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví, takže.
0: Byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne.
0: Užili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili. Takže to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní. Ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No, nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani ty produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malečka, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat, proto abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší nějaký platformě.
0: Bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch.
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herectví jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize a u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar a to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout do toho?
1: Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebníka nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá a určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další, jako.
0: Takže. Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těchto dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže a já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v osamělém blokově to je tak někde na půl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal.
1: Tak tam se vlastně jako tam se nabízí to využít to herectví, že pro tu roli. Čekaj, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takovej lehkej letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afghánistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčely samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na dnešní utkání Ligy mistrů v Pardubicích dohlédnou posílené policejní hlídky. Stavební práce na vojenské škole v Moravské Třebové pokračují i po začátku školního roku. Soudce Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Polojasno až oblačno, večer až zataženo a teploty do 24 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubičtí strážníci i policisté odpoledne a večer posílí hlídky v ulicích města, především v okolí hokejového stadionu. Důvodem je utkání Ligy mistrů, ve kterém Dynamo Pardubice nastoupí proti několikanásobnému polskému mistrovi. Do Pardubic se totiž chystá velké množství polských fanoušků. Jak doplňuje mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora?
2: Z Polska se ohlásilo několik stovek fanoušků, kteří chtějí přijet podpořit svůj tým. Z toho důvodu bude přijato takové adekvátní opatření, aby se zamezilo případným narušením veřejného pořádku.
0: Stavební práce na vojenské střední škole v Moravské Třebové pokračují i po zahájení nového školního roku. Zatímco modernizace sportoviště hotová, dělníci s obnovou učeben ještě neskončili, vysvětluje velitel školy Milan Kalina.
3: Tento rok je specifický tím, že probíhá rekonstrukce některých prostor na našem hlavním učebním bloku a to se samozřejmě dotýká i žáků a učitelů. Rekonstrukce potrvá do konce tohoto školního roku, ale to neznamená, že na ní nenavazují další akce.
0: Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Plénum ústavního soudu o tom rozhodlo včera. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ústavního soudu Kamila Abasi. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Kabinetu vadilo hlavně to, že mu soud před vydáním předběžného opatření nedal možnost se vyjádřit k prezidentovu návrhu. Ústavní plénum ale návrh vlády zamítlo. Pokračuje Abasi.
4: V žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení a toto pravidlo samozřejmě platí i pro řízení před ústavním soudem. Nic z tvrzení vlády nesvědčí o tom, že by soudce zpravodaj byl v kauze osobně zaujatý a stejně tak vláda nepoukázala na žádné další okolnosti, které by mohly vzbuzovat legitimní pochybnosti o jeho nestrannosti.
0: Kauzu podle Abasi ústavní soud dál plánuje projednat přednostně, teď shromažďuje podklady. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za první pololetí roku 2023. Rozhodl o tom nepravomocně obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu, kterou hnutí od ministerstva požadovalo, soud nepřiznal. Podle právníka hnutí Adama Batuny z SPD se SPD odvolávat nebude, pokud odvolání nepodá ministerstvo. Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu více žalob. Pravomocné rozhodnutí padlo zatím jen jednou, dalo za pravdu SPD. Sport. Nový ročník hokejové ligy mistrů dnes zahájí i všechny tři české kluby. V 17.30 začne zápas Plzně proti švédskému Regle i duel Liberce ve finském Tampere proti domácí Tapaře. V 18 hodin nastoupí poslední mistři typ Sport Extra ligy z Pardubic proti polským Tychám.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer až zataženo, ojediněle se objeví slabé přehánky, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, zejména na horách s ojedinělými přehánkami, nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů. A zítra čekejte zpočátku oblačno až zataženo, na horách ojediněle slabý déšť, postupně až polojasno, páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. Osobní auto se střetlo s motorkou na silnici číslo 35 mezi Sedlištěm a Litomyšlí ve směru na Svitavy, se tam tvoří kolony, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. V
5: Zprávy jsou za námi a 4 minuty po 14. Je tady čtvrteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice s datem 3. září. Přejeme příjemný poslech obzvlášť Bronislavům a Bronislavám. Ti dnes slaví svátek. Tak veliká gratulace od nás. Můžeme přihodit i některou z písniček, které jsou připraveny. Těšte se na Rika Astleyho, zaspívají také Věra Martinová s Janem Kanizou, Roxette Olympic nebo skupina Elan. A té muziky bude samozřejmě ještě mnohem víc. Nejméně následujících několik dnů až týdnů nemá asi pětina z tisícovky studentů střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích zajištěné školní stravování. V čem je problém? Tak o tom budeme mluvit už za malou chvíli. Hezký den.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

nebe nad hlavou, to byla skupina Olympic ve čtvrtečním dobrém odpoledni. No a pokud nemáte plány na víkend, máme pro vás první z dnešních tipů. Milovníci železnice a historických vlaků budou mít teď o víkendu v sobotu 5. září poslední letošní příležitost svést se legendárním motoráčkem Hurvínek. Historický vůz z roku 1950 vyrazí z Pardubic a zamíří přes Hradec Králové a Hořice až do Ostroměře. Vlak odjíždí ze stanice Pardubice centrum v 9 hodin a 15 minut, to si zapište, zastavuje na hlavním nádraží v Rosicích v Hradci, odtamtud odjíždí v 10 hodin, no a pokračuje směr v Šestary, Hněvčeves a končí v Hořicích. Z Hořic v 10.45 po krátkém pobytu pokračuje do Ostroměře a i hned zase zpět do Hořic. Do Pardubic se potom vrací ve 13.40. Jinak čas během pobytu v Hořicích můžou cestující využít pochopitelně podle svého. Každopádně v Hořicích sídlí světoznámá sochařská škola, najdete tam také

unikátní galerii Plastik v přírodě a město je vůbec celé protkané kamennými sochami a památkami z místního pískovce. Takže pauzu v Hořicích lze využít například k návštěvě expozice soch pod širým nebem. Jinak ještě doplním, že sobotní jízdy doplňuje modernější motoráček, který naopak jede z druhého směru, tedy z Jaroměře přes Smiřice do Hněvčevsi a stejnou trasou se pak vydá zpátky. V obou případech je možné svést se jenom na části trasy. Tak to byl první z tipů. Připomínám, sobota 5. září. Jinak co se týká dalších pozvánek, dalších tipů pro inspiraci, jak strávit víkend, tak ty nabídneme v 15 hodin a 15 minut.

0: Poslední rally. Věra Martinová, Jan Kaniza, s vámi stále Český rozhlas Pardubice. Nový školní rok začal, ne všude, ale tak, jak by si přáli učitelé, žáci a rodiče. Komplikace řeší v těchto dnech třeba střední elektrotechnická škola v Pardubicích. Doteď totiž nezískala povolení k využívání nově dostavěné budovy ve svém odloučeném areálu do nového. Minimálně několik příštích dnů až týdnů, tak asi 200 žáků učebních oborů nebude mít školní obědy. Na problém upozornili rodiče a zaměřil se na něj i reportér Českého rozhlasu Pardubice Ondřej Wolf. Dobré odpoledne.
1: Krásný den.
0: Jak je možné, že škola učňům stravování zatím nezajistila?
1: No, škola totiž nesmí novou budovu s učebnami a jídelnou využívat, přestože je na zprovoznění podle jejího vedení plně nachystaná. Problém je tedy v tom, že stále opravdu čeká na povolení k předčasnému užívání stavby. Škola původně očekávala, že povolení získá před začátkem nového školního roku, to se ale nestalo. Potvrdil to ředitel Petr Mikuláš.
2: Bohužel, my jsme všechno připravili, to znamená, všechny učebny jsou připravené, máme připravenou jídelnu a v tuto chvíli čekáme na kolaudační rozhodnutí nebo na povolení k předčasnému užívání.
1: Odloučené pracoviště slouží hlavně žákům učebních oborů. Ti tvoří asi pětinu z celkového počtu studentů. Elektrotechnická škola jich má dohromady 1000, většina chodí ale na hlavní budovu v centru Pardubic.
0: Proč se to povolení zpozdilo?
1: Jedním z důvodů je podle ředitele Petra Mikuláše to, že se projekt předělával za pochodu. Přestože původně počítal v budově i s jídelnou, z úsporných důvodů ji vyškrtli, to ale vadilo rodičům, kteří si vymohli, aby v projektu zůstala. Zřizovatel školy a investor Pardubický kraj vyšel požadavku vstříc. Změna si ale žádala získání dodatečných povolení, a to ve chvíli, kdy se už stavilo.
0: Takže žádost teď leží na stavebním úřadu v Pardubicích?
1: Ano, podle vyjádření magistrátu doteď úřad konat ale nemohl, protože čekal na vyjádření příslušných orgánů, jako je třeba hygiena, hasiči, anebo třeba i Národní institut pro integraci handicapovaných, který u novostaveb posuzuje bezbariérovost. Podrobnosti doplňuje mluvčí magistrátu Matyáš Strnad.
3: Stavební úřad se touto věcí zabývá a jeho postup není důvodem současného zdržení. Pro vydání povolení změny stavby před bylo potřeba doložit potřebné podklady, které byly stavebnímu úřadu doplněny 2.9.2026.
1: Podle Strnada by měl stavební úřad vydat rozhodnutí, co nejdřív to bude možné.
0: Má to zpoždění i nějaký vliv na výuku?
1: Do jisté míry ano, součástí zatím té nevyužívané nové budovy jsou i učebny pro teoretické vyučování. Škola teď ujišťuje, že teoretickou výuku z areálu do nového přesouvá na hlavní budovu. Podle ředitele Mikuláše mají dostatek náhradních učeben. Komplikací tedy zůstává nedostupnost školního stravování pro 200 učňů, jinak ostatní studenti nadále chodí na obědy do tradiční vývařovny na gymnáziu Dašická.
0: Ondřej Wolf, děkujeme, hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Koncerty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Pardubice.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední. A zebou

0: Pokud hledáte plán na víkend pro celou rodinu, máme pro vás tip. Už tuto sobotu, 5. září, se otevírají dveře unikátního vzdělávacího centra Sféra v Pardubických automatických mlýnech. Čekají na vás laboratoře a dílny plné fascinujících pokusů i tvořivých aktivit, které si můžete vyzkoušet na vlastní kůži. No a detaily ke dni otevřených dveří nám teď prozradí naši hosté. Do studia dorazila Markéta Sodomková, garantka přírodopisu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: A také Kevin Macik, což je lektor fyziky. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak doufám, že se nějak jako poperete o ty otázky, které teď budu klást. Když někdo do sféry ještě nikdy nezavítal, byť asi to není úplně pravděpodobné, zvlášť to se týká Pardubáku, ale kdyby náhodou někdo ještě nebyl ve sféře, ano, co ho tam čeká, jak byste mu ten den popsala?
1: Bude to úžasný den, kdy se můžete podívat vlastně do našich všech prostor, do všech laboratoří, do všech dílen, můžete si něco vyzkoušet, můžete vlastně tak jako zkusit ty naše pokusy a různé rukodělné věci a podívat se, jaké tam máme vybavení, s čím pracujeme, a třeba pokud vám děti vyprávěli o tom, že tam byli se školou, tak konečně to uvidíte na vlastní oči, co oni tam s námi zažili.
0: Takže to nebude jenom o koukání, bude to i o osahávání?
2: To především, jo. Taková myšlenka sféry, hlavně všechno si oskoušet, badatelsky vlastně přijít na to, proč věci fungují tak, jak fungují, a hlavně se to užít a mít radost z toho, že můžete objevovat nové věci, anebo si i vyrobit třeba v dílnách, o kterých byste ani na první pohled netušili, že by byly pro vás.
0: Jo. Jaké laboratoře a dílny ve sféře jsou vlastně?
1: Takže dílny máme dílnu textilu, kovu, dřeva a grafiky. A potom laboratoře máme přírodopisu, chemie, fyziky a IT.
0: To děti určitě zaujme, asi to nebude problém, protože to bude spousta věmů, ale co dospělí, kteří je doprovodí, budou se moci také zapojit?
1: No rozhodně, dospělí jsou vítáni a pokud se jim bude líbit, tak se můžou zapojit i do naší nabídky kroužků, protože my nemáme kroužky jenom třeba pro děti, už od vlastně první třídy, ale máme kroužky pro dospěláky, takže myslím, že nejstarší osobě na světě je 116 let a myslím si, že by si u nás taky vybral.
0: Dobře. Ve sféře je spousta míst, která zní možná trochu tajemně. IT, VR laboratoř, což bude virtuální realita, předpokládám.
1: Ano.
0: Chemická laborka, to jsme slyšeli, ale také Science on a Sphere. To je co?
1: To je naše jedinečná technologie. Je to vlastně koule, sféra, ano, na kterou promítáme datasety o různých jevech, které jsou tady na naší planetě. Nejsou tam teda jenom přírodní jevy, jako třeba mořské proudy, nebo mě teď napadá třeba různé modely vlastně oteplování, co když se s tou naší planetou stane, ale jsou tam i třeba nějaké sociální vlastně datasety, třeba kde všude je na světě Facebook.
0: Tohle uvidí diváci nebo příchozí.
2: Co se týče prohlídek, tak určitě bude otevřená taky náš sál Science and Sphere a je tam možnost vidět opravdu celou řadu unikátních datasetů, kromě toho třeba i krásných dat z vesmíru, jednotlivých planet, například sluneční soustavy.
0: Je něco, co jste pro letošní den otevřených dveří připravili úplně nově, nebo co by případně návštěvníci neměli vynechat? Co je zaujme nejvíc? Takové největší lákadlo. Ale tam toho máte strašně moc, nevíte, co vybrat, že jo?
1: Přesně tak, teď tady oba dva přemýšlíme. Jo, jo. Já si myslím, že jako určitě úžasná je chemie. Ta nikdy nesklame, protože chemie a vlastně naše úžasná lektorka na batikování, tak vám najednou odhalí svět barev, jak funguje a jak si můžete udělat nádherné oblečení, ale z těch dílen bych určitě jmenovala potom dílnu textilu, protože vyrobit si sám svoje oblečení, naučit se šít na šicím stroji, to je pro mě něco, co bych chtěla jednou dokázat.
2: Já můžu potvrdit, jak je to úžasný. Byl jsem na kurzu šití na stroji a psal jsem to půl rok a ten pocit, když si vyrobíte vlastní nákupní tašku, tak už pak jinou nepoužíváte a náležitě si ji čkáte.
0: Šití na stroji i pro kluky.
1: Je, no, rozhodně. Každopádně.
2: Je to tak.
0: Pojďme k praktickým informacím. Je potřeba se na ty programy někde registrovat nebo stačí přijít a...
1: Je to lepší každopádně. My budeme každých 45 minut vpouštět do sféry 45 osob. Je to takový 45-45, že se to hezky pamatuje. Mezi 10. až 16. hodinou. Mm-hmm. První vstup v 10, poslední v 16 hodin. Ale doporučuji, pokud chcete prostě v ten přesný čas, že máte čas třeba v 10 hodin, určitě se objednejte na našich webových stránkách. Je to lepší, budete mít své místo zamluvené a budete mít jistotu, že v ten daný čas vlastně bude na vás, pro vás místo v té sféře a budete moct vstoupit.
0: Předpokládám vstupy na akci zdarma.
1: Ano.
0: Návštěvníky čeká něco, na co by se měli třeba předem připravit? Oblečení do dílen nebo tak podobně? Prostě dobrou náladu vzít.
1: Prostě vzít dobrou náladu a chuť objevovat.
2: Jo, dobře. Přesně tak.
0: Tak našimi hosty byly Markéta Sorumková, Kevin Macik. Moc díky za pozvání. Ať se to povede a naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Děkujeme.

0: Jsem jenom chlap, František Nedvěd, s vámi je Český rozhlas Pardubice, přejeme krásný čtvrtek všem. Co všechno víte o zubech? O celou řadu zajímavostí a možná už za chvíli doplní vaše znalosti dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Věna Bartošová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a za 10 minut bude 15 hodin. Chystají se další zprávy s Míšou Spáčilovou. Ještě předtím ale vyrážíme za sportem. Nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy začne až za necelé 2 týdny. Pro Pardubice ale sezona startuje už dnes. Po roční odmlce se představí znovu v Lize mistrů a právě večerním zápasem tuto soutěž zahájí. Jejich soupeřem na úvod bude mistr Polska tým Tychy. Ambice mají pardubičtí znovu ty nejvyšší, a to jak pro extraligu, tak právě i pro evropskou soutěž. Pokračuje redaktor Otaku Twirt.
1: Pardubice budou v lize obhajovat titul, kterého se dočkali po dlouhých 14 letech. Už před minulou sezónou řekl majitel Petr Dědek, že je klidný a na nový ročník se těší. A teď?
2: Letos ještě klidnější. A je fajn po těch 6 letech, vlastně při zahájení mojí 7. sezóny, tak kam jsme ten klub posunuli a snažíme se každým rokem ho posouvat dál. Samozřejmě mám velkou radost toho, že jsme po 14 letech přivedli titul sem, no, zpátky vrátili pohár. Vždycky ty obrázky, když to vidíme, tak to jsou prostě obrovské emoce a těším se na další sezónu. No.
1: Na extraligu se pardubičtí začnou soustředit za necelé 2 týdny. Teď se tým zaměřuje na úspěšný start do Ligy mistrů. Do začátku domácí soutěže odehrají Východočeši 4 zápasy. A stejně jako v extralize, i v evropské soutěži budou mít vysoké ambice.
2: My bychom rádi v Lize mistrů se dostali co nejdále. Nám se v těch uplynulých ročnících, když jsme tam hráli, tak se to moc nedařilo a věřím, že letos to bude trochu jiné.
1: A podobně to vnímá i hlavní trenér pardubických hokejistů Filip Pešán.
3: Samozřejmě člověk nechce být velkohubý a chce být pokorný, ale samozřejmě ta kvalita celé té organizace je na takový úrovni, že bychom chtěli patřit ke špičce evropského hokeje.
1: Pardubický tým zůstal pohromadě. Nikdo z klíčových hráčů neodešel. Naopak mužstvo posílili 3 vynikající útočníci. David Tomášek, Matěj Stránský a Tomáš Nosek. V útoku mají trenéři přetlak na některých pozicích a nastává ten pravý čas na to postupně sestavit jednotlivé lajny. Pokračuje kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák.
4: Přišla velká síla, zase další a těšíme se na to, jak to budeme dávat dohromady a jak bude ta chemie. V tom je ta zábava samozřejmě taky, no minimálně pro mě, protože posloucháme už, já nevím, 4 roky, že je nás moc hvězd v uvozovkách nahromadě a že to nemůže fungovat všechny a takový. Zatím se to asi neprojevilo nebo nestalo se to.
1: Sílu kádru a velkou konkurenci vnímá i další výrazná postava pardubického týmu Roman Červenka.
5: Ty role vlastně to spíše o tom, jako je přijmout. No. Jo, prostě je nás tam hodně, je možný, že nám všem spadne ice time a budeš mít trošku méně času na to se prosazovat, ale zase je tam vyrovnanost těch line a tak dále. Prostě rozhodně to challenge bude a já doufám a věřím, že to bude fungovat, nicméně ten tým na papíře ti úspěch jako nezaručuje.
1: Říká na začátku sezóny pardubický hokejový útočník Roman Červenka. První soutěžní zápas odehrají Východočeši dnes, a to v Lize mistrů, od 18 hodin proti polskému týmu Tychy. Z Pardubic Otaku Twirt, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovaryová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze tři exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
3: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Střední elektrotechnická škola v Pardubicích nestihla 200 studentům zajistit školní obědy. Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi S-karty. Pacient v ní najde třeba informace o preventivních prohlídkách nebo očkování. Pardubičtí hokejisté rozehrají nový ročník Ligy mistrů. A počasí na zítřek. V kraji čekejte oblačno, až zataženo, postupně až polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční odpoledne. Nejméně dva následující týdny nebude mít 200 žáků učňovských oborů střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích zajištěné školní stravování. Škola totiž nemůže pro tyto účely zatím využívat dostavěnou novou budovu sídelnou, která stojí v odloučeném areálu v ulici Donového. Dosud na to nedostala povolení od stavebního úřadu. Škola o tom už rodiče informovala. Ředitele Petra Mikuláše situace mrzí.
6: Bohužel my jsme všechno připravili, to znamená, všechny učebny jsou připravené, máme připravenou jídelnu a v tuto chvíli čekáme na kolaudační rozhodnutí nebo na povolení k předčasnému užívání.
5: Za problém podle Petra Mikuláše mohou i změny v projektu v době, kdy se už nová budova stavěla. Výuka zajištěná je. Výsledky archeologického výzkumu pod náměstím Bohuslava Martinů v Poličce si mohou lidé prohlédnout na panelech ve vestibulu radnice. Archeologové při průzkumu podzemí objevili například pozůstatky zaniklého hřbitova z 15. století. Vysvětluje mluvčí města Nadežda Šauerová.
7: Celkově bylo archeologi vyjmuto 371 koster. Některým jedincům byla vložena do úst mince, jednalo se o pětní rituál. Celkem bylo nalezeno 24 mincí, které lze předběžně zařadit do období 15. a 16. století.
5: V nové verzi mobilní aplikace EZ-karta si mohou lidé zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky svých vyšetření. Aktualizaci spustilo Ministerstvo zdravotnictví. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO by každý pacient měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď. Pacient v aplikaci najde, jaká vyšetření už absolvoval a na jaká má nebo bude mít nárok. Karta nově zobrazuje také lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy. Zatím ale spolupracuje jen s přibližně 30 nemocnicemi. Další se budou postupně přidávat. Sport. Hokejisté Pardubic po roční přestávce znovu budou hrát Ligu mistrů. Nový ročník soutěže rozehrají dnes, kdy od 18 hodin nastoupí proti polskému mistrovskému týmu Tychy. Majitel Dynama Petr Dědek říká, že tým si dává vysoké cíle jak v extralize, tak také na evropské scéně.
8: My bychom rádi v Lize mistrů se dostali co nejdále. Nám se v těch uplynulých ročnících, když jsme tam hráli, tak se to moc nedařilo a věřím, že letos to bude trochu jiné.
4: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená zejména na horách s ojedinělými přeháňkami nebo slabým deštěm, nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku oblačno až zataženo zejména na horách ojediněle slabý déšť. Dopoledne začne oblačnost postupně ubývat až na polojasno. Páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak mírně klesne a bio bude na dvojce, to je střední zátěž.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní nehodu máme hlášenou s Orlickou Ústecka. Dvě osobní auta bourala na silnici číslo 316 u obce Skořenice. A osobní auto s motorkou se střetlo v Moravské Třebové v Brněnské ulici. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: V muzeu u Vokolku krajské knihovny na Příhrádku v Pardubicích se návštěvníci můžou setkat s dílem Evy Francové. My se tam v reportáži pozvánce vypravíme už za pár okamžiků. A když jsme u těch pozvánek, tak protože je středa, už za pár chvil nabídneme také nejrůznější tipy na akce, které se budou konat jak zítra, tak také o víkendu. Taková malá inspirace pro ty, kteří ještě nevědí, jak strávit volno. Co se muziky týká, i ta je připravená, především písničky, které nestárnou a obstarají je Krištof, Marta Kubišová nebo také Radim Flender s Lucí Vondráčkovou. I dál přejeme krásný čtvrtek s datem 3. září a Bronislavům a Bronislavám všechno nejlepší k svátku.
9: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Také Marta Kubišová zpříjemnila část čtvrtečního odpoledne, to stále trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. Už za chvilku nabídneme třeba skupinu Kryštof a zaspívá i Iveta Bartošová.
1: Počasí.
0: Jdeme kouknout na oblohu, na tu dnešní i na tu, která nás čeká v příštích dnech. To všechno s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Tomášem Popelkou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tady v Pardubicích svítí, předpokládám, že počasí dnes už žádnou zásadnější změnu nepřinese, vydrží?
2: Tak oblačnost nám ještě bude přibývat a hlavně noci by se mohly objevit opět zase nějaké slabší přehánky.
0: Takže to máme tedy ke zbytku dnešního dne. Potom v průběhu noci nás čeká co?
2: Tam bude zase oblačnosti hodně, většinou bude oblačnost zataženo a hlavně na horách by se

0: Zase objela nějaká přánka nebo slabý déšť a teploty během noci klesly na 18 až 15 stupňů. Díky těm mrakům to ráno nebude tak studené jako dneska. Vítr bude foukat od západu do 6 metrů. No a zítra v pátek to bude nejteplejší den tady v týdnu, že ráno ještě bude hodně oblačnosti, hlavně zase v oblasti hor se může objevit nějaký slabší déšť, ale už během dopoledne se začne od jeho západu oblačnost protrhávat a odpoledne bylo polojasno. Teploty většinou 25 až 28 stupňů, čili 28, to bude hlavně v Polabí a vítr bude foukat od západu 3 až 7 metrů.
1: Co se týká víkendu, sobota a neděle, bude hezky?
0: No, v sobotu nás v podstatě někdy po půlnoci začne přecházet studená fronta, takže v noci a někdy až do poledne bude hodně oblačnosti, protože až oblačno a na většině území se objeví přeháňky, které budou postupně přecházet do deště. Ještě v ranní hodinách by se mohla hlavně třeba na vrchovně objevit i bouřka, no ale více někdy kolem polední hodiny už začnou srážky od severu ustávat a oblačnost bude postupně ubývat, odpoledne už by mělo být polasno. Teploty ráno 17 až 13, odpoledne oproti pátku chladněji 19 až 23, no a vítr bude foukat ještě před frontou od západu do 4 metrů a za frontou se bude stáčet na severozápad 3 až 7 metrů, večer potom vítr zaslábne, ono zatím to vypadá, že to množství srážek by bylo tak až kolem 10 mm.
1: To máme tedy sobotu a neděle?
0: Neděle, tam už bude oblačnosti málo, jasno až polejasno a ráno se objeví hlavně v chudolích i mlhy, teploty už budou zase nižší díky malé oblačnosti během noci 11 až 7 stupňů, přes den teploty do 23, no a víte, bude fukat slabý proměrlý nebo západ do 4 metrů, no a mraku bude v podstatě během nehodně málo, aspoň na sluníčku by to mělo být celkem příjemné.
1: Dobře, tak my děkujeme za pěkné pozitivní informace o počasí, zdravíme do Hradce Králové, naslyšenou.
0: Hezký den.

0: totiž plán.
1: Richard Krajčo má plán, jestli vy plány nemáte, teprve spřádáte, tedy teď myslím ty víkendové a úplně nevíte, kam se vrtnout, kam vyrazit, co se kde děje, tak teď dobře poslouchejte. My vám poradíme, kam o víkendu zajít. Tipy na různé akce v našem kraji připravila Barbora Bláhová.
2: Od zítřka do neděle můžete zajít na Chrudimské dožínky do klášterních zahrad. Připravená je přehlídka folklorních souborů z Česka i zahraničí i nabídka nejrůznějších dobrot. Akce začne zítra v 19 hodin koncertem zpěvačky Leny, po kterém bude následovat folklorní noc. A nebo můžete vyrazit do Brandýsa nad Orlicí, kde bude zítra a v sobotu brandýské mámení. Těšit se můžete na výstavu obrazů, projekci filmu, hudební i divadelní vystoupení, tvořivou dílnu i tanec. Dál se přesouváme na Pernštýnské a Komenského náměstí v Pardubicích, kde bude v sobotu Den Pardubického kraje. Od 11.30 si tam můžete přijít poslechnout různé koncerty, ochutnat regionální potraviny nebo se seznámit s prací složek integrovaného záchranného systému. A pro děti bude od 10 do 17 hodin připravená trasa od domu u Jonáše přes knihovní centrum u Vokolků na Příhrádku až na zámek Pardubice, kde si zkusí vyrobit ptáčky nebo pávy, papírové loutky koně i mince. No a u příležitosti Dne Pardubického kraje budete mít v sobotu také možnost zdarma navštívit památky v Litomyšli. Zamířit tak můžete do hlavní budovy Litomyšlského muzea, do rodného bytu Bedřicha Smetany i do portmonea. Další tip je na benefiční festival Choltický deštník, který bude v sobotu od 13 hodin na zámku v Cholticích. Uvidíte tam hudební pohádku Zlatovláska v podání klientů Centra denních služeb Další cesta a uslyšíte několik koncertů. V programu jsou také tvořivé dílny nebo výstava věnovaná výrobnímu družstvu Cyklos Choltice. A nesmíme zapomenout ani na pozvánku na Hornický den v Průmyslovém muzeu Mladějov. Návštěvníci se tam v sobotu od 10 hodin seznámí s hornickou tradicí místního regionu. Naplánované jsou prohlídky vnitřních expozic muzea, beseda s pamětníky v budově parní elektrárny i projížďky motorovým vlakem po úzkorozchodné dráze. No a ve Vysokém Mýtě budou městské slavnosti. Akci zahájí zítra v 19 hodin slavnostní koncert v Šemberově divadle. Až do neděle pak na náměstí Přemysla Otakara II. Uslyšíte různé koncerty. Těšit se můžete také na řemeslný jarmark i program pro nejmenší. A na závěr tip do Svitav, kde bude v sobotu slavnost dechových hudeb. Od 14 hodin na náměstí Míru uslyšíte 4 různé dechovky a uvidíte vystoupení mažoretek Marcipelky. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.

0: čem se mluví.
1: Jaká byla zatím letošní turistická sezóna v Pardubickém kraji? Zůstáváme v číslech stále na okraji návštěvnického zájmu? Jak se mění požadavky turistů a cestujících? A jaký je náš největší potenciál? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitelka destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: a pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 3. září. Svátek mají dneska Bronislav, Branimír, Branimíra, Branislav, Branislava, Bratislava, Bronislava. Tak všechno nejlepší. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Pátý nejmenší stát světa, San Marino, vznikl v roce 301. To je rovných 1725 let. Legendárním zakladatelem je svatý Marinus, kameník, který pracoval v Rimini a byl křesťanem. Pomník Přemysla Oráče byl slavnostně odhalen na královském poli u Stadic na Ústecku v roce 1841. Smrtící plyn cyklon B poprvé vyzkoušeli nacisté na lidech před 85 lety v roce 1941 ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Prvními oběťmi se stalo 600 ruských zajatců. Americká Coca-Cola se v Československu ve Frutě Brno začala vyrábět před 55 lety v roce 1971. V hlubinném dole Pluto v Louce u Litvínova vybuchl před 45 lety v roce 1981 uhelný prach. V tom okamžiku bylo v dole 105 lidí, jen 40 explozi a následky přežilo. Byla to jedna z největších důlních katastrof ve střední Evropě. Výroba nového vozu Škoda Octavia byla ve Škodě Mladá Boleslav slavnostně zahájena před 30 lety v roce 1996. Nový závod otevřel prezident Václav Havel. Biker Jaroslav Kulhavý se stal před 15 lety jako první český jezdec mistrem světa v cross country horských kol. 75 má dneska spisovatel, rodák z Kyjova, Zdeněk Zapletal. Já přeju pěkný

0: Bělý květ, Meky Žbirka v 15.41. V muzeu v okolku krajské knihovny na Příhrádku v Pardubicích se návštěvníci, jak už jsem říkal, můžou setkat s dílem Evy Francové. Základem její tvorby jsou odložené staré předměty, kterým vdechuje nový život. Výstava je nazvaná Stejné není stejné, příběhy starých věcí. Redaktorka Milada Velehradská si s umělkyní povídala o tom, jak jsou ve starých věcech otištěné stopy našich předků.
1: Využívám věci, které už dosloužily, a dělám z toho něco nového.
2: Kdy to začalo?
1: Když jsme se přestěhovali do jednoho starého bytu a tam jsem ve sklepě našla taková úplně stará prošlapaná lina. A našla jsem si cestu, jak z nich tisknout grafiky. To pokračovalo, protože jsem měla například dýhy, tak jsem z nich vlastně dělala objekty, lepila jsem je na dřevěné desky. A v současné době zpracovávám nábytek. Tam mě zase strašně zaujalo to, jak je nádherně zpracovaný. Když se ta deska, z který ten nábytek je vyrobený, rozřízne, tak se tam najednou objeví tajemství, vnitřní svět jako těch desek. A tak to všechno nějak zpracovávám v té své tvorbě.
2: No a vlastně je to taková hra, ne?
1: Až dětská hra, bych řekla, protože jsem si stanovila takový koncept, že všechno, co je na tom starém nábytku, použiju potom v těch svých nových objektech, které už samozřejmě nábytkem nejsou, ale mají podobu skoro dětských hraček, protože se s tím dá všelijak pohybovat, dá se to otevírat, zavírat. Už to jsou jenom variabilní kostky nebo stavebnice, které mění tu podobu.
2: Také myslíš na ty, kteří měli tu skřínku, komodu?
1: Rozhodně, já používám ten starý nábytek jenom takový, ke kterému mám nějaký osobní vztah. Si představuju tak ještě ty starší generace, které v tom žily. Všechno jítří nějak tu fantazii a to prožívání světa. Něco z toho zůstává, z té duše toho předmětu. To nemůže vymizet, protože když by to samé bylo vytvořené ze současného nějakého materiálu, tak to nebude takhle působit.
0: Říká Eva Francová a já ještě doplním, že výstava se názvem Stejné není stejné, příběhy věcí je v knihovním centru u Vokolku na Příhrádku v Pardubicích k vidění až do 13. září.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností Šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Poslední minuty čtvrtečního dobrého odpoledne jsou před námi, ale vysílání samozřejmě pokračuje dál. Po 17. den v kraji, což je zpravodajsko-publicistický souhrn z Pardubického kraje, kterým vás provede Jan Vamberský. Chybět nebude humoriáda, ta startuje už za pár okamžiků, 4 minuty po 16. A těšit se můžete kromě veselých scének také na Antonína Procházku a Patrika Rozehnala. A v tuto chvíli je před námi spotřebitelský servis. Dnes se Josefa Černého ptáte na důvody k reklamaci.
1: Paní Alice poslala tento dotaz. Z důvodu ceny jsem koupila malou levnou chladničku, do které se ale skoro nic nevejde. Je tam malý prostor, láhve se kácejí a tak dále. Ráda bych věděla, jestli to jsou vady, které je možno reklamovat. Paní posluchačko, to, co popisujete, nejsou bohužel vady, ale vlastnosti uvedeného výrobku a reklamovat je tedy nelze. Příště je potřeba si kupovaný výrobek lépe prohlédnout.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Já teď nemám.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolal a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách desky pobíjí.

0: jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na dnešní utkání Ligy mistrů v Pardubicích dohlédnou posílené policejní hlídky. Kvůli archeologickému nálezu se zpozdí přestavba okružní křižovatky v Holicích. Ohrady a zámky v Pardubickém kraji byl v létě většinou vyšší zájem než loni. Zítra čekejte v regionu zpočátku oblačno až zataženo, postupně až polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční odpoledne. Pardubičtí strážníci i policisté odpoledne a večer posílí hlídky v ulicích města, především v okolí hokejového stadionu. Důvodem je utkání Ligy mistrů, ve kterém Dynamo Pardubice nastoupí proti několikanásobnému polskému mistrovi. Do Pardubic se totiž chystá velké množství polských fanoušků, jak doplňuje mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
3: Z Polska se ohlásilo několik stovek fanoušků, kteří chtějí přijet podpořit svůj tým. Z toho důvodu bude přijato takové adekvátní opatření, aby se zamezilo případným narušením veřejného pořádku.
2: Plánovaná přestavba vytíženého kruhového objezdu v centru Holice nabere zpoždění, informuje o tom tamní radnice. Archeologové při přeložce sítí našli pozůstatky historické městské zástavby, která stála v trase křižovatky. Objev si podle města vyžádá detailnější průzkum.
4: Archeologové v prostoru kruhového objezdu u budovy městského úřadu zachytili pozůstatky domů, nejspíš z doby před rokem 1775. Kvůli dalšímu zkoumání naleziště ale musí silničáři zahájení stavebních prací odsunout na pozdější termín. Podle informací města nejde vyloučit, že se nový objezd začne stavět až příští rok. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Většina státních hradů a zámků v Pardubickém kraji měla o letošních prázdninách vyšší návštěvnost než loni. Výjimkou byla Kunětická hora, tam přišlo o 1800 lidí méně. Naopak výrazně si polepšil hrad Litice, navštívil ho přes 8000 turistů, tedy zhruba o 2000 více než v loňské sezóně. Vyšší zájem zaznamenaly také zámky v Litomyšli a Slatiňanech. Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku podezřelou ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Na ženu české úřady vydali mezinárodní zatykač. Uvedla to španělská média. Policie Češku zadržela po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do Česka.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, zejména na horách s ojedinělými přehánkami nebo slabým deštěm. Nejnižší noční teploty je 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte v Pardubickém kraji zpočátku oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle slabý dešť. Dopoledne začne oblačnost postupně ubývat až na polojasno. Páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak mírně klesne a bio bude na dvojice. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. Dvě osobní auta bourala na silnici číslo 316 u obce Skořenice. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Končí. Já mám na lichají.
6: Jsme z toho ostruda.
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem
6: Procházkou. Nádherně, máme tady ozářené reflektory.
5: Ano, jsme si na tebe posvítili.
6: No, tak ano, si přijdu jak na jeviště.
5: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
6: Prosím, že není to tak dávno, no, nevím, 14 dní, 3 týdny.
5: A co to bylo?
6: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Open air, jak se dneska říká.
5: A počasí bylo?
6: Počasí bylo nádherný.
5: A lidi?
6: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
5: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávají potleskem a smíchem?
6: Ne, nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety.
5: Ano.
6: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
5: Jo, neokřikoval jsi je.
6: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
1: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to je, možná ne. Říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je to už potom, když nic nedělá, ale nemohl. Že jo? To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, tak když člověk nemá co dělat.
1: Není tam ten rozdruh.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak a o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v noci? Dáš si budíka na to, nebo
2: ne, já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne, tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. a ještě tak hoďku si čtu. Jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: A když se zase umejou čist. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: vybral? No tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá: papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá: všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Ne, jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vyprávěl anekdoty, to byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková ta...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám tu EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, 9., že jo, nebo
1: Cení
2: jara, prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti jo. Pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba Čeček hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
2: No,
1: nebo
2: no,
1: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci? A
2: ne, ale když člověk jde tím zbytovým a teď tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi.

0: No. Jak odešli, tak se tam jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád hřbitově, člověče. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
0: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha ve hře Jem a Ačko teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot, anebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď sem do studia, kde je hostem Tonda Procházka?
3: Dobrá, pane, pánové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
3: A všel bych si anekdoty.
2: Píšeme jim bod. Děkuji za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zokavý. Zdravím vás, chlapi, oba. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře. Zapisujeme.
4: Když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, co pak?
4: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, že dorazil do svého cíle.
2: Dobře, taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle někdo.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji,
6: vás
5: dobrý den.
6: Trošku Patriku,
2: protože
6: to vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím,
6: nemohl,
2: proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře, ano. dobře, děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
5: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou Skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
2: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
8: no
2: věci.
8: Jo, tak to jsou klasické věci, takový, znám.
2: Tvoje smíšené pocity.
8: Moje smíšené...
2: U čeho bývají?
8: Prosím?
2: U čeho bývají?
8: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo. A na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
2: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat,
8: to,
2: anebo podporovat.
8: Jako nebudu, jo, no, samozřejmě, ale...
2: Můžeš pozorovat,
8: to jsou,
2: jak se to
8: jsou takzvané smíšené.
2: A co hraje za divadlo?
8: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i učinkoval ty, jako rozhlasový reportér, Obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
2: Ano.
8: No, od 17. září, kdy
2: je premiéra.
8: Tak pak se to bude švihat.
2: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
8: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že tam má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
2: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako s tím, co je produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
8: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
2: Jako, je tvárná, nechá se sebou dělat.
8: Takhle, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
2: tak vás seřve, kdo to tady...
8: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
2: A zapomene, co má dělat v roli.
8: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to tam...
2: A čím zase nečistil?
8: Já jsem mu neznačistil.
2: Ne,
8: já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
2: Hercové. Tím to říkáš ze spoda.
8: Režisérové jsou v hledišti, no.
2: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
8: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
2: Mm-hmm.
8: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným, no.
2: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
8: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
2: Jo.
8: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že kdo si se na něj obracel, nějaký herec, co se chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
2: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: To byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipům. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje.
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě. Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice? Nebo brokovnice?
6: To já nevím, tohle to já v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, jo, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle v oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, duf. Jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, protože tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídá a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. Ano. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: No, vždycky v obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: a
2: ten.
1: A osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: Kdo to za ty peníze udělá.
1: Proč jste si vybrali Petra do Randy na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prostě já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě jako... proto. Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník, no tak prostě...
1: No jo, přiznejme to, řekněme to, v tomto věku už jsi na to odborník, ano, přeší skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje, no. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo, jo, to by... Na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo? No tak
1: číslo?
2: Samozřejmě, jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru, stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné Důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo Důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat v Humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900, spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš, zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirku, choďte spíši.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Starvine, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepojím na další telefonát. Kdo pak tam je? Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je, dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to, víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
7: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
8: Panáčku?
9: Ano, paní?
8: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
9: Cože?
8: No, znásilnil, no.
9: Prosím vás, a kdy to bylo?
8: No, zítra to budou 4 roky.
9: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
8: Já si nestěžuju, já se chlubím.
7: Přijde chlapík do baru a objedná si.
10: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
9: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
7: Za pár sekund je zpátky.
9: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
10: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
9: Ano, a co máte?
10: Asi tak 6 korun.
7: Na pláži leží urostlý, osmahlý nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
10: Je, ale no Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
9: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
7: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr. A noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
10: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
9: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vytířino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
7: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
11: Co strefil, Oline?
12: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
10: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
12: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
7: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu. Kam jsem si jo?
3: Hele, kočko.
8: Ano, Morku.
3: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
8: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
3: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
8: Ano, lásko.
3: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
8: Ne, ty můj hlupáčku.
3: Tak to je tvůj přítel.
8: Ale kde pak, broučínku?
3: No tak, kdo to teda sakra je?
8: To jsem přece já před operací.
13: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
14: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu. No, co je?
15: Haló, je tam policie?
14: No jo, no, co chcete?
15: Právě jsem ho zabila.
14: Cože?
15: No, právě jsem ho zabila.
14: A fajn. A koho?
15: Králíka.
14: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jiného na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
15: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
16: Já se snu těm nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberu. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
16: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
16: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jednou mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každej na jiný straně řady. Takže seděli odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedli s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
1: A rozvinul
16: se. Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti a odehrávalo se to asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: No. Tak. Byla paní pokladní spoluautorkou hry?
16: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
16: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to.
1: Jo.
16: No, paní.
1: To, podle skutečné události.
16: Podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby, člověk něco, na hodinu a půl napadlo,
16: no, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
16: Ano, chodit s otevřenýma očima. No.
1: Dá se o tom potom
16: vypravit. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály. Vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem F.U. Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády. SMSkař taky bereme do hry. Musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731, 800, 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. A je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Krampolem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
5: Cože?
6: Jestli jste poslední?
5: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
5: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
5: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
5: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
5: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
7: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
7: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
5: Vždyť já to mám, hulkový přístroj. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
7: Ale je to fešák.
5: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
7: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
5: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát a mám to hulkovým písmem.
7: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
7: Co je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
5: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
5: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
5: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
7: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
5: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem Rothschild, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
1: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
8: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak Tak se rozhodl, že jsi.
8: Tak nashledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
8: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

0: rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Stavební práce na vojenské škole v Moravské Třebové pokračují i po začátku školního roku. Česku se letos nejspíše podaří dodržet schodek rozpočtu, odhaduje to Národní rozpočtová rada. Hokejisté Pardubic odehrají první zápas v Lize mistrů. V kraji čekejte zítra oblačno až zataženo, postupně až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Stavební práce na vojenské střední škole v Moravské Třebové pokračují i po zahájení nového školního roku. Zatímco modernizace sportoviště hotová, dělníci s obnovou učeben ještě neskončili, vysvětluje velitel školy Milan Kalina.
3: Tento rok je specifický tím, že probíhá rekonstrukce některých prostor na našem hlavním učebním bloku a to se samozřejmě dotýká i žáků a učitelů. Rekonstrukce potrvá do konce tohoto školního roku, ale to neznamená, že na ní nenavazují další akce.
2: V Ronově nad Doubravou připravují rozšíření knihovny. Město před časem odkoupilo sousední budovu, kterou chce nechat upravit. V nové části radnice počítá i s otevřením informačního centra. Řezbáři z Česka i Polska tento týden na muzejní zahradě ve Svitavách vytvářejí nadrozměrné dřevěné sochy. Koná se už 16. ročník řezbářského memoriálu, jehož díla následně zdobí veřejná prostranství ve městě, vysvětluje organizátorka dílen a muzejnice Blanka Čuhelová.
4: Letošní téma je smysly. Prostě všechny ze smyslu najdete v těchto sochách. Budou umístěny ve Vodárenském lese. Hotové sochy mohou návštěvníci zhlédnout v sobotu v 16 hodin, kdy jednotliví výtvarníci řezbáři předají tyto sochy starostovi města.
2: Plánovaný schodek 310 miliard korun se letos Česku pravděpodobně podaří dodržet, uvedla to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Zatím nejvyšší schodek měl stát v roce 2021 v době pandemie COVID-19. Tehdy deficit dosáhl téměř na 420 miliard korun.
1: Sport.
2: Hokejisté mistrovských Pardubic se po roční přestávce vracejí do Ligy mistrů. Před startem extraligy odehrají 4 duely. První je čeká dnes od 18 hodin. Soupeřem jim bude polský mistr Tichy. Podle hlavního trenéra pardubických hokejistů Filipa Pešána je cílem bojovat co nejvýš, jak v domácí soutěži, tak i na mezinárodní scéně.
5: Samozřejmě člověk nechce být velkohubý a chce být pokorný, ale samozřejmě ta kvalita celé té organizace je na takový úrovni, že bychom chtěli patřit špičce evropský hokej.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, zejména na horách s ojedinělými přehánkami nebo slabým deštěm. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle slabý déšť. Dopoledne začne oblačnost postupně ubývat až na polojasno. Páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů. Na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky zítra budou velmi dobré, tlak mírně klesne a bio bude na dvojce. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané osobní auto překáží na dálnici D11, stojí na 51. kilometru ve směru na Hradec Králové a se zvýšenou opatrností projíždějte na Chrudimsku po silnici číslo 17 v Heřmanově Městci. V Čáslavské ulici bouralo osobní auto s cyklistou, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Počte vítání u čtvrtečního dne v kraji. Cestující pardubickou městskou hromadnou dopravou jezdí od úterý podle nového jízdního řádu. Zároveň musí počítat i s dalšími změnami. S jakými, to vám řekneme za chvíli. Jaká zatím byla ta letošní turistická sezóna v našem kraji? Nejenom na to odpoví ředitelka destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková v pořadu O čem se mluví. Bude se ptát Milena Vápeníková. A kam vyrazit o víkendu, tak tipy na různé akce v našem kraji vám přineseme v závěru této hodiny a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou, a to od Václava Neckáře, Nika Kejmena, Marie Rotrové a nebo kapely Elán.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji. A já

0: čaj z kvítku mandragory, ale se vařití písničkové Helena Vondráčková. Posloucháte pořad Den v kraji a na začátek po zprávách, jako vždycky, shrneme aktuální události dnešního dne s datem 3.9. Na starost opět dostane Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Se začátkem školního roku se změnily jízdní řády pardubické MHD. Na některých trasách se zároveň zvýšila frekvence spojů, především v době začátku a konce školního vyučování. Podrobněji budeme informovat už za okamžik. Nejméně dva následující týdny nebude mít 200 žáků učňovských oborů střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích zajištěné školní stravování.

0: Objekty. Objev si podle města vyžádá detailnější průzkum. Stavební úřad povolil výstavbu multifunkční hokejové arény v Pardubicích. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Halu chce v lokalitě Nová Cihelna postavit podnikatel a miliardář Petr Dědek a pojmout má až 25 tisíc diváků. Na místě výstavby teď pokračuje likvidace staré skládky komunálního odpadu. Akvapark v Moravské Třebové využívá k ohřevu vody energii ze slunce. Nové solární kolektory ohřívají nejen vodu v bazénech, ale také ve sprchách. Modernizace systému stála město více než 1 milion korun. Chrudimské muzeum loutkářských kultur čeká rekonstrukce zhruba za 80 milionů korun. Kvůli stavebním úpravám přeruší provoz na začátku ledna a uzavřené zůstane do září 2028. Na technickou část bude navazovat i příprava nové expozice, vysvětluje ředitelka muzea Simona Chalupová.
1: Ten mydlářovský dům jako potřebuje poměrně velkou péči a budeme otvírat další dva prostory na půdách. Celkově by se měla rozšířit ta expozice v podstatě asi skoro o 300 metrů.
0: A hokej z mistrovských Pardubic se po roční přestávce vracejí do Ligy mistrů. Před startem extraligy odehrají 4 duely, první je čeká dnes od 18 hodin. Soupeřem jim bude polský mistr Tychy. Do Pardubic se chystalo velké množství polských fanoušků, městští strážníci proto posílí ve městě hlídky.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jídlový princ Václav Neckář v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Z našeho vysílání už víte, že s novým školním rokem se mění i jízdní řády pardubické městské hromadné dopravy. Některé linky posílí hlavně v časech, kdy školáci ráno míří do lavic a odpoledne zase pěkně domů. Změny ale souvisí i s dalšími úpravami dopravy ve městě. Co všechno se od tohoto týdne změnilo? Tak na to se redaktorky Šárky Rusnákové v našem ranním vysílání ptal Jakub Malý a my vám to teď připomeneme.
1: Jaká je největší změna pro cestující pardubickou MHD?
2: Ta je zároveň příjemná. Lidé se lépe dostanou od hlavního vlakového nádraží a autobusového terminálu do Polabin, Trnové a Ohrazenic a také samozřejmě zpět. Umožnilo to zprovoznění mostního provizoria přes Labe v ulici Kapitána Bartoše. Po starém mostě, který je ve špatném stavu, dosud jezdili jen menší autobusy mezi nádražím a sídlištěm. Ty jsou teď zrušené a vrací se téměř celý původní provoz. Znovu tudy

0: Jezdí linky číslo 2, 6 a 18 a noční linka 98. Linka 7 ale nadále končí u hlavního nádraží a číslo 13 zůstává na objízdné trase přes Bělehradskou a Hradeckou ulici. Částečně ji nahradí výluková trolejbusová linka 21 ze zastávky po Labiny Sluneční přes hlavní nádraží do centra a stejnou trasou zpět.
1: A co o další linky?
0: Změny se týkají celkem 14 linek, proto bych cestující odkázala hlavně na stránky dopravního podniku www.dpmp.cz. Jen k těm nejdůležitějším změnám, linka 9 do Sezemic pokračuje ze Spojila po nově otevřené části obchvatu a obslouží zastávky Sezemice Zámostí, Sezemice Havlíčkova, zastávku Sezemice Počapli a Chalupy kvůli uzavírce komunikace do 30. září neobslouží. Linka 12 do Tuněchod z důvodu stavebních prací obsluhuje i zastávky Tuněchody Kovárna v původní poloze a Tuněchody Kostel. Ranní spojení do Úřetic zajišťuje ve dnech školního vyučování prodloužený spoj linky 28. Ranní spoj linky 29 začíná ve Starých Čívicích a ze zastávky Popkovice Hostinec bude pokračovat přes zastávku Popkovice škola dál po své trase.
1: A jsou v pardubické dopravě nějaké opravdové novinky, pokud jde o MHD?
0: Ano, pro cestující do Lázní Bohdaneč vybrané spoje trolejbusové linky 13 jsou v pracovní dny i o víkendech prodloužené do nové zastávky Lázně Bohdaneč u Mlýnu. V obou směrech obsluhují také zastávku Lázně Bohdaneč na Pískách.
1: Tolik tedy informace z pardubické městské hromadné dopravy a reportérka Šárka Rusnáková. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, Den v

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: lakomá, i když vlastně velmi štědrá, Marie Rotrová, v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. 17 hodin 24 minut nejvyšší čas věnovat se meteorologii.
1: Počasí.
0: A to konkrétně jmenovitě s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Tak nejprve nás, pane Popelko, zajímá, jaká bude noc na pátek a poslední pracovní den tohoto týdne.
2: Tam bude zase oblačnosti hodně, většinou bude oblačka zataženo a hlavně na horách by se zase objela nějaká přánka nebo slabý déšť a teploty by během noci klesly na 18-15 stupňů. Díky těm mrakům to ráno nebude tak studené jako dneska. Vítr bude foukat od západu do 6 metrů. No a zítra v pátek to bude nejteplejší den tady v týdnu, že ráno ještě bude hodně oblačnosti a hlavně zase v oblasti hor se může objevit nějaký slabší déšť, ale už během dopoledne začne od jeho západu oblačnost protrhávat a odpoledne by bylo polojasno. Teploty většinou 25 až 28 stupňů, čili 28, to bude hlavně v Polabí a vítr bude foukat od západu 3 až 7 metrů.
0: Tak, to máme pátek a pojďme se zaměřit na víkend. Jaký bude víkend?
2: V sobotu nás v podstatě někdy po půlnoci začne přicházet studená fronta, takže v noci a někdy až do poledne bude hodně oblačnosti, zatože až oblačno a na větším území se objeví přehánky, které budou postupně přicházet do deště. Ještě v ranních hodinách by se mohla hlavně třeba na vrchovině objevit i bouřka. No ale více někdy kolem poledních hodin už začnou srážky od severu ustávat a oblačnost bude postupně ubývat odpoledne, už by mělo být polojasno. Teploty ráno 17 až 13, odpoledne oproti pátku chladněji 19 až 23. No a vítr bude foukat ještě před frontou od západu do 4 metrů a za frontou se bude stáčet na severozápad 3 až 7 metrů. Večer potom vítr zaslábne. On zatím to vypadá, že to množství srážek by bylo tak až kolem 10 mm.
0: No a jaká bude neděle?
2: Neděle, tam už bude oblačnosti málo, jasno až polojasno a ráno se objeví hlavně v údolích i mlhy, teploty už budou zase nižší díky malé oblačnosti během noci 11 až 7 stupňů, přes den teploty do 23, no a vítr bude foukat slabý proměrný nebo západ do 4 metrů. No a mraku bude v podstatě během nehodně málo, aspoň na sluníčku by to mělo být celkem příjemné.
0: Tak, takové tedy bude počasí, za chvíli už pořad Den v kraji s Milenou Vápeníkovou, hostem bude Alena Horáková, ředitelka destinační společnosti Východní Čechy a tématem dnes turistická sezóna v našem kraji.

0: O čem se mluví?
1: Jaká zatím byla letošní turistická sezóna v Pardubickém kraji? Jsme stále tak trochu přehlíženou lokalitou v rámci republiky. Jaký je náš největší potenciál? Jak se mění požadavky turistů a cestujících? A jak na to reaguje nabídka služeb? Nejen na to odpovíme v následujících minutách.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví?
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, od mikrofonu vás zdraví Milena Vápeníková a tématem dnešního pořadu, o čem se mluví, je letošní turistická sezona a obecně to, jaký směr cestovní ruch u nás nabírá. Mým hostem je ředitelka destinační společnosti Východní Čechy, Alena Horáková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Je začátek září, sezóna ještě není u konce, ale už víme, jak to letos vypadá v Pardubickém kraji. Jezdí k nám turisté?
2: Určitě jezdí. Mám výborné zprávy z území od podnikatelů v cestovním ruchu, ale i třeba od Kastelánu nebo od správců památek, že se návštěvnost v kraji v průběhu léta mírně zvýšila. Není to žádné skokové zvýšení, ale mírně zvýšila. Konkrétní čísla vám dát bohužel nemůžu, protože že ty budeme mít až na podzim. Český statistický úřad je zveřejňuje s malým zpožděním. Takže my v tuhle chvíli máme čísla jenom za první pololetí a to jsou čísla velice příznivá. Takže pokud ten trend bude pokračovat i přes to léto, tak asi si myslím, že Pardubický kraj se nemá za co stydět.
1: A co to vypovídá o tom vývoji vlastně turistického ruchu?
2: Tak ten vývoj u nás v Pardubickém kraji je poslední roky stabilní a to znamená, máme rostoucí trend návštěvnosti i přenocování v Pardubickém kraji. Za což jsme velice rádi, ale třeba také, co je velice podstatné, je, že se zvýšila kvalita služeb v Pardubickém kraji v cestovním ruchu. Dokonce Czech Tourism zveřejnil v červenci statistiku, kdy zpracovává recenze vlastně hostů platform, jako je Booking. A je to statistika, která je od roku 2021 do 30.6.2026. Za náš Pardubický kraj tam je víc jak 100 000 recenzí. A představte si, že jsme v hodnocení v průměr hodnocení na Bookingu první v republice 8,8, což je úžasný. Jo? Takže my jsme sice, jak vy říkáte, nebo všichni novináři tak rádi říkají, že jsme takovou popelkou a že jsme míní navštěvovaní, ale vidíte, kvalita roste, jednoznačně roste.
1: A co se týká těch čísel, tak zůstáváme na těch zadních pozicích.
2: Ano, co se týká návštěvnosti, zůstáváme a zůstávat budeme, protože to, co všichni vnímáme vždycky, když vyjde nová statistika Českého statistického úřadu, to znamená pořadí krajů v počtu přenocování a v počtu příjezdu hostů, tak to jsou absolutní čísla, bez ohledu na jakékoliv jiná kritéria. To znamená, nikdo nebere v potaz při těchto statistikách, já nevím, rozlohu kraje, počet ubytovacích zařízení, počet obyvatel. A zcela jednoznačně my jako Pardubický kraj zatím říkám, máme nejmenší ubytovací kapacitu v celé republice, tak jak bychom mohli být někde vysoko v počtu přenocování, když nám nedostačuje ubytovací kapacita. To je strašně jednoduchý pohled. To samé vlastně velikost kraje, vemte si, Pardubický kraj je čtvrtý nejmenší kraj v republice, my se nemůžeme měřit s těmi velikými kraji. Takže my zatím jsme poslední, předposlední ve statistikách Českého statistického úřadu. Ale pokud se podíváme na jiné statistiky, které si třeba děláme i sami, protože nakupujeme data, zbytková data mobilních operátorů a víme, jak se nám po kraji pohybují i jednodenní turisté, to znamená takzvaní výletníci, tak na tom fakt nejsme vůbec špatně. Nebo třeba v porovnání průměrného počtu přenocování a pobytu v České republice jsme v pořadí krajů sedmý, takže 3,5 dne je nádhera. Takže krása. Já bych úplně ty statistiky nebrala tak, jak jsou prezentovány. Je potřeba se na to podívat hloub, je potřeba neporovnávat jabka a hrušky a je potřeba vzít nějaká kritéria. Takže takové zprávy, jako že jsme v polovině krajů v počtu dní, které u nás turisté stráví, anebo že jsme úplně první v kvalitě služeb na Bookingu, to jsou pro mě jako určité vlaštovky toho, že ten Pardubický kraj fakt má velký potenciál.
1: Kvalita služeb je dobrá, je nejlepší, jste říkala. Mění se v souvislosti s tím ruku v ruce i turisté a jejich požadavky?
2: Jednoznačně. Turisté, když to porovnám třeba před 10-15 lety, protože v cestovním ruchu už dělám dlouho, požadavky jsou vysoké. A bohužel to je naše taková bolístka, že celou republikově roste zájem o hotely. 4 hvězdičkové i vyšší. A těch máme v Pardubickém kraji opravdu málo. Trochu se nám blízká na lepší časy a mělo by nám v blízké budoucnosti vzniknout něco v Pardubicích, možná i v Litomyšli, takže na to se velice těšíme.
1: A bude to stačit? Víme, kolik bychom takových míst potřebovali?
2: Aha. Určitě by náš kraj těch ubytovacích kapacit pojmul ještě více, ale to se pak dostáváme k diskuzi, jak by byla vytížená. Takže tak, aby bylo optimálně vytížení těch kapacit a to, co je teďka v jednání, že by mělo vznikat, tak si myslím, že by to mohlo být pro ty příští roky dostačující, pokud vznikne to všechno, co má vzniknout v Pardubicích, v Litomyšli a tak dále v tom regionu.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem dnešního pořadu, o čem se mluví, je ředitelka destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková. Ty sezóny a vlastně i turisty můžeme rozdělit na takové dva druhy, zimní, letní. Platí stále to, že zimní cestování je spojené se sněhem, nebo ta zimní sezóna stojí i na jiných pilířích, než je jenom to lyžování vzhledem k počasí a k tomu úbytku celkovému sněhu?
2: Tak nejdřív bych asi chtěla něco říct k tomu rozdělení té zimy a léta, té zimní sezóny a letní. Ono záleží kde, protože tady v Pardubicích jako ve statutárním městě, v krajském městě úplně tu sezónost nevidíme. Ale samozřejmě v těch venkovních oblastech, oblast Králického sněžníku, oblast Orlických hor, Železných hor a tak dále, tam už ta sezónost je jednoznačně patrná. V případě, že není sníh, tak se samozřejmě podnikatelé v cestovním ruchu v tom daném místě snaží nabídnout služby takové, aby jim neodjížděli turisté. Hodně napřed jde Dolní Morava, což asi většina posluchačů bude vidět, že tam vzniklo i obrovské wellness centrum, jedno z jedno z nejmodernějších v České republice, ale také doporučujeme třeba návštěvy bazénů v blízkých městech, hřišť pro děti a podobně. Fakt je ten, že ta horská střediska jsou na tu novou normalitu těch špatných zim připravená a posilují zasněžování. Takže i když úplně není hodně sněhu a je chladno, tak velká lyžařská střediska, která máme na našem území, jsou na to docela dobře připravena.
1: Na druhou stranu vzrůstají ceny, protože samozřejmě rostou ceny energií a to zimní cestování za těmi sporty, lyžování se stává takovou luxusnější výsadou.
2: S tím musím trošku souhlasit, protože bohužel díky těm sněhovým podmínkám, které teď máme, nám trochu ubyla možnost toho běžeckého lyžování, toho běžkaření, což je vlastně zimní sportovní aktivita nenáročná na finance. Sjezdové lyžování už je trochu o něčem jiném a samozřejmě je to spojeno s vyššími náklady na ty skipasy, dojezdy a tak dále.
1: Dá se tedy v Pardubickém kraji rozdělit ta sezona vyloženě na zimní a letní? Dělíte to?
2: Nedá, protože jinak jsou na tom města a jinak jsou na to přírodní lokality. Takže třeba ty přírodní lokality rozdělíme na tu zimu, ale to typická Dolní Morava, Orlické hory, víme, jaké jsou tam letní aktivity, snaží se nalákat samozřejmě všechny klienty i v létě, ale v těch aglomeracích městských to takhle jako striktně rozdělené není, protože ty se soustředí hodně na pořádání akcí, kulturní akce, muzea, hrady, zámky a tam ta sezónost až takhle na nás nedolehá.
1: Je to výhoda nebo nevýhoda?
2: No, to je otázka. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby všechny kapacity v kraji byly pokryty rovnoměrně po celý rok, ale to je trošičku z říše snů. Každopádně i těm střediskům nebo rezortům, které jsou vyloženě přírodní, jsou specializované třeba na výžití na horách, tak hrozně moc pomáhá taková ta kongresová turistika. Teambuildingy, workshopy, korporátní akce, protože ty vykrývají tu mimo sezónu a v celku velice dobře.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.
1: Mým hostem zůstává ředitelka destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková. Vraťme se k aktuální době, je začátek září. Ta turistická sezona zatím ještě nekončí. Jak je důležité pro ten cestovní ruch zrovna v Pardubickém kraji? Jak jsou důležité ty následující měsíce? Září, říjen, bude Velká Pardubická, Zlatá Přelba. Mění to nějak dramaticky ta čísla?
2: Určitě mění. Neřekla bych dramaticky, ale změní. A hlavně tohle období u nás tradičně je velice dobré. dobré, zvlášť na Pardubicku a Chrudimsku, Hlinecku, protože ty akce se tady konají. A my si slibujeme určitě ještě nárůst návštěvnosti i díky těm akcím, jako je například Velká Pardubická, která je, mám pocit, 11. října, ale hlavně ten týden předtím. Ten týden předtím v Pardubicích bude opravdu nabitý, protože poprvé v historii hostí Pardubice cyklistický závod L'Étape by Tour de France. Je to globální série cyklistických závodů pod hlavičkou Tour de France a je poprvé vlastně na Pardubicku, protože ta trasa, jestli se nepletu, mám 111 kilometrů a vede právě z Pardubic směrem na Holice, Dašice a tam tím směrem. To je 3. října a my se na to hrozně těšíme a máme radost, že se tato akce k nám dostala, protože jenom počet přihlášených závodníků je někde kolem 1800. Teď si vemte, že s nimi přijedou rodinní příslušníci, lidé půjdou fandit do ulic, je u toho vlastně i taková vesnička, takže to je akce nová, ale hned druhý den máme Zlatou přilbu. Takže tady opravdu ty Pardubice, co se týče října a podzimu vůbec, nebudou spát, jsou tu podzimní městské slavnosti.
1: A nenarážíme v tuhle chvíli na ten nedostatek ubytovacích kapacit?
2: Ano, narážíme, samozřejmě, že narážíme, takže se musíme smířit s tím, že se asi všichni neodubytují tady u nás v Pardubicích, ale další krajské město je, co by kamenem dohodil, takže asi patrně využijí i kapacity tam. Určitě je to tak.
1: Dá se to považovat za takovou trochu investici do budoucna, že někteří se sem třeba vrátí z těch účastníků?
2: Jednoznačně. To je fenomén těchto sportovních akcí a mluvím teď třeba o Ironmanu Hradci Králové, který je tam letos už po 3. rok a tam je vidět, že ty lidi, kteří přijedou opravdu s rodinnými příslušníky, s kamarády, s partou, se tam pak vrátí. A bylo by hrozně fajn tady, kdyby se nám podařilo ten závod L'Étape udržet jako tradici. Kdyby to byly další z těch podzimních akcí, která naláká vlastně spoustu lidí do Pardubic a okolí.
1: Když se podíváme ještě do budoucnosti, tak co by Pardubický kraj, kromě navýšení těch ubytovacích kapacit, o kterém jsme mluvili, mohl změnit, vylepšit, aby těch lidí jsme tady měli víc?
2: Aby jich tu bylo víc a bylo jich tady tak akorát, tak na to má vliv spoustu věcí. My se musíme naučit rozprostřít ty turisty do celého území Pardubického kraje a nejenom do těch takových highlightů, které tady jsou. Protože pokud turisté objeví i místa dosud neobjevená, skrytá, ale přesto s potenciálem, tak se nám nebude stávat to, a zatím se nám to nestává, co se bohužel stává v některých turistických centrech i v České republice, a to se mluví o overturismu, ale opravdu Pardubický kraj by měl zůstat takový, možná trošku jako skrytý, protože v budoucnu to bude čím dál více vyhledávané. Takový klidnější, bezpečný, skrytý, ale přitom pohodový. A fakt je ten, že nám hrozně nahrává v tomto ohledu množství kulturních památek, které máme na území Pardubického kraje. Protože ta klientela, a víme to zase z nějakých šetřeníček turismu nebo i našeho, opravdu u nás hodně navštěvuje hrady, zámky a vůbec taková ta aktivní poznávací dovolená je typická pro návštěvníka Pardubického kraje.
1: Nahrává nám možná i dopravní spojení, ať už z Prahy vlakem za hodinu, anebo to, že tady máme letiště.
2: Pardubice máme docela dobře pokryté a hodně nám to nahrává, ale horší je ten východ republiky a tam se všichni modlíme, až bude dotažená teda až ta dálnice za tu Litomyšl, aby nám to odkrylo ty skvosty v tom českomoravském pomezí, jako je Vysoké Mýto, to už je teď dostupné. Litomyšl, Svitavy, Polička, to jsou úžasná městečka, ale bohužel v tuhle chvíli velice špatně dostupná po té 35, která je přitížená kamiony. Takže blízká se nám na lepší časy určitě k té dálnici, už se blížíme a moc to pomůže tomu východu Pardubického kraje.
1: Říká Alena Horáková, která byla mým dnešním hostem v pořadu O čem se mluví.
2: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí i Milena Vápeníková. Hezký den.
0: Český rozhlas Pardubice. O čem se mluví?

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: má kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Den v kraji a právě teď, 8,5 minuty před 18. hodinou, je nejvyšší čas prozradit vám, kam vyrazit o víkendu, poradí vám Barbora Bláhová.
1: Od zítřka do neděle můžete zajít na Chrudimské dožínky do klášterních zahrad. Připravená je přehlídka folklorních souborů z Česka i zahraničí, i nabídka nejrůznějších dobrot. Akce začne zítra v 19 hodin koncertem zpěvačky Leny, po kterém bude následovat folklorní noc. A nebo můžete vyrazit do Brandýsa nad Orlicí, kde bude zítra a v sobotu brandýské mámení. Těšit se můžete na výstavu obrazů, projekci filmu, hudební i divadelní vystoupení, tvořivou dílnu i tanec. Dál se přesouváme na Pernštýnské a Komenského náměstí v Pardubicích, kde bude v sobotu Den Pardubického kraje. Od 11.30 si tam můžete přijít poslechnout různé koncerty, ochutnat regionální potraviny nebo se seznámit s prací složek integrovaného záchranného systému. A pro děti bude od 10 do 17 hodin připravená trasa od domu u Jonáše přes knihovní centrum u Vokolku na Příhrádku až na zámek Pardubice, kde si zkusí vyrobit ptáčky nebo pávy, papírové loutky koně i mince. No a u příležitosti Dne Pardubického kraje budete mít v sobotu také možnost zdarma navštívit památky v Litomyšli. Zamířit tak můžete do hlavní budovy Litomyšlského muzea, do rodného bytu Bedřicha Smetany i do portmonea. Další tip je na benefiční festival Choltický deštník, který bude v sobotu od 13 hodin na zámku v Cholticích. Uvidíte tam hudební pohádku Zlatovláska v podání klientů Centra denních služeb Další cesta a uslyšíte několik koncertů. V programu jsou také tvořivé dílny nebo výstava věnovaná výrobnímu družstvu Cyklos Choltice. A nesmíme zapomenout ani na pozvánku na Hornický den v Průmyslovém muzeu Mladějov. Návštěvníci se tam v sobotu od 10 hodin seznámí s hornickou tradicí místního regionu. Naplánované jsou prohlídky vnitřních expozic muzea, beseda s pamětníky v budově parní elektrárny i projížďky motorovým vlakem po úzkorozchodné dráze. No a ve Vysokém Mýtě budou městské slavnosti. Akci zahájí zítra v 19 hodin slavnostní koncert v Šemberově divadle. Až do neděle pak na náměstí Přemysla Otakara II. Uslyšíte různé koncerty. Těšit se můžete také na řemeslný jarmark i program pro nejmenší. A na závěr tip do Svitav, kde bude v sobotu slavnost dechových hudeb. Od 14 hodin na náměstí Míru uslyšíte 4 různé dechovky a uvidíte vystoupení mažoretek Marcipelky. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
0: Barboře, děkujeme a co nás čeká zítra v našem vysílání? Vezmeme vás do Moravské Třebové a navštívíme vojenskou střední školu. Chrudim už zná cenu za pokračování rekonstrukce sportovní haly. Máme pro vás na zítra podrobnosti. Náš regionální stopař navštíví obce Pěšice a Řepníky a dozvíme se o legendách, tvrzích a trasách. A po 15 letech začíná stavba nové budovy úřadu práce v Pardubicích.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Dopravní podnik Pardubic mění jízdní řád 14 linek. Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard. V mobilní aplikaci EZ Karta od ministerstva zdravotnictví si lidé mohou nově zobrazit třeba výsledky laboratorních testů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, postupně polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Se začátkem školního roku se změnily jízdní řády pardubické MHD. Na některých trasách se zároveň zvýšila frekvence spojů, především v době začátku a konce školního vyučování. Největší novinkou je návrat většiny linek na trasu přes Labe v ulici Kapitána Bartoše, kde už je v provozu mostní provizorium. Znovu tam jezdí linky číslo 2, 6 a 18 a také noční linka 98. Změny se týkají celkem 14 linek.
2: Například linka číslo 9 do Sezemic teď využívá nově otevřenou část obchvatu, jinak jezdí také některé spoje do Tuněchod, Úhřetic nebo Starých Čívic. Vybrané trolejbusy linky 3 do Lázní Bohdaneč navíc pokračují až do nové zastávky u Mlýnů a obsluhují také zastávku na Pískách. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Výsledky archeologického výzkumu pod náměstím Bohuslava Martinů v Poličce si mohou lidé prohlédnout na panelech ve vestibulu radnice. Archeologové při průzkumu podzemí objevili například pozůstatky zaniklého hřbitova z 15. století. Vysvětluje mluvčí města Nadežda Šauerová.
3: Celkově bylo archeologi výjmuto 371 koster. Některým jedincům byla vložena do úst mince, jednalo se o pětní rituál. Celkem bylo nalezeno 24 mincí, které lze předběžně zařadit do období 15. a 16. století.
1: Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun. Řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé požadují, Macinka neupřesnil. Jednání budou dál pokračovat, první má následovat v pondělí před schůzí vlády. V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. EZ Kartu mohou mít lidé v mobilu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
4: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
5: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
4: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
6: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
4: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikace denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, zejména na horách s ojedinělými přehaňkami. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte v Pardubickém kraji zpočátku oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle slabý déšť. Dopoledne začne oblačnost postupně ubývat až na polojasno. Páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky teplotě budou zítra velmi dobré, tlak mírně klesne a bio bude na dvojce, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Se zvýšenou opatrností projíždějte na Chrudimsku po silnici číslo 17 v Heřmanově Městci. V Čáslavské ulici bouralo osobní auto s cyklistou, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začíná pořad Kdo umí, ten umí. Mým dnešním hostem je mistryně České republiky v olympijském boxu Markéta Tojnarová. Jaké to je vstupovat do ringu, kde není prostor pro zaváhání? Co člověku vrcholový sport dává a co si naopak bere? A co vede úspěšnou mladou boxerku k tomu, že po letech strávených v prostředí profesionálního sportu hledá sklidnění, věnuje se meditaci a pracuje v domově pro seniory? Nejenom o tom si budeme povídat v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Vilém Branda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a pořad Kdo umí, ten umí. Mým hostem je dnes mistryně České republiky v olympijském boxu Markéta Tojnarová. Nejdřív ji ale musím najít. My jsme si rozhovor domluvili v jedné pardubické posilovně, kde vede soukromou lekci boxu. Takže já teď stoupám po schodech do patra sportovního centra. A zpoza dveří se už ozývají údery a pokyny trenérky. Markéto, před chvílí skončila soukromá lekce boxu, kterou jsem chvíli pozoroval. Já jsem byl radši v rohu, aby mě nepřilítla nějaká rána pro jistotu. Dnes jsi měla dva klienty. Trénuješ vždycky spíš menší skupinky lidí, nebo to jsou i větší skupiny?
1: Já trénuju takhle v dopoledních hodinách spíš menší nebo jednotlivce, ale dřív jsem trénovala i hromadné tréninky, což bylo třeba 50 lidí naraz ve věku od 13 až klidně do 65 let. Měli jsme tam nejstaršího 64-letého pána. A zároveň jsem trénovala i dětský tréninky, ale to teď už končím, takže teď už finalizuji jenom ty individuální nebo takhle páry trénovat.
0: Ty jsi říkala 50 lidí, že bylo naraz na jednom tréninku třeba i.
1: Ano. Já vlastně jsem trénovala dřív pro box klub Pardubice na Dubině a tam takhle na ty hromadné tréninky vlastně chodí v rozmezí třeba 30 až 50 lidí.
0: Kdo za tebou na tréninky nejčastěji chodí? Jsou to aktivní sportovci nebo spíš třeba lidé, kteří se jenom chtějí hýbat, chtějí si to vyzkoušet?

0: takže za mnou moc nechodí vlastně aktivní závodníci.
1: Z čeho se taková soukromá lekce skládá? Protože já si dokážu představit asi jenom nějaké úvodní rozcvičení, rozhýbání, ale jaké jsou ty další části toho soukromého tréninku, soukromé lekce?
0: To asi záleží tím, že už to nese ten název soukromá lekce nebo individuální trénink, tak se snažíme vždycky postavit to podle těch individuálních potřeb daného sportovce nebo klienta. Samozřejmě je tam nějaká část rozhýbání, potom trocha techniky z toho boxu, pak boxování do pytle, můžeme vzít lapy, boxování do lap, nějaký třeba posilovací cvičení a jak jsem říkala, já se snažím tam vždycky zahrnout i zdravý cvičení na záda nebo vnitřní stabilizační systém a tak celkově, co vlastně jednotlivci potřebují.
1: To je asi taky potřeba, možná mít zpevněný střed těla při tom boxu.
0: Určitě ano.
1: Ještě mě zajímá možná nějaké potřebné vybavení, jaké je na těch lekcích boxu, co musíš mít k tomu, aby si mohla provést celou tu lekci. Viděl jsem boxerské rukavice, lapy, ještě něco dalšího.
0: Asi když jsou pytle k dispozici, tak se to taky hodí, ale ten box jako sám o sobě je celkem nenáročný sport na vybavení, takže vřele to doporučuji právě i všem dětem, že pro rodiče to není tak náročný vlastně na nějaké zajištění těch pomůcek. Většinou to jsou prostě sálové boty a boxerky.
1: Už za chvíli se do boxerské tělocvičny vrátíme.

0: S mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice jsem se dnes vydal za Markétou Tojnarovou, mistryní v olympijském boxu. Jsme stále v pardubické tělocvičně, ve které se trénuje. My dva se známe z dětství. Pokud si dobře vzpomínám, tak nám bylo kolem 12 let, když jsme se potkávali v základní umělecké škole na hodinách hudební nauky. A člověk by tehdy spíš asi typoval, že se z tebe stane hudebnice nebo že se vydáš uměleckým směrem. Jak se stalo, že ses nakonec vydala právě cestou boxu?
1: No, to je dobrá otázka. Já myslím, že jsem vždycky byla na nějakém pomezí, protože ze strany mamky jsem byla vedena k něčemu, což byla právě spíš ta hudba, a ze strany otce jsem byla vedena víc k tomu sportu a já jsem si nějak nakonec zvolila teda tu sportovní dráhu, takže asi mi to bylo bližší.
0: Jak reagovali rodiče nebo třeba i příbuzní, když se začala věnovat právě tomu bojovému sportu, akčnímu?
1: To se neneslo úplně s nějakým souladem.

0: Můj otec ten si přál pro mě úplně jiný sport. Já jsem v dětství dělala závodně 7 let tenis, což bylo spíš přání mého táty a s boxem jsem vlastně začala, až když jsem šla na vysokou školu a mohla jsem si o tom sportu rozhodnout sama, který chci dělat, takže asi to byla spíš taková moje volba.
1: Takže až se začátkem vysoké školy si začala s boxem?
0: Ano, začala, což je právě pak na nějakou tu dlouhodobou vrcholovou úroveň si myslím poměrně pozdě. Teď, když mám možnost to vidět, v jakém věku začínají třeba ti sportovci, co se na ty olympiády dostanou, tak je to podstatně dřív.
1: Myslíš, že to pro tebe bylo náročnější právě kvůli tomu, že jsi začala později, chyběly ti třeba nějaké základy, které ostatní sportovci mají právě, když se tomu věnují odmala?
0: Já osobně myslím, že to bylo spíš takový jako tlak toho, že bych chtěla být na stejné úrovni, ale zároveň to prostě nejde ten čas dohnat. Takže člověk si dělal jakýsi ideály nebo ideje toho, že se na tu úroveň taky dostane, ale někdy je to prostě nemožný, když někdo dělá ten sport třeba od 5 let a má za sebou mnohem víc zkušeností, než oproti člověku, co s tím začíná v dospělosti.
1: Mimochodem, setkáváš se stále s nějakými mýty a stereotypy ohledně boxu, protože řada lidí si možná představí agresi, údery, násilí. Něco takového, setkáváš se s tím?
0: Setkávala jsem se s různými mýty, ale já musím říct, že já jsem se pohybovala i v prostředí, kde ten sport nesl právě takovou tu pěknou kulturu boxu, takže mě se to až moc netýkalo, ale vím, že právě k tomuhle sportu se nesou někdy určitý nepříjemný řeči, nebo že se tam škatulkujou určitý skupiny třeba lidí, ale potom už v tom vrcholovějším boxu to tak určitě není.
1: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, dnes s mladou boxerkou Markétou Tojnarovou.

0: Pořad Kdo umí, ten umí dnes trávíme v jedné z pardubických posiloven. Jsme v takovém obklopení boxovacích pytlů a mým hostem je mladá boxerka Markéta Tojnarová. Markéto, kdy přišel okamžik, kdy jsi řekla, že to s boxem myslíš opravdu vážně a že by celá tvoje kariéra mohla být vrcholová, sportovní a spojená právě s boxem?
1: To je asi docela těžká otázka. Já mám totiž takový pocit, že s touhle myšlenkou jsem to asi nikdy ani nedělala. A ono to byl pak takový zvláštní sled událostí, kde jsem nečekala, co se jako uděje, a pak už se na sebe začaly nabalovat další a další věci a už nějak z toho kolotoče bylo těžký vystoupit. Takže já si myslím, že jsem úplně prvotně nešla se záměrem vrcholového sportu. A popravdě, když jsem začínala s boxem, tak mě se jenom ve filmu líbily, jak ženy měly na copánky, namotaný copánky, takže já jsem vlastně chtěla začít box, abych si mohla dát copánky. Ale pak to nějak prostě pokračovalo, vyhrála jsem to mistrovství České republiky a pak už se na sebe začaly nabalovat další věci a vlastně trvalo mi 2,5 roku, než jsem dokázala procitnout z toho, že ten kolotoč už nechci zažívat.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme, ale možná ještě k tomu mistrovství. Jak dlouhá to byla cesta k tomu titulu mistryně České republiky a co všechno si musela udělat pro to, aby si obstála?
1: Mistryní České republiky jsem se stala po 4 letech, co jsem začala s boxem, a jak říkám, já jsem to asi 100% nevnímala, nebyl to můj 100% cíl, protože vím, že na začátku jsem si říkala jako takový, že by bylo krásný, kdybych jednoho dne stála na mistrovství České republiky. A to vlastně bylo všechno. A ten rok, kdy jsem se mistryní České republiky stala, tak popravdě já sama za sebe jsem to nějak jako nečekala. Řešila jsem si mnohem důležitější zdravotní věci a nebyla to pro mě priorita, to mistrovství. Ale jako stalo se, teď jsem za to ráda. Každopádně, jak jsem říkala, pak to spíš sebou přineslo už sled nějakých těch událostí.
0: Jak vypadá životospráva sportovce a co všechno musíš udělat pro to, aby ses dostala do té určité váhové kategorie?
1: Já jsem nikdy nedělala takové ty extrémy ohledně hubnutí týden před zápasem nebo vypocení. Já jsem si stabilně udržovala dlouhodobě nějakou váhu. Ale samozřejmě ta životospráva sportovce je podstatně jiná než běžného člověka. Neslo to sebou několik let zapisování jídla, kalorií, odvažování. Řešila jsem, co si dám před tréninkem, jaké komplexní sacharidy nebo rychlé cukry dám po tréninku. Takže určitě jakožto vrcholový sportovec ty lidi musí stravu řešit a já sama jsem pak právě zjistila, že už to zašlo možná do toho, že nejím vůbec s radostí a intuitivně, ale už jsem se ocitla v nějakém zase procesu jenom kontroly toho jídla pro vrcholový sport.
0: V jaké váhové kategorii si tedy nastupovala?
1: Já jsem si prošla různýma, ale nejdelší dobu jsem boxovala váhou kategorii 66 kg.
0: Stále zůstáváme v boxerské tělocvičně a už za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat.
2: Posloucháte reprízu pořadu.

0: zemí. Ladíte Český rozhlas Pardubice a pořad Kdo umí, ten umí, dnes s mistryní České republiky v olympijském boxu Markétou Tojnarovou. Povídáme si o sportu, který jí hodně dal, ale určitě si také něco vyžádal. Ty už si to, Markéto, naznačila, jeden náročný trénink za druhým. Muselo být hodně vysilující i to udržovat si stále stejnou váhu a jíst stále ta stejná jídla plná proteinu dokola.
1: No, asi to nebylo jenom o té váhu kategorie nebo o tom jídle. Obecně celkově ten vrcholový sport, jak si řekl, že si to něco vezme, tak si to prostě něco vezme. Takže bylo to asi takový komplex, ať už strava a kontrola toho jídla, anebo četnost tréninku, kdy opravdu v jednom období jsem se dostala na 10 až 11 tréninků za týden, což teď zpětně, když se na to podívám, tak já k tomu studovala ještě dvě školy a vlastně nedovedu si představit, Teď už zpětně nechápu, jak jsem to mohla přežít, když to takhle řeknu. A bere si ten vrcholový sport jako ze všeho, ať už zdravý, mentální, fyzický. Takže to nebylo určitě jen o tom jídle.
0: Měla jsi čas na nějaký svůj osobní život, na nějaké třeba i další koníčky? Nebo jsi opravdu v té době žila sportem, měla si jeden trénink za druhým, k tomu ještě ta škola?
1: No, myslím, že se to hodně točilo jen okolo toho sportu a trénování. Tu školu já jsem vždycky studium měla ráda, takže to jsem ráda, že jsem v průběhu toho sportu pokračovala dál se studiem. Ale osobní život, jsem si vědoma, že jsem hodně zanedbávala mezilidský vztahy, což je něco, na čem teď poslední dva roky víc pracuju, protože to mi přijde dost podstatný pro život.
0: Zažila jsi teda situaci, kdy jsi třeba úplně sáhla na dno a říkala si, že jsi narazila na nějakou hranici svých možností, nějaký takovýhle moment, který by přišel?
1: Určitě ano. Já si pamatuju hlavní dva takové momenty. Jeden ten se vázal k zápasu s, nevím jestli je ještě aktuální, ale před dvěma lety s aktuální mistryní světa z Číny. A to pro mě byl psychicky tak náročný zápas, že to byla opravdu jiná třída než já, že z toho zápasu jsem se dlouho dostávala po mentální stránce, že to bylo náročný a frustrující. A potom můj poslední zápas, tak to jsem si sáhla na takové dno, kdy to bylo velmi nekomfortní s mým trenérem a vlastně tam jsem tak nějak poznala, že tímhle směrem já už nechci a ani nemůžu jít dál, takže to jsem, řekla bych, došla k jakémusi vyhoření.
0: V čem to bylo náročné, možná právě po té psychické stránce, protože tu fyzickou si asi dokážu představit v tom smyslu, že tréninky musí být vyčerpávající, musíš vydat hodně síly, a v čem možná je to náročné po té psychické stránce?
1: Já myslím, že moje situace byla taková trošku specifická. Mně se tam tak nějak jako do toho profesionálního sportu propletla ještě vztahová rovina právě s trenérem, takže to bylo takový dlouhodobě psychicky náročný, že jsem hodně vydávala i do toho sportu, ale zároveň tím sportem jsme ještě žili v tom partnerském vztahu, takže dá se říct, že jsem několik let žila, ať už fyzicky, nebo v hlavě jen tím sportem, takže to bylo spíš takové náročné, že jsem si neoddechla, proto jsem se vždycky moc těšila do školy.
0: Takže škola byl takový ten relax potom.
1: No, paradoxně ano.
0: Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat. Spíš.

0: Boxerka Markéta Tojnarová je hostem pořadu Kdo umí, ten umí. My jsme probírali, jaká jsou úskalí vrcholového sportu a těch vysokých nárocích na jídelníček, dodržení konkrétní váhy. Markéto, ty už si naznačila, že jsi byla v jeden moment velmi fyzicky i psychicky vyčerpaná. Potýkala ses taky s nějakými zdravotními problémy?
1: Ano, potýkala, ne teda žádná zranění, to musím říct, že jsem ráda, že asi to moje tělo hezky ustálo a mám dobré, silné tělo, za které děkuju každý den, ale potýkala jsem se v průběhu té kariéry boxerské se ztrátou menstruace, což bylo něco, co jsem dlouhodobě řešila a až minulý rok se to začalo stabilizovat, kdy jsem opravdu ty tréninkové jednotky stáhla. Na nějaký čas jsem přestala i boxovat, zvýšila jsem příjem, zvýšila se mi celkově váha a tak nějak se to moje tělo stabilizovalo do toho, co je člověku jako běžné, ale potýkala jsem se s tímhle a vidím to v tom sportu, že mnoho žen se zrovna se ztrátou menstruace tam potýká. Nevím, jestli jen v boxu nebo obecně v profesionálním sportu, ale spousty žen jsem tam viděla.
0: Takže i to byl třeba jeden z těch důvodů, kvůli kterému jsi řekla, že už ti to za to nestojí a že chceš vystoupit z toho kolotoče, tak jak jsi o tom mluvila, a že zdraví a nějaký vnitřní klid je pro tebe víc než vrcholový sport.
1: Rozhodně ano, jo. Nejen ta menstruace, ale začala jsem si uvědomovat, že jednoho dne chci mít děti, mám ráda děti a na to je potřeba taky nějaká příprava a další jsem si začala pak uvědomovat, že už mi asi nestojí za to dostávat rány nejen do hlavy, protože pracuji i na částečný úvazek v domově pro seniory, kde pečuji o seniory s Alzheimerem a demencí, takže dá se říct, na denním pořádku to tam vidím, jak vlastně dopadají lidi pak třeba s demencí a stejně tak mi začalo být pak nepříjemné dostávat rány i do podbříšku, protože jsem si uvědomovala, že tam jednoho dne třeba bude to dítě, takže dala jsem si na misku vah a usoudila jsem, že to mi asi za to nestojí, že to zdraví je pro mě důležitější.
0: Takže potom si začala s nějakou regenerací celkovou, duševní i fyzickou?
1: Ano, přesně takhle to je. S tou fyzickou to jsem si začala tak nějak pozvolna podle sebe, co jsem cítila, že potřebuju. Přestala jsem tak nějak kontrolovat, vážit to jídlo, ubrala jsem ty tréninky, už jsem to ani nenazývala jako profesionální tréninky, ale spíš, že se jdu pro radost prohýbat, protože zase ten pohyb a sport to k životu potřeba je, jenom je důležité to nepřehnat na nějakou tu míru, která není pak už únosná. A co se týče té mentální, tak to jsem zvolila odborníka a nastoupila jsem do psychoterapeutického procesu, protože už jsem cítila, že to sama nezvládnu nebo že budu potřebovat právě pomoc odborníka.
0: Zajímá mě taky, jak moc se proměnil v tvůj vztah k boxu za celou tu dobu, jestli ho třeba ještě stále dokážeš mít ráda. Po tom všem, co se stalo, po tom opravdu velkém vypětí.
1: Ten sport jako takový ráda mám a vlastně i jsem si hledala dlouhodobě v tom terapeutickém procesu a následně pak sama cestu, jakým způsobem vlastně ten box chci a můžu provozovat, takže to byla taky delší cesta, než jsem pochopila a poznala, jakým způsobem je to jenom pro mě únosné. Teď musím říct, že ráda si zajdu jednou, dvakrát za týden na trénink, spíš jako taková kondiční příprava nebo kondiční trénink a popravdě už dlouho jsem ani neboxovala s někým jako sparingy jeden na jednoho, protože teď v tuhle chvíli mi to nějak přestává dávat smysl, ale třeba někdy, ale teď v tuhle chvíli cítím, že jako boxovat jako sparingy nebo zápasy už nechci.
0: Mistryně Česka v olympijském boxu Markéta Tojnarová je hostem pořadu Kdo umí, ten umí.

0: Hostem pořadu Kdo umí, ten umí je dnes boxerka Markéta Tojnarová z Pardubic a já jsem se během našeho rozhovoru dozvěděl, že kromě posilovny pracuješ taky v domově pro seniory. Pro mě na první pohled úplně dva odlišné světy. Dá se to vůbec skloubit?
1: No, je to určitě zajímavá kombinace a já myslím, že je to tím, že od jakživa jsem měla tak ty dvě strany mince. Jak jsem říkala, jedna byla ten sport a druhá třeba to vzdělání a umění. Takže já vlastně i školy, které jsem studovala, byly zaměřeny do sociálních oborů. Posledně mám vystudovanou sociální pedagogiku, takže vždycky mě to lákalo i tímhle směrem práce s lidma.
0: A na jaké pozici? Co přesně tam děláš?
1: Klasická péče o seniory, 12-hodinové směny, jakákoliv denní péče a pomáhání v nějaké soběstačnosti a celkovému fungování.
0: My jsme mluvili o tom, jak ten box byl pro tebe náročný psychicky i fyzicky. Pro řadu lidí je i práce v domově pro seniory určitě náročná, tak bylo to tak i pro tebe.
1: Já popravdě musím říct, že jsem si tam mnohdy chodila odpočnout i třeba od těch tréninkových procesů, protože tam to je zase trošku jiný svět a tam jsem se hezky střetávala s tou realitou, kam vlastně se můžeme všichni dostat a že to tam někdy nejsou jednoduché pohledy, takže já sama jsem tam chodila moc ráda a vlastně i s těma seniorama a s jejich pomalejším tempem jsem si tam mnohdy odpočala.
0: Zpátky k boxu, ty jsi mi říkala, že dnešní lekce, kterou si tady v posilovně vedla, je jedna z posledních a s tréninky už končíš.
1: Já v tuhle chvíli, vlastně posledního června, mám koupenou jednosměrnou letenku, začínám do Gruzie a rozhodla jsem se, že chci teď nějaký čas žít a žít mimo prostředí tělocvičny a posilovny, kde už jsem byla několik let, můžu říct, zavřená a opravdu jsem spoustu času věnovala tomu sportu a byla jen v tomto prostředí. Takže byl k tomu delší proces, kdy jsem poznávala, co teď v tuhle chvíli potřebuji, až jsem po nějakém roce došla k tomu, že teď chci chvíli žít, takže balím batoh a vydávám se do světa a dám si nějaký čas ve světě a poznávání jiných kultur.
0: Ty už jednu zahraniční zkušenost za sebou máš, protože jsi nedávno odletěla do Asie.
1: Já jsem byla nějaký čas v Nepálu a pak jsem pokračovala ještě do Thajska.
0: Co ti to dalo a jaké země si navštívila, jaká místa si navštívila?
1: No, to bylo právě v kontextu i toho poznávání, co pro mě ten box jako znamená a jestli v tom chci pokračovat. Takže v rámci toho terapeutického procesu jsem se tak nějak dostávala víc k otázkám o sobě a co vlastně bych teď já potřebovala a chtěla. A začala jsem zjišťovat, že to hlavní, co potřebuji, je trochu zpomalit. A tak nějak mi přišlo příznačný, teď se dost povídá o meditacích, takže musím říct, že ano, začínala jsem těma komerčníma meditacema z podcastu, začala jsem zjišťovat, že to trošku funguje, když si díl dýchám, když se trošku sklidňuji, takže já jsem vlastně plánovala do toho Nepálu odjet přímo do klášteru, kde jsem doufala, že se mi zadaří, abych byla přijata do toho kláštera a abych mohla se naučit nějakým způsobem ty meditace s profesionálními mnichy, což musím říct, že se mi zadařilo a nějaký čas jsem tam teda pobývala v klášterech a tak nějak jsem víc pronikla do spirituality, začala jsem objevovat, co je to buddhismus a uvidíme, kam se teďkon tahle cesta vydá, jestli budu dál v tom pokračovat nebo ne.
0: Pořad Kdo umí, ten umí je u konce. Dnes jsme si povídali s boxerkou Markétou Tojnarovou z Pardubic. Děkujeme, že jste poslouchali a od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice se loučí Vilém Branda.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: 19 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Investor chce postavit multifunkční hokejovou arénu v Pardubicích do konce roku 2030. Ohrady a zámky v Pardubickém kraji byl v létě většinou větší zájem než loni. Průměrná mzda meziročně stoupla o 6,5%. V kraji zítra čekejte oblačno až zataženo, postupně polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobrý čtvrteční večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Stavební úřad povolil výstavbu multifunkční hokejové arény v Pardubicích. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Halu chce v lokalitě Nová Cihelna postavit podnikatel a miliardář Petr Dědek a pojmout má až 25 tisíc diváků. Na místě výstavby teď pokračuje likvidace staré skládky komunálního odpadu, říká zástupce investora Pavel Poulíček.
2: Pokud vše půjde podle našich předpokladů, podle stanoveného harmonogramu a našich přání, tak by k otevření arény mohlo dojít ve čtvrtém čtvrtletí 2030.
1: Většina státních hradů a zámků v Pardubickém kraji měla o letošních prázdninách vyšší návštěvnost než loni. Výjimkou byla Kunětická hora, kam přišlo o 1800 lidí méně. Naopak výrazně si polepšil hrad Litice, navštívilo ho přes 8000 turistů, tedy zhruba o 2000 více než v loňské sezóně. Vyšší zájem zaznamenaly také zámky v Litomyšli a ve Slatiňanech. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí byla skoro 52 tisíc korun, informoval o tom Český statistický úřad. Meziroční zvýšení průměrné mzdy skoro o 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka ale už firmy narážejí na hranici svých možností.
3: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
1: Firmy ale podle Zajíčka budou muset ve zvyšování mest pokračovat, pokud i dál porostou platy státním zaměstnancům. Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku. Na ženu české úřady vydali mezinárodní zatykač. Je totiž podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi, uvedla to španělská média. Sport. Hokejisté Pardubic po roční přestávce znovu hrají Ligu mistrů. Nový ročník soutěže rozehráli proti polskému mistrovskému týmu Tychy. V 27. minutě Pardubice vedou 4-0.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle slabý déšť. Dopoledne začne oblačnost postupně ubývat až na polojasno. Páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané osobní auto překáží na dálnici D11, stojí na 40. kilometru ve směru na Hradec Králové a v Roholvládové Bělé. Neprojedete po silnici nižší třídy, pracují tam dělníci, objížďka vede přes Vyše Hněvice a Lázně Bohdaneč. Tolik doprava, Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: o Frantovi Sauerovi, který se kdysi proslavil tím, že zorganizoval stržení Mariánského sloupu. No a tak jsme řešili, jestli ten Mariánský sloup je s malým nebo velkým písmenem. Já jsem ho psala s malým, kolega s velkým. Ale nepoprali jsme se.
1: No, já přemýšlím, co bych napsal já. Asi kdybych psal obecně o fenoménu Mariánského sloupu, tak napíšu malé. Kdybych psal o nějakém konkrétním, třeba Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, tak bych možná napsal to velké. Tak jak je to správně?
0: No, máte smůlu. Není to vlastní jméno, pořád se to bere jako typ pomníku, takže vždycky s malým písmenem. No, ale je to tak, že je to takzvané vztahové přídavné jméno. A tento typ přídavných jmen poznáme podle té přípony ský nebo ánský a to signalizuje, že tam je vždycky malé písmeno. Leda, že by to bylo třeba Mariánské náměstí, ale tam už zase víme, že je to vlastní jméno.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Dobrý večer, lačerate šukar šuniben. Socioložka Selma Mohidžidzdarević se dlouhodobě zabývá anticikanismem a jeho projevy v české společnosti. Je autorkou výzkumné zprávy Anticikanismus jako daň z existence v české společnosti, která přináší zkušenosti 75 Romů a Romek z různých částí Česka. Výzkum ukazuje, že s projevy protiromského rasismu se lidé setkávají už od dětství a že ovlivňují jejich život nejen ve škole nebo při hledání bydlení a práce, ale také v každodenních mezilidských vztazích. Jednou z oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, jsou také sociální sítě a nenávistné komentáře vůči Romům. Právě internet totiž může některé předsudky a stereotypy nejen odrážet, ale je také dál šířit. O tom, jak anticikanismus v české společnosti vypadá, proč přetrvává a jakou roli v jeho šíření hrají sociální sítě, to nám řekne Selma Mohidžidzdarević.
1: Vyhrožování násilím, posílání do plynu. Právě ty respondenti mluvili o tom, že obzvlášť bolestivě je to, když se to týká třeba dětí. A ještě navíc, co je velmi problematické vlastně u té nenávisti na sociálních sítích, je, že tomu není úniku. Jo? Jako pokud jste na sítích, takže můžete se jenom odpojit jako od všech sítí, ale to dneska možná ani nejde už. A jinak vlastně vás to pronásleduje všude, ať už jste doma, úplně v nějakém intimním prostředí, tak pořád tomu můžete být vystaveni.
0: Selma Mohidžidzdarević také vysvětluje, co je mezinárodní síť INACH a jak pomáhá neziskovým organizacím vzájemně spolupracovat při monitoringu a odstraňování nenávistných komentářů ze sociálních sítí.
1: Je International Network Against Cyber Hate a združuje přes 30 neziskových organizací v Evropě, ale i ve Spojených státech nebo v Latinské Americe. A vlastně cílem je, aby se prostě všechny ty neziskové organizace navzájem podporovaly v monitoringu a odstraňování hovoru z nenávisti, kdy hlavním cílem teď nejsou ty jednotliví lidé, kteří přispívají do ty oblasti nenávisti, na to jsou třeba různé další nástroje, ale jedná se vlastně o vyjednávání s platformami, s těmi provozovateli těch sociálních sítí, protože to je jejich business model a v rámci toho business modelu tam hraje roli právě ta nenávist, protože ta zvyšuje atraktivitu i příspěvku, i komentářů, i lidé prostě se víc do toho angažují a my chceme, aby oni za to převzali zodpovědnost. To znamená, aby měli jasný pravidla, co tam může být, co nemůže být, pokud je to ilegální, pokud je protizákonný, aby to odstraňovali a aby transparentně jednali i tak, že vlastně nějakým způsobem budou chránit ty oběti.
0: Ne každý nenávistný komentář je možné právně postihnout. I tak ale mohou mít takové komentáře negativní dopad na lidi, kteří jsou jejich terčem a přispívat k šíření nenávisti na sociálních sítích. Proto je podle Dizdarević důležité s jejich autory pracovat a vysvětlovat jim, jak jejich výroky působí.
1: No já si myslím samozřejmě, pokud je to překračování prostě nějakých zákonných norem, jako třeba jak byl ten případ, když ten nějaký člověk posílal romské děti a děti arabského původu, tuším, ve škole jako do plynu, jo, tak to je prostě vyhrožování, anebo potom jsou tam ty jednotlivé tresty, které jsou i v našem zákoně. Pak je spousta lidí, kteří jsou na nějaké hranici, u kterých vlastně si myslím, že by bylo potřeba vytvářet něco, čemu teďka říkáme counter speech. To znamená poučovat, dávat jim šanci, aby pochopili například, že to má reálné dopady. Protože jak víme, to specifikum těch sítí je, že člověk má pocit, že to říká do nějakého vzduchu a že se prostě nic neděje. Že to není když vás potká, může vás třeba zmlátit nebo vás, na veřejnosti nějak ponižovat, ale vlastně neuvědomují si často ty lidé, že to má stejný dopad bez ohledu na to, že se to fyzicky někde neodehrává.
0: Dizdarević je přesvědčená, že je potřeba společnost v tomto směru kultivovat a více mluvit o odpovědnosti, kterou na sociálních sítích každý z nás má, i o dopadech toho, co na internetu zveřejňujeme.
1: Zároveň sami víme, že lidé na velmi vysokých funkcích, který otevřeně prostě uráží různé skupiny lidí, nejenom Romy. A to je legitimní, protože jsou vlastně u moci. Jo, takže já bych spíš pracovala s lidmi, kteří mají vliv a těm ostatním, jak říkám, dávat nějaký šance.
0: V čem se liší nenávist vůči Romům v online prostoru od jiných forem nenávisti? A jaký je rozdíl mezi tím, jak se projevy nenávisti objevují na internetu a v běžném životě?
1: Já si právě nemyslím, že se to tak zásadně liší. Já si myslím, že to zase je takové kontinuum. Ta nenávist člověka ohrožuje. A teď si vemte, jak ten protiromský rasismus v České republice je známá věc, kterou nějakým způsobem akceptujeme, jako kdyby byla normální. A teď vlastně, když se podíváte na bydlení, na vzdělání, na přístup na pracovní trh a spoustu těch dalších aspektů, což právě v tom dávném výzkumu, který jsem dělala pro Romanonet, do detailu popsaný, tak ještě vlastně potom i máte ještě i tu takovou dimenzi vlastně, že pak není úniku, protože tam vás čeká ještě na těch sociálních sítích. Potom jakoby ta nenávist, která vyústí v to, jakože pak nemáte přístup k tým jednotlivým oblastem. A dokonce někteří z respondentů v rámci toho výzkumu mluvili o tom, že to je jeden možná z největších problémů, protože to vyvolává vlastně jako stres, že jo, jako vy se podíváte na to a jste pod stresem. Takže to jako, že vám někdo řekne, jako že vám nepronajme byt, protože jste Rom, a pak se hned podíváte třeba na nějakou sociální síť a ono tam mluví jako o Romech, že nechtějí pracovat a že vlastně proto jim nemůže člověk věřit a tak dále. Tak vlastně tyhle ty věci jako by potom se nějakým způsobem propojují. Jo, takže pro mě je to jako nenávist je nenávist. Bez ohledu na to, jako v jakém je prostředí. Samozřejmě liší se to v některých aspektech, jak už jsem říkala, když vlastně mluvili ty participanti toho výzkumu, když vás chtějí zmlátit, jo, nebo za vámi utíká parta nějakých neonacistů. Je to jiný samozřejmě, když sedíte doma a stejně vám ten jakoby nacista vyhrožuje, že vás zabije. Ale není to nějak jako zásadně jiná situace, než když jste vystavena ty nenávisti jako takové.
0: Vysvětluje socioložka Selma Muhič-Dizdarevič.

0: poslech Oroma Vakeren zpříjemnili Jan Bendík a Rytmus. Poslední den prázdnin pořádala organizace Klíče a klíčky komunitní akci v Mladé Boleslavi v kulturním centru Pluhárna. Klíč Fest se nesl v duchu 80. a 90. let a děti si užili den plný zábavy, her, zpěvu a tance. Výtěžek z prodeje občerstvení a dobrovolného vstupného byl věnován Danke, mladé mamince, která je na vozíku. Akce se zúčastnila také Iveta Durdoňová, která na místě oslovila Juraje Hrehu z organizace Klíče a klíčky.
1: Tak jo, ještě jednou, kluci, pojďte na podium, já vás vyzvu. Tak pojďte.
2: Jsem na akci Klíč Fest, který pořádáte vy, pane Hreho, a váš spolek Klíče a klíčky ve stylu 80. a 90.
3: Tento festival jsme uspořádali jako ukončení letních prázdnin, začátek školního roku. Děcka budou mít strašně moc povinnosti, co se týče vlastně učení, dotahování školy a tak dále.
2: Kolik máte dětí ve vašem spolku?
3: Přesně vám to neřeknu, protože děti je od 300 do 350. Klíče a klíčky i věnují se volnočasové aktivitám. Začínají fotbalové tréninky, hudební kroužek, divadelní kroužek, podcastový studio, kde vlastně se budou natáčet podcasty, taneční kroužek máme, ale všechno je to podmíněno tím, že děcka musí chodit na doučování. Bude to fungovat formou i tou, že děti přijdou ze školy, u nás se tam najedě, kde už budou mít připravené jídlo, udělají si úkoly, připraví se do školy, pak jdou na volnočasovou aktivitu, na kroužek, který si vyberou, nebo rodiče, který dají to dítě na ten kroužek. Pak mají takovou odměnu, kde se jezdí na různé akce ještě, což jsou většinou přespávačky víkendovy a to mají jako pak za odměnu.
2: To se týká dětí zde v Mladé Boleslavi a dětí i v Litomyšli.
3: V Litomyšli jsme teprve rok. Děti z Boleslavy a okolí, ty známe nějaké 4 roky. Je to připravené jak pro ně, tak i pro tyhle ty děti. Jenom s nějakýma rozdílama. Protože nemůžeme stejné akce dělat pro děti, kterým se věnujeme rok, protože nejsou tak daleko jako ty děti, kterým se věnujeme 4 roky. Tím, že máme úžasný tým a můžeme s čistým svědomím odejít do Litomyšle na prodloužený víkend, kdyby nebylo toho týmu, tak to nejde. Máme lidi jak aktivně, tak pasivně, máme spousta dobrovolníků, lidi, kteří jsou aktivní každý den, tak jich je 6.
2: Vy jste trenér fotbalového týmu Mongagua. Nedávno jste měli fotbalový turnaj, kterého se zúčastnil prezident Petr Pavel. Co to pro vás znamenalo? Věděl jste o tom, že navštíví turnaj, kde byly fotbalové týmy z Mongagui?
3: Ano, turnaj se odehrál na Strahově v Praze. Pro děcka to byl zážitek, pro mě to byl zážitek. Jsem strašně rád, že pan prezident tam byl.
2: Vy jste z týmu Mongagua z Mladé Boleslavy. Jaké to bylo pro vás?
4: Bylo to pro nás velký zážitek, takže jsme si moc užili.
5: Tak byl to zážitek. Mluvili jsme s panem prezidentem, jak se má. A on říká, že se má dobře a že se podívá další takový turné.
6: Já mám s tím fotku a bylo to pro mě moc dobrý zážitek, že jsem mohl mluvit s prezidentem a užil jsem si to.
7: To samý, bylo to krásný zážitek, to jsme se někam posunuli, bylo to krásný hřiště, ale škoda, že jsme to neutáhli, ale jinak bylo všechno super a máme i fotku s prezidentem, s panem trenérem.
2: Tréninky vám začnou od září, ale začíná vám i škola. Josefe, do jaké třídy ty jdeš?
4: Do 7.
2: Sebastiáne, ty jdeš do jaké třídy?
8: Já už jsem vyšel dávno a měl jsem jít na střední, jakože byly nějaké komplikace, takže jsem nešel a teď chodím do práce, brigádně. Je mi 16 let.
2: Hráli jste dřív fotbal?
4: My když jsme začali hrát tady s bratrancem Samikem, Zakochanky a Předměřice, pak jsme se jakoby připojili k Jurovi, Klíče a klíčky.
9: Já jsem chodil za Beznu a pak jsem potkal Janu, tak jsem šel k ním.
2: Co vás čeká do konce roku?
8: Tak to přesně ještě nevíme, ale budeme mít nějaký tréninky a teď 19.9. nebo nějak tak máme další turnaj Praze 3 a uvidíme, jestli to nějak dotáhneme a musíme jít zabrat.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge bud bacht, zort zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
10: Český rozhlas zprávy. Průměrná hrubá mzda se v České republice meziročně zvýšila téměř o 7%. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu upouštět přehradu Slapy. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 28 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Průměrná mzda v České republice byla letos ve druhém čtvrtletí téměř 52 tisíc korun. Informoval o tom dnes Český statistický úřad. Meziroční zvýšení přibližně o 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka už ale firmy naráží na meze svých možností.
11: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
10: Zajíček doplnil, že firmy budou muset ve zvyšování mest pokračovat, pokud nadále rychle porostou platy státním zaměstnancům. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu zítra večer upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplnit vodou právě ze Slap. Tato situace přitom nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy, říká generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
12: Hydrologické sucho v Povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kvota 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
10: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá 1 až 1,5 metru za jeden týden. Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z celkových 12. Francán dříve působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Následující 4 roky chce věnovat hlavně stabilizaci školy.
13: Osudy veřejných uměleckých vysokých škol jsou velmi nejisté, když se podíváte na diagram hodnocení platových úrovní a dalších záležitostí. Umělecké vysoké školy jsou vždy na chvostu, takže my každým dnem se snažíme naši pozici obhájit.
10: Návrh akademického senátu musí teď potvrdit prezident republiky Petr Pavel. Počasí. V noci na pátek čekáme v Česku většinou oblačno, přehánky už jen ojedinělé, ranní minima ale docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni. Zítra přes den zpočátku převážně oblačno, doznívající přehánky, postupně oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
14: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
10: Na hlavním tahu číslo 35 z Valašského Meziříčí směrem na hranice pozor v Miloticích. Po nehodě cyklisty je v místě omezený provoz, počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
14: Alex a host.
15: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na kontě má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herec týmá v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spolužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo. Že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně co by teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad, hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl rád, než já, že? Ale určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo. Jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil. Ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat.

0: mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
1: A když jste se tedy zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
0: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediné, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
1: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem. Pak jste se tedy rozhodl jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl tak

0: takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že o tam tu odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
1: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
0: Myslíte jako po tom studiu, anebo
1: ne, během? Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
0: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, jestli to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probuzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
1: Tak a když byste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
0: Ne, vůbec.
1: Ne.
0: Ne, ta potom ani nevěděla podle mě tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
1: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, mm-hmm. čili ještě před Brexitem.
0: No, to jsem měl štěstí, protože...
1: To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
0: No, já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Mm-hmm. Jo, a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
1: Ještě stále ji splácí?
0: No, to budu ještě 30 let třeba.
1: Aha.
0: Ale to není nějak, to nejsou závratní částky, jo. Ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho, no.
1: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
0: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaký nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
1: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takový jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě je trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede, a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsou si všim praktický věci, praktický rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi, a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel odnikud, nic jsem za sebou neměl, a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy, a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts, a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo.
0: Bude to ono? Bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc od díl B, který režíroval Honza Pušnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení, a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak tam moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení, a hned potom jsem hrál v oddílu B člověka, který nastupuje do vězení, a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, Hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolik?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jako by pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk, a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Mm-hmm. Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pociťoval, radost, zodpovědnost, obavy? Co vás, jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou, dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojilo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kašce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou
0: už
1: jsme
0: museli. Už máte ve filmu po celý natáčení toho filmu
1: museli,
0: měl paruku.
1: Ano, každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě tu práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufám, že se to trošku změní, že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký
1: Já
0: byl?
1: Si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný. A zároveň měl sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům. Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v hraném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám se srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celé život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví. Takže
0: byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma? Užili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili, že to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní. Ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co by a divadlo?
1: No, nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani ty produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: že byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malička, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat, proto abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší nějaký platformě.
0: Bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch.
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herectví jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize. A u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar. A to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout do
1: toho? Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebníka nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další. Jako.
0: Takže... Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těchto dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže, ale já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v osamělém blokově to je tak někde napůl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako... tam se nabízí to využít to herectví, že pro tu roli. Čekaj, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takový lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afghánistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčely samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Každý

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Vládní motoristé chtějí snížit schodek státního rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Přestavba Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít v roce 2030. Tři české hokejové kluby dnes zahájily boje v Lize mistrů. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 29 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Motoristé dnes odpoledne hnutí ANO představili, jak navrhují snížit schodek státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí totiž se schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle motoristů je příliš vysoký.
2: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028. Kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státní kasy uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dlouho očekávaná rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030. Město v současné době připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Ta by měla být hotová v příštím roce na jaře. Odhadované náklady na proměnu městského centra přesahují 600 milionů korun. Přípravu stavby provází také několik průzkumů. Upřesní mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: V současné době probíhá pasport historických dlažeb a připravuje se stavebně historický průzkum okolí Mariánského sloupu. Dokončen byl také archeologický průzkum v místě budoucí kašny. Její samotná realizace přijde na řadu až v závěrečné fázi rekonstrukce, kdy bude možné koordinovat její umístění s novou technickou infrastrukturou celého náměstí.
1: Krevní plazmu mohou nově darovat zájemci v nemocnici ve Šternberku. Začal tam totiž pro ní jezdit mobilní odběrový tým transfuzní služby Šumperk. Dárci se mohou objednat na předem daný termín. Podrobnosti najdou na webu šumperské transfuzní služby. Upřesní tamní zdravotní sestra Blanka Podzimková.
4: Takže darovat krevní plazmu může zdravý člověk, který má nad 18 let, nad 50 kilo a musí splňovat teda kritéria pro dárcovství krve a krevních složek. Jedním z předpokladů dárcovství plazmy jsou tedy i vhodné žíly. Sport.
1: Hokejisté Pardubic i Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polské Tychy 6-0, Plzeň zvítězila nad švédským Re 4-0. Liberec naopak prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, pouze ojedinělé přehánky, ranní minima docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni, zítra přes den zpočátku ještě oblačno, ojedinělé přehánky, postupně ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra vysoká 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Uhodní na teď opatrně na silnici číslo 432 za kruhovým objezdem se silnicí 55 ve směru na Ratíškovice. Osobní vozidlo srazilo cyklistu. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Kohinoor, nejznámější diamant světa, ale také český výrobce psacích a výtvarných potřeb. Kohinoor Hartmut, akciová společnost se sídlem v Českých Budějovicích.
1: Co vám říká značka Kohinoor?
2: Tušky se vybavím jako první.
3: Tak Kohinoor si dost pamatuju z dětství. Je to firma na výrobu tužek, jestli se nepletu.
1: Myslím, že vyrábí kancelářské potřeby nebo psací potřeby, tušky, pastelky a je to velmi známá česká firma.
4: Kohinoor, tak to jsou nějaké psací potřeby asi.
5: Tuhy, tušky a další náčiní na kresbu a psaní.
1: A jak dlouho si myslíte, že je tak na trhu, nebo jak dlouho funguje?
5: 180 let.
1: 70. let třeba?
3: Já bych řekl tak 30 let.
2: Kolem 60 let.
4: 120 let třeba.
6: Z jakého dřeva Kohinoor vyrábí?
1: Já nevím, tak třeba smrkový, asi ne, co tak borový dřevo třeba.
5: Bříza.
3: To netuším.
4: To bude jedle.
0: Pověst praví, že Kohinoor byl zhruba před 4, možná 5000 lety nalezen v Indii, v náplavách řeky Godavar. Údajně ho nosil jeden z hrdinů staroindického eposu Mahabharata. O nejstarších osudech tohoto diamantu toho moc nevíme. Není známa ani jeho původní váha v surovém stavu. Doložené historické zprávy najdeme až ve 14. století. Dobová svědectví ho zmiňují v souvislosti s pokladem krále Rajáha Malvara. Má se za to, že v držení tohoto vládnoucího rodu byl po několik generací. Po dobytí Indie v polovině 16. století se dostal do vlastnictví velkých Moghalů, vládnoucí dynastie, která svůj původ odvozovala od legendárního Čingischána. V pokladnici v Dillí strávil další téměř 200 let. Byl zasazen do oka slavného pavího trůnu a když v roce 1739 převzal vládu nad Indií perský dobyvatel Šach Nadir a poprvé tento diamant spatřil, úžasle prý pronesl slova Kohinoor. V překladu to znamená hora světla. A tak diamant ke svému jménu přišel. Později byl převezen do Perzie a po pohnutých dobrodružstvích spojených s vraždami, mučením a vězněním jeho přechodných vlastníků se stal kořistí vládce Pandžábu. V pandžábské pokladnici zůstal až do doby, kdy byla Indie připojena k britskému království. Úchvatný kámen pak dostala darem královna Viktorie. Nechala ho přebrousit a umístit do středu královské koruny jako hlavní klenot. Přebroušením se sice snížila hmotnost diamantu na 105 karátů, chcete-li 21,6 gramu, nebývale se tím ovšem zvýšila jeho hra barev. V Británii se rozšířila pověra, že pokud by diamant nosil mužský vládce, přišla by Velká Británie o Indii. Při předávání diamantu bylo prý totiž k

0: Českobudějovický závod Kohinor sídlí stále v budovách, kde se tužky začaly vyrábět už na konci 19. století. Továrnou mě provází vývojář Vladimír Líbl a prvním krokem je výroba takzvané surové tužky z tuškárenských prkýnek. A ta se vyrábí například z cedru z Kalifornie, Sibiře nebo z Lípy.
1: Na exkurzi vyrazila kolegyně Mária Fajfrová.
2: Dobrý den.
3: Takže surová tuška přichází na další operaci a to je lakovací stroj, kde tuška speciálním postupem je protlačována vlastně skrz kotlík s barvou. Tušky padají na sužící pás a procházejí sužícím tunelem, na jehož konci vlastně padají do zásobníku a vracejí se nazpět. Většinou tušky procházejí třikrát barvou a dvakrát až třikrát vrchním lakem. A vlastně po tom průchodu vlastně ta tuška už je úplně krásně suchá, jo?
2: Ano, ano. A jsou to tedy ty klasické tušky s barvou žluto-hnědo?
3: Klasická kohinorka.
2: Nashledanou.
3: Takže teď máme vlastně tušku hotovou, máme ji nalakovanou, namáčenou, vypadá krásně a potřebujeme ji ohrotit, ořezat, ano.
2: Že všude kolem nás jsou tisíce tužek. Desetitisíce. Statisíce?
3: Spíš statisíce.
2: Kolik vy máte tu denní produkci?
3: Denní produkce je přibližně kolem 500 000 tužek denně.
2: Pane, jo. Můžu dál?
3: Jo. Takže tušku máme nalakovanou a dochází k dalšímu vlastně zkrášlení vlastně té tušky a to je máčení. Dobrý. No a teď se nacházíme vlastně v hale ručního balení, kde se vlastně balí ty nejkrásnější, nejkvalitnější tušky do uměleckých souprav, do dřevěných kazet, kdy vlastně chceme, aby ty tušky byly perfektně uložené, krásně vytočený značkou nahoru. Můžeme se podívat. Vidíme příklad ručního balení do plechových obalů. Momentálně tady to je export do Spojených států.
2: Že tady už stroje nejsou, tady už ne. Jsou opravdu ty lidské ruce.
3: Tady se balí vlastně nejkvalitnější a nejdražší naše výrobky.
0: S Vladimírem Líblem stojíme nad takzvaným kabinetem a to je přehled výrobků, který Kohinor
3: pro suchou malbu
0: vyrábí.
3: V prvním šuplíku je celkem 120 ostínů suchých kříd, k tomu jsou ještě doplňkové ostíny. Dalším šubletí jsou vlastně naše standardní výrobky a to vlastně tušky Kohinor.
2: A já jenom musím říct, že opravdu ten design těch tužek je úplně stejný, jako ho znám od svého dětství.
3: Samozřejmě, protože tušky Kohinor v tomto provedení se vyrábějí od roku asi 1890 nebo 1889. Žlutá tuška Kohinor má název podle diamantu, který je v anglické koruně, pochází z Indie, Kohinur znamená hora světla a má na žlutou barvu, takže podle tohoto diamantu ty tušky jsou žlutý. Další jsou opět sady kreslířské, a to buď s grafitovými tuhami, anebo s tuhami pastelovými, zase akvarelové, anebo klasické.
0: Vladimír Líbl pracuje v Kohinoru 51 let a vidí, jak se vyvíjejí ty trendy, kdy se pastelky prodávaly více, kdy méně. V poslední době je trend malovat. Možná, že ho vyvolali antistresové malovánky, možná, že ty důvody jsou jiné.
3: My to vnímáme tak vlastně, že dneska lidi jsou zahlcený elektronikou. Počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony a tak dále a tak dále. A lidi postupně si uvědomují, že by se vlastně měli věnovat nějaké kreativní činnosti, aby vlastně po nich vzniklo nějaké dílo, které sami vytvoří. A ten trend od roku je čím dál tím silnější a je to vidět i na veletrzích, že jako spousta firm, které vyrábí kreslicí a psací prostředky, trvale vlastně zvyšují svůj obrat a rozšiřují sortiment, aby uspokojili zájmy vlastně zákazníků.
0: Co říkáte fenoménu antistresových omalovánek?
3: Dneska je to boom v této oblasti a samozřejmě se na tom podílíme.
0: Jak jsou na tom Češi v malování? Malujeme více než jiné národy, nebo kde vy máte tu cílovou skupinu, když zůstaneme zatím u těch pastelek?
3: Tak já vám odpovím velice jednoduše, protože my vyvážíme do 80 zemí světa, takže vlastně převážná produkce nám odchází vlastně na export. A jsou tam takové státy, jako jsou Spojené státy americké, kde

0: je ten boom daleko vyšší než u nás. Východ, západ, vlastně celý svět.
1: Říkáte, že se přizpůsobujete době i třeba v těch odstínech, tak jaké odstíny nebo barvy jsou tedy teď třeba nejprodávanější nebo moderní?
0: Jsou odstíny třeba, nevím, mátová a odstíny zelené. Jeden čas byly v modě i fluorescenční odstíny. Zákazníci chtějí výraznější odstíny, červené barvy, jo, a podobně. Jo. Takže vždycky různé speciální barvy, růžové. Vždycky je to ohlas na nějaký modní trend, na modní zájmy a na přání zákazníků.
2: Rod Hartmutů, kteří stáli u zrození firmy Kohinoor Hartmut, má kořeny v Bavorsku. Jeho nejslavnější potomek Josef se narodil v únoru 1758. Hartmutové měli odedávna smysl pro umění. V Bavorsku i v Rakousku lze dodnes najít v kostelích oltáře i klekátka, kterým dali tvar. Josefovi rodiče měli hluboko do kapsy a tak na důkladné školní vzdělání nebylo. Odmala se ale u chlapce projevovaly umělecké sklony. Pomáhal otci v jeho truhlářské dílně, stále něco kreslil a navrhoval nábytek. Ve 13 se vyučil u svého strýce France Meisla zedníkem a kameníkem. V jeho službách už zůstal a když strýc dostal místo jako městský stavitel ve Vídni, Josef šel s ním. Byl pilný a učenlivý a tak brzy získal i bez učitelů teoretické znalosti i kreslířskou dovednost. Když kníže z Lichtenštejnu pověřil Meisla provedením stavby paláce ve vídeňské Herengasse, navrhl Josef Hartmut průčelí této budovy a vypracoval i náčrty vnější a vnitřní výzdoby. Po strýcově smrti byl Josef Hartmut jmenován lichtenštejnským knížecím stavitelem. Toto povýšení se ovšem neobešlo bez odporu knížecích rádců. Ti poukazovali na to, že Hartmut má neúplné školní vzdělání a vadila jim i Josefova vznětlivost a nezrovna uhlazené vystupování.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Josef Hartmut pro knížata z Lichtenštejnu kreslil plány nových staveb na jejich panstvích a také sám řídil stavební práce. Valtice, Břeclav, Lednice, tam všude je můžeme dodnes obdivovat. Kdo by neznal například lednickou vyhlídkovou věž zvanou minaret, která byla podle Hartmutova projektu postavena v močálovité půdě zpevněné olšovými piloty a dubovým roštem. Mimochodem je jednou z nejvyšších staveb tohoto charakteru v Evropě. Tvarem připomíná čerstvě ořezanou tušku postavenou hrotem vzhůru. No a jsme zpět u psacích potřeb. Talentu Josefa Hartmuta totiž práce stavitele nestačila. Přestože byl samouk, začal překvapivě slavit úspěchy i jako vynálezce a také jako zakladatel světoznámé továrny.
1: S Martinou Horskou stojíme u tužek, kterých je tady v sortimentu prodejny Kohinor několik desítek. Tužky se rozdělují především podle tvrdosti.
2: Ano, tak ten střed takovej je to HB, to je ta známá dvojka běžná, jakákoliv třeba tady z těch obrázkových, a je určená především na psaní. A potom je právě ta řada B, takže čím vyšší číslo u Bčka, dělá se až do 8B, tak je ta tuška měkčí. Jo? A zrovna tak je to u té řady H, jako hard, jako tvrdý. A tam máte teda F, takovou zvláštní, ale začíná to háčkem až do 10H a to je opravdu nejtvrdší.
1: Vy jste řekla F?
2: Ano, znamená jakoby firma, jako pevný.
1: Jak dosáhnete té tvrdosti?
2: Té tvrdosti se dosahuje poměrem jílu a grafitu. Podle toho, jak se namíchá potom ten poměr, tak je ta tuška buď měkčí nebo tvrdší.
1: Z jakých materiálů jsou tušky vyráběné?
2: Používá se hlavně cedrový dřevo, to zvlášť teda u toho uměleckého sortimentu. To poznáte, že je takový načervenalý, je to dovozový dřevo a je to asi fakt špička jako pro tušky nebo pastelky.
1: A tady to světlé dřevo, to je?
2: Tohle to světlé dřevo, to je borovice.
1: Ta nejklasičtější tuška, to je taková ta oranžová.
2: Zvláštní žlutá.
1: Žluto-oranžová.
2: A má s tím hnědým koncem, ano.
1: Hnědý konec. Mm. A jak je stará, jaká je její historie?
2: Vznikla v roce 1888.
1: Je dobré se takhle držet tradice a zachovávat věci stejné?
2: Já si myslím, že určitě, protože hodně zákazníků právě tohle oceňuje, že přijdou, já nevím, na obchod po 20 letech a teď zjistí, že tu je pořád. Ten, co měli doma oni, když byli malí. A je to taková ta nostalgie pro ně. Jo. Tady příkladně třeba verzatelky, když se vyrábí někdy, já nevím, 1946 vlastně a jsou pořád oblíbený a hlavně třeba architekti je používají. Potěší to ty lidi hodně, opravdu, no.
1: Co ještě zůstalo stejné, kromě té žluto-oranžové tušky a verzatelky?
2: Myslím, že sloníci, to je guma se slonem přírodní. Tady máme ještě takovýhle tušky, třeba ty Orient.
1: A to je taky tradiční?
2: To je stará tuška, ano, co se vyráběla.
1: Vy jste mi tady ukázala verzatilky, které si pamatujeme všichni ze školy. Kdo je nejčastěji kupuje a používají ještě dnešní děti?
2: Děti málo, ale hlavně právě ty architekti třeba si chodí kupovat.
1: Já jsem si všimla, že vy tady máte i tesařskou tušku.
2: Tady to jsou tušky takový ty klasický asi, co znáte. Tam jsou tři tvrdosti. Ta první je vlastně jakoby pro truhláře, zednická a tato je kamenická na kámen.
0: Nebyly to jen tušky. Vynálezy Josefa Hartmuta zasahují do různých odvětví. Roku 1789 se mu podařilo vytvořit směs nové minerální hmoty k výrobě jídelního nádobí. Nádobí formované z ohnivzdorné hlíny bylo levnější než porcelánové, které do té doby hospodyňky obvykle používaly, a tak brzy prorazilo na trhu. Říkalo se mu vídeňská kamenina a mělo jednu velkou přednost. Poleva na něm neobsahovala zdraví škodlivé příměsi. Hartmut si ve Vídni zřídil továrnu a vyráběl v ní čbány na víno i na vodu, hrnce na omastek, dokonce i potrubí a chemické nádoby, které se do té doby musely dovážet z ciziny. Na počátku 19. století se mu také podařilo zhotovit z písku a malé přísady vápna zaručeně nehořlavé cihly, z nichž pak byla vystavěna zeď kolem knížecí lichtenštejnské lesní obory ve Valticích. Následovaly další vynálezy a byla jich dlouhá řádka. Umělá tuška je z nich asi nejznámější. Dřív Dříve se při výrobě psacích a kreslicích tyčinek používal grafit, který se dobýval v dolech poblíž vesnice Borrowdale v Anglii. Grafit neboli tuha se rozřezával na tyčinky a pak vkládal do dřeva. Jenže Anglie zakázala vývoz grafitu ze země a na výrobu tužek si držela monopol. Navíc se doly vyčerpaly a bylo potřeba najít jiný zdroj. Pokusy byly různé, žádný z nich ale ani zdaleka nedosáhl kvality prvních tužek. Teprve Josefu Hartmutovi se to podařilo. Čistý grafit nahradil směsí rozemletého grafitu s jílem vypáleným v peci. Tomu umožnilo vyrábět tužky s různou tvrdostí. A tak si roku 1802 založil ve Vídni další továrnu. Továrnu na tužky. Vynález představoval pro rakouské země velký hospodářský zisk, protože se zbavili závislosti na Anglii. Roku 1810 se Josefu Hartmutovi podařilo dosáhnout soběstačnosti a nebýt závislý na cizích surovinách. V císařském majestátu ze 7. dubna 1812 oznamuje, že každoročně vyrábí přes 70 tisíc tuctů, tedy 840 tisíc tužek, a že tužky jim vyrobené dosahují tak vysoké úrovně, že se dají z velké části vyvážet do ciziny. Hartmut zemřel ve Vídni 23. května 1816. Továrnu vedla vdova a později ji převzali synové Ludvík a Karl. Rozhodnutím Karla Hartmuta byla výroba kameniny a tužek v roce 1848 přeložena z Vídně do Českých Budějovic. Vedla ho k tomu nejen blízkost zdrojů surovin a levné pracovní síly, ale také příznivé dopravní podmínky. Říční doprava po Vltavě a koněspřežná železnice. V roce 1889 uvedla firma na trh tušku tehdy nezvyklé žluté barvy v 17 stupních tvrdosti. Dostala cizokrajný název Kohinor. Byla považována za nejlepší kreslící a psací pomůcku a výrobek obdržel řadu vyznamenání. A po této tušce dostala později název celá firma. Kohinor L&C Hartmut.
1: Já jsem v podnikové prodejně Kohinoru s Martinou Horskou, vedoucí prodejny. Představte mi váš obchod, proveďte mě jim, co je tady to, u čeho se lidé nejčastěji zastavují.
2: Já bych vám chtěla hlavně představit náš umělecký sortiment, protože ten je úplně nejvíc prodávaný a to je tady.
1: Já mám to privilegium, že můžu jít za pult, kam se běžný návštěvník nedostane.
2: Tato sada mondelus, to jsou vlastně akvarelové pastelky, které jsou rozmyvatelné vodou. Můžu vám i předvést, teda přímo. Dělají se do 72 odstínů, ale dají se dokoupit ještě speciální sady na portréty a nebo třeba na krajinu.
1: Takže teď bereme papír.
2: Něco si takhle namalujete a veme se štětec vodou a takhle se to vlastně rozmije.
1: A ty si kupují malíři anebo běžný člověk, který přijde z ulice?
2: Úplně všichni, včetně dětí, protože to je pro ně prostě strašně zajímavý, tato technika.
1: Já tady ale vidím těch pastelek mnohem víc. Tady přede mnou jsou takové ty duhové.
2: Tato novinka už není, to už se dělá léta. Jako pozdější se začaly dělat tyhle ty tónovací. Jsou v tříhraným provedení a vlastně jsou, máte třeba tři odstíny zelený v jednom. Že ta malba potom není, nebo to kreslení není jednolitý.
1: A kdybych se zeptala třeba na absolutní novinku?
2: Absolutní novinka jsou teď anilinky.
1: Co to znamená?
2: U nás se tomu říká. To jsou takový výrazný brilantní barvy. Můžu vám ukázat, jak to potom vypadá. Podotření. Máte takovýhle vzoreček.
1: Dalo by se říct, že to jsou vodovky?
2: Jo. Jsou to vodové barvy, ano, ale jsou hodně výrazným pigmentem.
1: K sortimentu Kohinoru patří třeba i štětce.
2: Také patří tyhle ty školní, štětinový a potom jsou vlastně ty kulatý vodovkový. Buď jsou třeba s umělým vlasem, takzvaným nylonovým, a ty jsou vhodný hlavně na temperu a na akryl. A potom můžete použít i tu štětinou vlastně, to je takový ten jakoby nejlevnější štětec. A potom se dělají štětce třeba, řeknu, černýho vola. A ty jsou hodný třeba na olejový barvy, kde se používají ředidla, protože to ředidlo potom ten vlas hodně narušuje v tom umělým, takže určitě přírodní.
1: Tady dál jdeme okolo jednotlivých pastelek a jsme u tužek. A těch je tady spoustu.
2: Takže naše nejkrásnější tuška, nejznámější, je s označením 1500, která se dělá ve 20 gradacích dnešní, čili tvrdostech.
1: A ty různé barvy těch tužek, to znamená jenom jakoby jinou značku, nebo v čem jsou ty rozdíly?
2: Tušky, to jsou úplně ty první tušky, které vznikly někdy v roce 1888, ty 1500, a potom se vlastně časem přidaly ty 1900, to jsou taky docela známý, ty černobílí.
1: Kohinor vyrábí i tyto uhly, které jsou tady na poutě?
2: Tohle není uhel, to je grafitová tuška, taky to je vlastně grafit. Je to jako progreso grafitový a je to bez dřeva a obalený v laku.
0: Josefův syn Karl Hartmut vystudoval vídeňskou polytechniku a dotáhl to dost daleko. Nejenže řídil prosperující firmu zděděnou po otci víceméně sám, protože bratr Ludvík se věnoval spíš cestování a uměleckým zálibám, ale dokonce se stal poslancem Českého zemského sněmu. V Českých Budějovicích získal domovské právo a zařadil se mezi nejvýznamnější a nejvlivnější měšťany. Při vedení továrny prosazoval progresivní metody. Například pro své zaměstnance založil podnikovou nemocenskou pokladnu. Při jednání o uzákonění maximální 12-hodinové pracovní doby se neúspěšně přimlouval na ministerstvu za snížení limitu na 11 hodin. Císař František Josef mu nejprve udělil několik řádů a pak ho vlastnoručně psaným listem povýšil na dědičného šlechtice. Karl Hartmut zemřel roku 1881 při honu, když se na něj zřítila skála. Továrna ale neosiřela. Řízení firmy převzal jeho syn Franz. Před první světovou válkou zaujímal Kohinor Hartmut na světovém trhu druhé místo v exportu. První bylo Německo. Firma měla obchodní zastoupení skoro v 70 zemích světa. Vlastní sklady v 7 městech zaměstnávala až 1,5 tisíce pracovníků a vyráběla na 90 milionů tužek ročně.
3: Převedení Kohinorky do národní správy. Podzemní činností několika málo zaměstnanců bylo již v posledních měsících připraveno vše, aby v okamžiku, kdyby přišlo převzetí továrny českým zaměstnanectvem v úvahu, zachován byl klidný další chod podniku. Vybráni byli lidé spolehliví, aby zastávali jak v technickém vedení, tak i v administrativě všechna místa obsazená Němci. Revoluční závodní výbor zajistil pak osobu, která znala tajemství Kohinoru a která byla vzata do přísahy. Zůstal teda československému průmyslu zachován v nezměněné hodnotě výrobek, který našemu státu v minulosti byl nositelem deviz, vzhledem ke svému světovému rozšíření a který bude i v budoucnosti význačným pro náš vývoz. Všichni němečtí zaměstnanci, kteří mohli být ihned nahrazeni, byli propuštěni. Převedením továrny Hartmut v národní správu zbavili se České Budějovice nejsilnější bašty němectví a z valné části i buňky fašistické. Rudé právo, 12. června 1945.
0: Po druhé světové válce potkal Kohinorku podobný osud jako ostatní továrny u nás. Vyhláškou ministerstva průmyslu se od 1. ledna 1946 stal z Kohinoru národní podnik, který byl ze zákona také vlastníkem ochranných známek původní firmy. Následovalo několik soudních sporů s potomky původních majitelů, žijícími v Rakousku a ve Velké Británii. Vlekli se 10 let a skončili v roce 1960 s mírem. Dnes firma produkuje víc než 4,5 tisíce druhů zboží. Tušky, uhly, rutky, pastelky, pastely, křídy, olejové, temperové i vodové barvy, tuše, psací a rýsovací potřeby, pryže a řadu dalších.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ karty. Nové výjezdové centrum v Turnově nabízí moderní zázemí tamním záchranným složkám. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima vysoká kolem 29 stupňů a vítr bude často v průběhu dne zesilovat. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní například výsledky laboratorních testů nebo také přehled o dárcovství krve a plazmy. Karty mohou mít lidé v mobilním telefonu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
2: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
2: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
4: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
2: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikaci denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: V Turnově dnes otevřeli nové integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii a zdravotnické záchranáře Libereckého kraje. Stálo více než 260 milionů korun. Komplex tří budov nabízí záchranným složkám výhodnější výjezd na silnici a podle ředitele krajské záchranné služby Luďka Kramáře také modernější zázemí.
5: Získáme opravdu moderní, perfektně vybavené zázemí i s velkými garážemi, s novými prostory, co se týká dezinfekce, úklidu i hlavně zázemí pro nás záchranáře.
0: Stavba začala v září 2024. Plánovaný start provozu je odhadovaný na přelom září a října. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukázal to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuté letos poprvé. Upřesní sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
6: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále. Co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím. Sport.
0: Česká tenistka Marie Bousková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na letošním US Open postoupila už do třetího kola. Naopak další česká tenistka Kateřina Siňaková ve dvouhře dohrála, když podlehla Japonce Osakaové ve třech setech.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, pouze ojediněle přehánky, postupně oblačno až polojasno a hlavně na jihu republiky často i skoro jasno. Maxima zítra vysoká mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě bude až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech může výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové se tvoří kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Od kilometru 18,5 se popojíždí až do zúžení na kilometru 20. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce,

0: své slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry Jedenáctý v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: Vážný milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst.

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád a denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit na přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdybych dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorádo. Stříc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta jaksi moje touhy nezdílel a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Želenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popěvovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí, byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Samec tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hráli se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky ve stejných létech. Já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil, když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozor.

zdrav, kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tužku červenou. Stála zde krásná, v průvodu v slávě náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když skvetou naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou a vzpomínám si o zašlých létech.

0: její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem s mámem stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvním komikem v karlínském variete, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl a tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec ředitel Ostravského divadla Antonín Drašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Drašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco, dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu, musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No a tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem. A poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. Na Ostravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu Veverží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři, i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip, Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám tip. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít.
0: To je hlavní poběh z Maršánovy Veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře. Nesmí.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, ten čertův chlapík, je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavně zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel F. sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš, to znamená, no, že jsem totiž, víš, že existuju. No. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného, myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je, tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společného to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů, jak si podvědomně zařazeni do určitého, jako prostě. Oni jsou takový a takovým typem. Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho máme jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný. Já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince, role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál známý král komiků Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou.
2: Ano.
4: Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva pro někoho, kdo stále musí, a jako je puncovaný komik,
4: divili, opuncovaný. Říkali, já čet noviny, já žasnul, teď on mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkají, obyčejného normálního člověka, To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že tak říkají, normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce,
3: máš ukázat, každý jsme jiný.
4: Ano. Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osudy. Jako
4: dejme tomu, tak říkajíc, normální typ dělníka, jako, jak by řekl režisér, nebo asistent, který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde, rozumím, hrát prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
4: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
2: Jistě, že by byl, protože máš humor v sobě, to je pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože ten je ten humor. Tam.
5: 5 strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když 5. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 4 poradí. A když chybí ta 4., i to se může stát. Hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když 3. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 2 poradí. Když další strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
2: Když poslouchám ty tvoje písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás 2 na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání.
4: Ano.
2: V Radokově režii.
4: Detektiva Střelu.
2: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí. Jak mě viděj v ulici, tak se necílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje. Zkrátka, jak se řekne volovo, to je určitě moje.
4: No, to byla, že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Juba Hermanová.
2: Jo.
4: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano. Neboť sem z jeviště střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
4: Když je druhý šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy od diváků.
4: Jo.
2: Tady příjemné, tady lichotivé, zase třeba nepříjemné, to je jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom. Tak o to, takovým tom styku na dálku s lidmi.
4: No tak víme, že jsou 3 druhy herců, že? Jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka a 3. píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu 3. druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák. Lišák seš. No,
4: no ale správně. Velmi rád píšu, odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
2: Telefonu, ne
4: dopisu. Všechno se telefonem vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
4: Ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne 2 věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
4: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček, a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, líbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci a já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k tvé knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

Někdo si ved mě hvízda a já chci spát. Ach pro Pětran, kdo to tu hvízda, když já mám oči zavřené.

usnul, už neusnu, já snad nakonec budu muset číst. Ach pro pět ran, on už do hvízda, a já mám okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal, za tuhle zbrusu novou svízel, že jste při tom, jak jste mizel, moje spaní.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sobáka jsme v Divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sováka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sovák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sovákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sovák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě a okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám, jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám stále za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního, na čem prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmým nebi. To úplně zaplesáte. Já, ať dělám na plátně, na jevišti nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To, jistě, že.
2: Jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct, jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrovtip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, a mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy jiná otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit, já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, já bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel, mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce, a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisami, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, no to snad na tělech do těch rozhovorů nepatří a já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu, ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Horáckého divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jist, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu sjet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval, no a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, jestli někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadil. No a pak jezdím, až se ukáže tráva. Tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc, vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlin.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohle to už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy nashledanou.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jaké máme dnes téma? Věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží, jiné proto, že se k nim vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle a kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po prarodičích, rodičích, kamarádech, co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Máte doma předmět, který jste si koupili za svou první výplatu? Volejte z Línské studio 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou, napište na rozhlas.cz/linka, vaše zpráva se zobrazí pod textem, pod tématem dnešní noční linky, anebo využijte e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer, začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, přesně tak. To je to telefonní číslo, které můžete vytáčet, abyste se dostali k nám do vysílání Českého rozhlasu, do pořadu Noční linka. Nicméně toto telefonní číslo slouží pouze pro telefonáty. SMS nepřijímá. Textové zprávy ve formě SMS tento náš telefonní přijímač nepřijímá. Takže nepište, pokud chcete napsat textovou zprávu, využijte rozhlas.cz/linka, naši webovou stránku. Paní Nora teď využila náš telefon. Zdravíme vás do Frenštátu.
2: Dobrý večer, dobrou noc, já taky všechny zdravím.
1: Věci, které nestárnou, dnešní téma. Téma i pro vás.
2: Ano, ano. Dobře jste to řekla. Věci, které nestárnou. Bože, to je takový paradox, to je zajímavé. Ty věci nestárnou a my na něco jsme zvyklí, my totiž stárneme. No, já to vím přesně podle sebe, protože já žiju stále v domě, ve kterém jsem se narodila. Přímo tady v tomto domě, v sousední pokoji jsem se narodila. Mm-hmm. Takže pro mě je to všechno tak známe, protože celá léta od roku 1941, kdy žiju a bydlím tady v tomto domě, tak je pochopitelné, že ty věci mě obklopují, když se něco během těch desetiletí obměnilo, ale spousta věcí zůstává. Tady telefonuju z místnosti, která víceméně slouží a dalo by se říct jako obývací pokoj, ale u nás se vždycky nazývá jídelna, protože máme tady uprostřed velký jídelní stůl, který se dá ještě i rozložit. Ten, protože dům byl postavený v roce 1936, takže nábytek některý je ještě ze starší doby, protože ho měla stařenka ještě předtím v tom uplynulém období. Takže i ten jídelní stůl, i ty židle jsou tady stále stejné. I knihovna, která je ještě z období první republiky a zrovna tak příborník velký, kde dole jsou umístěné podnosy a servisy jídelní. Je tam taky krásný servis, který jsme používali vždycky jenom na Vánoce. Takže jsem na to takhle zvykla. Něco se v průběhu let obměnilo. Ale jak pozoruju, některé věci potřebovaly třeba něco opravit, něco se muselo třeba zpřetřít, přelakovat a podobně, ale v podstatě to takhle zůstává. Dokonce i v kuchyni, tu jsme renovovali asi před 14 roky, tak tam jsem si taky ale z nádobí, protože jsem musela probrat veškeré nádobí, které si tady nechám a které nebudeme eventuálně potřebovat, podle toho, jak se aktuálně potřebovalo. Ale nechala jsem si tam dva ploché talíře z takového hrubšího porcelánu. Ale můžu vám říct, že kdykoliv si prostírám sama pro sebe, že si to jídlo naservíruju na ten talíř, který pamatuju od dob svého dětství. Když jsem tady společně s někým z rodiny, tak si to naservírujeme třeba na některý novější servis. Ale jinak používám ten starý a vždycky se mě vybaví to, jak jsme tady u toho jídelního stolu, moji prarodiče, rodiče a můj bratr, všech šest, jak nás tady sedělo. A tak to mám stále před očima, jak uprostřed stolu byla mísa na polévku, jak se potom servírovalo druhé jídlo a jak jsme takhle společně jedli. Často i společně večeřeli a často jsme tady vlastně i snídali. A pak jsou tu takové různé drobnosti, což si ani neuvědomuju, jak jsou staré, ale já tady s nimi žiju, takže mám pocit. Asi potom taky nestárnu, když ty věci nestárnou, protože já je pořád vidím tak, jak jsem na ně byla zvyklá kdysi, v dobách svého dětství, v dobách svého mládí i potom, jak jsem tady dál mohla prožívat svůj život.
1: Pořizujete si někdy vůbec nové věci nebo se vždycky snažíte nejprve opravit a zachránit ty původní?
2: Jakdy? Měli jsme v kuchyni taky za jídelním stolem Ale tam jsme pravidelně nejedli, to se odbývalo naše pravidelné jídla v té jídelně, tak tam jsme měli lavici. A ta potřebovala jenom něco opravit a potřebovala nový nátěr a máme ji v domě stále, takže ta s náma žije taky.
1: A paní Noro, zajímají se o tyto rodinné poklady i vaše děti a vnoučata? Předáváte jim příběhy, které se k ním vážou, nebo nějakým jiným vašim blízkým, třeba z vaší rodiny, jestli jste měla sourozence, tak jejich děti?
2: Takový polštářek. A na té pravidelně sedím, když na štědrý večer smažím kapří řízky. Tak si vždycky sednu ke sporáku, protože vždycky už to mám tak načasované, jak dlouho potřebuji, než obrátím ten řízek, aby se mě pěkně usmažil. A sedím na téhle té židličce a tak si můžu vzpomínat, jak jsme kdysi se stařenkou nebo s maminkou, když jsme byli ještě všichni pohromadě v 50. letech, jak jsme smažili ty kapry a jak jsme slavívali Vánoce. To jsou takové maličkosti. A pak tam mám i jednu, to je taková židle polokřesílko, když jsme s maminkou měli takové vyšší nožky a ty nožky jsme trochu uřízli, takže je to takové pohodlné křesílko. Na to máme taky, nechali jsme si udělat čalounictví polštář, aby se na tom pohodlně sedělo. A můžu vám říct, kdykoliv někdo přišel do té naší kuchyně, vždycky si rád sedl tady do toho křesílka, protože bylo takové pohodlné.
1: Paní Noro, a mají tyto věci stejnou hodnotu i pro ostatní členy vaší široké rodiny?
2: Prosím?
1: Jestli mají tady tyto poklady, co máte doma, hodnotu i pro jiné členy vaší rozvětvené rodiny?
2: Určitě, určitě.
1: A vyprávíte třeba mladším generacím příběhy těch věcí? Zajímají se?
2: Zajímají se taky, ale oni prakticky, moje dcery, byly zvyklé, když tady vyrůstali, takže pochopitelně jsme o tom běžně jako mluvili, takže já jsem jim to nepotřebovala ani nějak vysvětlovat, jenom jsem třeba řekla, tahle pohovka, tyhle ty křesílka, ty už tady byly od mého narození, ty měla vlastně stařenka už předtím, akorát se muselo vyměnit už dvakrát nebo třikrát čalounění a potahy, což je pochopitelné, ale tak si na to zvykli, že ty věci žijou tady s náma pohromadě. Já třeba tady, já telefonuju z pevné linky a ten telefonní přístroj mám položený na stolečku, který jsme sice kupovali moji rodiče, myslím v 50. letech, ale jsem na něj zvykla tak, jako kdyby byl koupený dneska, protože on na svém tvaru

0: píšky a do komory. A to byly posuvné dveře a ty potřebovali opravit, protože už byly ty pojezdy zcela vyšoupané, odřené, takže to v té kuchyni se dělalo nově. Takže sedne to všechno dohromady i s tím ostatním nábytkem. Pochopitelně kuchyň jsme kdysi už taky vyměnili. Měli jsme ještě starý kredenc, který měla stařenka. Potom v 70. letech byly ty plechové kuchyně, což mnozí znají. Vyráběla to továrna Norma ve Frýdlantě nad Ostravicí. A maminka potom pořád toužila, že by chtěla tuhletu kuchyň. A já jsem byla tak šťastná, když jsme teď dělali tu novou, že jsme se téhle plechové kuchyně zbavili.
1: Paní Noro, já vám musím moc poděkovat, je čas se rozloučit, ale jsem ráda, že jste otevřela dnešní téma právě vy, protože umíte krásně vyprávět a bylo o čem. Jde vidět, že máte doma spoustu nádherných věcí, nevím, jestli se tomu vůbec dá říkat věci, jsou to takové opravdu poklady, které nesou kus historie vaší rodiny a vzpomínky na maminku, babičku, další členy vaší rodiny. Tak vám přejeme, ať vám všechny tyto dárečky v uvozovkách připomínají ještě dlouho krásné společné chvíle. Já vám děkuju za tu naši společnou chvíli a loučím se.
0: Já děkuju za vyslechnutí a kéž by mě to sloužilo taky, ještě dlouho to bych si přála a tak to přeji i všem a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Některé věci mají za sebou desítky let a přesto bychom je za nové nevyměnili. Právě o těchto věcech, které nestárnou, si dnes ve vysílání Českého rozhlasu povídáme. Teď to bude s kým? Zdravím vás. Kdo přichází na návštěvu?
1: Dobrý večer, to bylo na poslední chvíli, ale
0: pan
1: toto...
0: Olin z Kopřivnice, ano. Oline, vítejte a povídejte.
1: No tak, já to mám takový trochu složitější. Já vzhledem k tomu, já půjdu vypnout rádio, protože se slyším dvakrát, počkejte chvilečku.
0: Dobře, rádi počkáme.
1: Tak je vypnuto, půjdu do svého křesílka si sednout. Já to mám složitější v tom, že, jak se říká, kutil všeho druhu, nebo všech věcí, vím, co za každou věcí, kterou vidím, stojí práce a podobně. Mám rád staré věci, opravdu rád, protože vím, že v těch věcech je skrytý um těch lidí, kteří to dělali. Má to nějakou hodnotu, vypadá to krásně a věřím, že dovede to udělat radost ještě dlouho a dlouho a dlouho. To je první. Které věci mám rád, nebo které věci mi zůstaly z dětství nebo podobně. Mně bylo kolik 16-17 roků, to znamená to, že vizek 50 pryč, tatínek měl narozeniny. Já jsem nevěděl, co mu koupit, byl jsem tenkrát dorežnový pod Radoštěm a v jednom obchůdku jsem viděl malé takové nástěné hodiny s kyvadlem. Tak jsem je koupil. Tatínek je tak dlouho šteloval, jsem mu vysvětlil, jakým způsobem se to šteluje, že když na tom kyvadelku, které má takovéto závažičko, bude ho posouvat dolů, tak to bude ten krok bude delší, potom když ho bude posouvat nahoru, tak to bude kratší. Mm-hmm. Takže on si to vyšteloval tak přesně, že to bylo na vteřinu, mu to šly ty hodiny. Potom, když teda odešel někam tam nahoru a ty hodiny zůstaly na stěně, tak jsem si je vzal a mám je dodnes. Mám je v dílně na stěně a když si vzpomenu, nebo když se na ně podívám, tak je natáhnu, protože to má takovéto kyvadlo, takovéto závaží. Natáhnu je, ťuknu to do toho kyvadelka a ono to tiká. Vzpomenu si na tatínka, na maminku, prostě na všechny, kteří byli tam dole na tom Moravském Slovácku. Takže je to taková drobnost, tenkrát to stalo 50 korun, 60, nevím přesně, ale prostě mám to pořád a dělá mi to radost.
0: No to věřím, že když je natáhnete a znovu se rozjedou, tak je pro vás ten zvuk něčím naprosto výjimečný. Mně se moc i líbilo, byla to krásná myšlenka, když jste řekl, že na těch starých věcech není cena jenom to jejich stáří, ale také práce, ten úm a ten kus člověka, který za nimi zůstal.
1: Přesně.
0: To už dnes není, vidíte, Oline.
1: Ne, v dnešní době, já nevím, tak to je takový nějaký uspěchané, modernizované všechno přes technologie, přes to, že to prostě někdo zadá na linku, jsou ty tiskárny, které dovedou vytisknout úplně všechno. Já to teda nechápu, jak je to možné, ale tak to je jejich věc, já se s tím vůbec nezabývám.
0: Ano, my se tady snažíme většinou nebýt negativní moderátoři, ale tady vám musím dát za pravdu, že toto kouzlo se už vytratilo, ale ne úplně, samozřejmě ještě jsou ti řemeslníci, kteří dělají tu práci postaru, poctivě, dobře a ještě teda mezi námi jsou takový zázrační umělci, ale ano, určitě ta doba už je na toto jiná. Tak to teda jsme zmínili hodiny, dobře.
1: Já bych to nazval, ty umělci bych nazval zlaté české ručičky.
0: Ano,
1: protože ty zlaté české ručičky opravdu jdou s tou minulostí a jsou schopné přenášet to, co bylo tenkrát.
0: A chcete mluvit ještě o nějakém dalším předmětu?
1: No, ještě tatínek mi věnoval, nebo když jsem byl v těch študáckých letech, tak jsem se učil hrát na kytaru, naučil jsem se teda to praktiku do dneska s kamarádama, protože to je hudba, to je moje, to prostě musím rozdávat radost tímto způsobem. S kamarádama teda jsem někdy samostatně, to je jedno, ale věnoval mi takovou, je to vyřezávané z jednoho kusu dřeva, je to taková jakoby koule takovou s ručkou a to bylo používané jako rytmický nástroj. Dneska jsou takové ty různé tamburiny a podobně, ale to bylo takové, to bylo ze dřeva, do toho se klepalo takovým klacíkem. Má to krásný takový dutý zvuk, velice se to hodí takový country písniček a podobně. To mám pořád mi to tady visí nad krbem, na trámu. Takže to je další vzpomínka na tatínka a já bych to uzavřel, protože určitě čekají další posluchači, kteří by se chtěli vyjádřit. A mě to udělalo radost, že jsem mohl sdělit tady to hlavně o těch hodinách, které mi občas tíkají do rytmu mýho života.
0: Ano, tak to jsou ty věci, které nám demonstrují, proč některé věci nestárnou. Protože v sobě nesou kus našich blízkých. Já vám děkuju, že jste nám vyprávěl tento osobní příběh. Zdravíme vás, Oline, do Kopřivnice ze Zlína a budeme se těšit.
1: Děkuji moc krát a zdravím všechny moje přátelé, kamarády, kteří určitě poslouchají. Mějte se hezky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady na lince paní Ševčíková. Paní Ševčíková, už jsme v éteru. Odkud voláte?
1: Volám z Uherského Hradiště.
0: Z Uherského Hradiště, dobře. Tak jsme rádi, že jste tady s námi. Téma určitě znáte, věci, které nestárnou.
1: Ano.
0: Povídáme si o tom, co máme doma. Za žádnou cenu bychom se toho nezbavili, právě proto, že to třeba nemusí mít hodnotu finanční, ale pro nás to má hodnotu nevyčíslitelnou. Tak jak to máte vy?
1: No, jedná se o to, že já mám velmi dlouho, protože už mám taky 77 let a jsem stará osoba, ale opatruju plechový cedník, který měla kdysi moje babička. A moje babička byla Slovenka a nikdy se nenaučila pořádně česky a místo toho, aby říkala knedlíky s nějakým ovocem, tak vždycky říkala parné buchty a ty vytahla. A tady tímto cedníkem přesývala cukr. A ten cedník je opravdu už tak dobitý, nemá žádnou hodnotu, ale pro mě to má tu hodnotu, když zavřu oči a vidím tu babičku, jak chystá na ten stůl a má ty krásné velké parené buchty, které já opravdu nikdy nesvedu. Kdybych 10krát chtěla, nesvedu. A babička je ocukruje a já se k tomu posadím a se mnou taky půlka rodiny. Moje babička byla úžasný člověk. Člověk, kterého bych tady chtěla mít pořád. Bohužel všichni odcházíme. A někteří nám připomínají jenom formou toho cedníku, že tady kdysi byli. A můj syn, který mě tady dělal ve špajsce pořádek a dával mě tady novou pračku a vledničku a já nevím co všechno, mi říká, mami pro boha, co tady máš, tady to oťukané, obité, já to vyhodím. Já jsem říká, ani za nic na světě. To je tady přítomná babička.
0: Co by vám asi řekla, kdyby věděla, že její starý otloučený cedník pořád opatrujete? Měla by určitě radost, ale zeptám se, vaříte podle jejich receptů?
1: Některé recepty jsem si zapamatovala a jako když jsem byla hloupá holka, 17letá, 18letá, tak jsem si říkala, no tak babička tady ještě bude, já to určitě se od ní dovím, já se zeptám, už jsem se nestihla zeptat. Mnohé recepty, které ona vařila a dělala, protože byla dlouho třeba jako dítě v Maďarsku, tak uměla úžasné věci ze zeleniny. Tak já jenom tak, že třeba si říkám, to asi by mohlo být spolu, tak to zkouším, ale nikdy to není takové, jako když to dělala ona. Proto si myslím, že bychom nikdy neměli zapomínat, že ti naši staří a moudří lidé odchází mnohem dřív než my a měli bychom si spoustu jejich věcí zapsat a prostě nějakým způsobem zaznamenat.
0: Ano, pod to se samozřejmě podepisuju. Byla nějaká věc po babičce, kterou jste si chtěla schovat a neschovala? Teď vás to mrzí? Nebo jste si schovala, ztratila se?
1: Já jsem měla od babičky pohlednice i dopisy. A přišla povodeň a bohužel mě to všechno sebrala i spolu s knížkami, i s sýším strojem a prostě se spoustou věcí. A ty dopisy a ty pohlednice do dneška mě velmi mrzí a bolí, protože to byly takové krásné věci, které ta babička mě napsala. Jak na mě myslela, jak mě přála to lidské štěstí, to krásné, to něco. Bohužel nic mě z toho nezůstalo a jenom ty vzpomínky. A možná to, že jsem si vždycky říkala, já bych chtěla být stejná babička. Úplně stejná, jako byla ona.
0: A to je krásné, to jste mi úplně vyrazila dech. Tak by to mělo vypadat, tak by to mělo být, ale není to samozřejmost. Někdo takové štěstí neměl, aby měl v rodině takové vzory. Děkuju vám, že jste se k nám dnes přidala, paní Ševčíková. Bylo to milé, vyprávěla jste o cedníku, o pohlednicích a přinesla jste krásné myšlenky. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště, až bude.
1: Děkuji vám, prostor. Hodně zdraví a všem milým lidem, kteří to poslouchají, hodně zdraví a optimismu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná máte doma hrnek po babičce, staré hodiny, nějaký kus nábytku, který pamatuje několik generací. V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na věci, které s námi zůstávají dlouhá léta. Tak volejte, těším se na vás.

0: trochu medový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to ví.

0: Kolik let je nejstarší věc, kterou doma stále používáte? I na to se dnes ptá v noční lince Český rozhlas Jarka Barboříková a odpovídat bude paní Dana z Blatné. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc vám všem, vám Jaruško do studia, všem posluchačům. Mě to téma dneska velice zaujalo, a tak jsem hnedka sáhla po telefonu a říkala jsem si, musím taky přispět, protože skutečně všechny ty příspěvky, ty předřečníky zdravím a mě tyhle věci, které jsou pro mě posvátností, vlastně vzpomínkou zároveň a tak dále, prostě mě fascinují. No a teď přímo k tomu tématu. Já si velice vážím věcí, které mám po rodičích a vlastně i po babičce. Částečně to mám takový zelený džbán pivní. Já teda pivo nepiju, ale jako když už někdo přijde, kdo si pro to pivo dojde, tak do toho džbánu se krásně vejdou 2,5 litry minimálně, možná 3. A fascinuje mě takový ten zlacený, jednak broušené sklo, které tady mám vystavené. Já jsem tím vyloženě obklopená. Já kromě andělů, které sbírám, tak broušené sklo, pak zlacené sklo, takové ty skleničky ještě po rodičích. A mimochodem, já poslouchám od začátku a velice pozorně jedno ucho poslouchám. A Jaruško, mě ty příběhy tak dostaly, že jsem se rozhodla, že teda taky se podělím. Já jsem měla totiž kukačky. Já se nezbavuju ráda věcí, které ještě slouží a obdivuju ten lidských rukou, který vlastně býval a ty řemesla, která prostě už dneska vymírají pomalinku. No a já prostě kromě těch takových těch vzpomínkových věcí, tak třeba já fakt taky nedám dopustit ještě na nádobí, který mám, třeba pařáček mám ještě po rodičích, jo, kteří už nežijí 30 let, jo. A já to tady prostě mám jak relikvie, ale používám to, jo, když teda fakt bych chtěla napařit medlíky, tak takový ten pařáček, takový ten rozkládací klasika. No a já prostě se v tom hledám tyto poselství. A mimochodem, když už jsem slyšela ty předřečníky, tak paní Noru teda zdravím, samozřejmě pana Olina i tady tu poslední příspěvkyni vlastně z Hradiška. A já prostě mám vzpomínku takovou na ty pendlovky, to mě připomenul pan Olin. Já jsem měla, představte si, pendlovky, které nám tady sloužily. No, co umřel tatínek, než umřel tatínek vlastně, jsem je koupila a on mi je zpětně daroval. A já jsem je tady měla a sloužily minimálně 10 let. A vždycky se natáhly, prostě každý ráno se natáhly a oni fungovali. A v 90. roce, když umřel můj tatínek, tak se tak zasekly, že už prostě od té chvíle jsou pověšené na zahradě, v chatičce, ale prostě už od té doby ani můj syn, ani žádná šikovná ruka neopravila. Prostě se tak sekly, že se nedali prostě rozhýbat. A vlastně to se stalo ve chvíli, kdy můj tatínek odcházel z tohohle života. A je to už vlastně 90. rok, to byl, takže už je to vlastně hodně dlouho a já to mám prostě jako relikvie tam v té chatičce a když tam do zahrádky přijedu, tak na to vzpomínám. Takže
0: Paní Dano, a kdo se toho všiml, že to tak bylo?
1: No já jsem si toho všimla, protože mně se staly podivné věci. Za prvé se zastavily ty hodiny a já jsem je chtěla jako posunout nějakým způsobem, rozchodit a ono to nešlo. A to bylo nějak po 5. hodině, už pod večer, kdy se už vlastně tom listopadu, toho 6. listopadu už se smívá. A tatínek mi ještě u oběda říkal, abych prostě pojistila tu chatičku a tak dále, bla, abych prostě zařídila nějaké věci. No a místo toho, když se stavily ty hodiny, tak ještě do toho přišla moje dcera s odřenýma kolenama, prodřený i i kamaše měla. Takže to bylo chvilku na to zvonek a pak další třetí zvonek a to byla moje maminka, přišla mi říct, že tatínek tam s klidem a s úsměvem na tváři skonal. Takže to byla symbolika vlastně toho, že on odchází z toho života. I když ten den jsem s ním ještě kolem poledne mluvil.
0: Tak to musel být silný zážitek, ať už to byla náhoda nebo ne, tak člověku se taková chvíle
1: já
0: spojí
1: nevěřím na
0: navždy s hodinami.
1: Já si myslím, že všechno má nějakou souvislost hlubší. A skutečně i můj syn se pokoušel i ty hodiny rozchodit a už se nám to nikdy nepodařilo. A já to mám prostě jako takovou relikvii, schovaný na ty pověšený na ty zahrádce a už se ani o to nepokouším rozchodit. Takže to byla taková moje vzpomínka, kromě toho drahocenného broušeného skla a porcelánu a zlaceného skla a takových různých serepetiček, který tady mám a obklopené andílky různých velikostí, to mám i na lustru, když dostanu od dětí pověšený, tak prostě já věřím na malé zázraky a věřím i na symboliku prostě nějakých takových osudových spojení.
0: Děkujeme. To byla hezká tačka za vaším vyprávěním.
1: Ano. Já moc děkuji všem předřečníkům i těm, co budou volat a všechny vás moc zdravím ze srdíčka. Mějte se moc krásně, opatrujte se Jaruško a mějte se nádherně všichni.
0: Zdravíme vás, paní Dano. Zdravila jsem do Blatné, paní Dano, vidíme, kam půjdou pozdravy dál. O čem si povídáme? O věcech, které bychom nevyhodili, ani kdyby nám za ně někdo nabídl tu nejmodernější náhradu. Která je ta vaše? To mě dnes zajímá v noční lince Českého rozhlasu.

0: Pavel Habara, Kým, pro mě spíš krásná písnička. Za 11 minut je tady půlnoc a já se vás ptám, co u vás doma přežilo všechny rekonstrukce, stěhování i velké úklidy? Povídáme si o věcech, kterých se odmítáme vzdát, protože pro nás mají velkou hodnotu. Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Růženko z Valašska. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, paní redaktorko, a všechny, kteří poslouchají. Já mám po své stařence, jestli víte, co je to vlňák.
0: To byl takový ke kroji přehoz. Třeba takový přehoz.
1: No, oni kroji nenosili, ale je to takový přehoz ze žinilky. Černé i s takovýma třásněma. Je to nádherné. Já, když si to vezmu na bundu, tak je to moc pěkné. Tak to opatruju jak oko v hlavě a si říkám, že to i vnučka, teď to jde zase do módy. Mm-hmm. To je staré snad 130 let.
0: Já jsem to nosila vždycky, když jsem navštěvovala asi 10 let folklorní soubor, tak jsme to tam právě měli na těch krojích, ten vlňák.
1: No ano, tak no. To je něco takového. A říkám, je to z černé žinilky, je to měkké a je tam ještě takový nějaký vzor světlý. Je to moc pěkné. A pak mám ještě po tatínkovi, on byl stolař a udělal nám, jsme tři dcery, struhy, jak jsou struhy na zelí velké, tak jenom malé, jako prkénko s těma nožema, takže já když krajím okurek, tak to je průsvitné, úplně nádherné kolečka, tak to taky pak podědí vnučky a udělal nám i struhy na ořechy, zase v menším, s takovým, jak se to řekne, prostě vevnitř s takovou ohrádkou, do toho se dají ořechy, jak býval na mlynek, na housky, ta přikopka nahoru a na mandle ořechy, na uzonké, lehonké plátky. Tak to jsou věci, které nikdy nedám a doufám,
0: to
1: že...
0: To chápu. V takovém struhadle je kus jeho šikovnosti. A...
1: To nádherné, to je nezničitelné, to je tak pevné, že takže to přežije.
0: Takže Růženko dědeček byl takový domácí kutil, který si dokázal poradit skoro se vším?
1: Tatínek všechno dělal, skříně, manželské postele, skříně jsou dneska tady na chalupě a to jsou ještě takové ty s těma různýma vzorama. Ale to jsou skříně tak pevné, že nevím, jak se to kdysi bude stěhovat ven. No. Těžko, jo, prostě, ale to přežije, říkám všechno.
0: Takže vaše děti, vnoučata ví, že je vyrobil pradědeček.
1: Pradědeček, ano, ale tak ty skříně to nikdy nepoužijí, to tak někomu na chalupu nebo tak, ale jinak byl velice šikovný a ty struhy a na ořechy, na zelí, na všechnu zeleninu, to nedám, to je prostě poklad. A to už se ví, že to dostane ona a pak už Sofinka, vnučka.
0: Přežila teda, předpokládám, tady ta věc v kuchyni, ta struha, už spoustu stěhování a tak dále. Je něco, co jste ale za ten svůj život někde ztratila nebo rozbila? Dodnes je vám to líto?
1: No tak spoustu lidí, jak naši zemřeli, a to už je dlouho, tak se vyházelo. Dneska si říkám, že jsem to mohla schovat, ale třípokojový byt je hrozně malý. A tam je krámu a krámu, to je hruza. Takže já si říkám, že bych měla pomaličku začít taky vyklízet, protože až jednou já odejdu, tak se zblázní.
0: A fotografie, máte nějaké pokladové? A
1: ano,
0: víte, pozor, kdo je na té úplně nejstarší? Máte to všechno pečlivě popsané?
1: Můj dědeček, takže vlastně mojich dcer pradědeček a vnoučat už prapradědeček, tak to mám. Mám spoustu věcí. Můj dědeček se narodil v roce 18, já nevím kolik. A pracoval u pana Batě a on byl takový sečtelý, psal na stroji. Já mám po něm psací stroj, jsem dostala ještě. Takže máme spoustu věcí, ale říkám, ti mladí moc chcou všechno bílé, šedé, žádné sklo, malované, nic, jenom čiré sklo. No tak nevím, co s tím, už jsem toho polovinu dala do charity a uvidíme.
0: No, teda myslím, že u vás to musí být krásné, takže se člověk možná připadá jak někde ve skanzenu a vidíte, tak lidé se chodí dívat do skanzenu, platí za to peníze a přitom by stačilo přijít k vám, protože jak jste mluvila o tom starém nábytku a podobně, tak to je nádhera. A je to cenné. Já mám tyto věci moc ráda, protože to vypráví ten příběh vaší rodiny. Samozřejmě pro vás je to nejvíc, protože ta rodina byla vaše.
1: Pořád vidím toho taťku, takže udělal spoustu nádherných věcí. Nebudu zdržovat, to jsem chtěla říct. Všechny pozdravuju a dobrou noc.
0: Děkujeme za vaši návštěvu. Pojďte se s námi poslechnout kapelu R.E.M. Everybody Hurts. Krásná písnička, zahraniční melodie. Dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o věcech, které nezdárnou, o předmětech, které s námi zůstávají desítky let, připomínají nám naše rodiče a prarodiče a často mají mnohem větší cenu, než jakou bychom jim mohli vyčíslit penězi. Slyšeli jsme už krásné příběhy o starých hodinách, rodinném nádobí i obyčejných věcech, které díky svým majitelům přestaly být obyčejné. A teď jsem zvědavá na ty vaše další příběhy. Co opatrujete doma vy? Co jste zdědili? A na které věci byste si nenechali sáhnout? Volejte i po půlnoci noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. A připomínám, že to telefonní číslo 731 800 900 slouží pouze pro telefonování. SMS nepřijímá.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky

zdravím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Nové nemusí vždycky znamenat lepší. A mnohé staré věci nám slouží dodnes. O těch vašich si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jana, která volá z Frenštátu. Vítejte a povídejte.
1: Tak já zdravím všechny pomocníky, kteří ještě nespí. A chci říct, že jsem taková, jak bych řekla, vetešnice úplně.
0: Aha.
1: Já totiž žiju v nábytku úplně starým, to byly kdysi, tady kdysi žila paní doktorka Klimešová, ona měla maminku a oni měli starožitný nábytek a to byla třeba celá jídelna, takže tam byl ten bar, jak to bývá v televizi, takové ty ozdobné bary. To je taková skřínka a na tom je ještě potom vršek prosklený, tam se dávaly sklenice lahve a pak jsou ještě zase třídělná skříň, která je ozdobená, v prostředku je takové jako ozdobené sklo, na se otvíralo, tam se taky dávaly nějaké věci a ta spodní skříň je se šuflatama, takže u toho baru, takže tam se dávaly různé ubrusy a příbory a všecko, takže to bylo všecko tak po ruce. No je to hrozně krásné, já to pořád opatruju, leštím to, je to zdobené i takovýma vyřezávanýma jako ozdobama. No a mám prostě i staré příbory, moždíře, polévkové mísy různé, potom mám krásné talíře starožitné, no já to mám broušené sklo, jenom kdo to má vždycky, ale umývat, přijdou Vánoce nebo tak, když se něco uklízí, tak vždycky na to nadávám, říkám, no už mi to štve, budu to muset někam dát, ale zase nevím kam, si říkám, no někam to naházet do kontejneru, to je škoda a prostě já nevím, co s tím. A já bez toho nemůžu být, já prostě miluji ty staré věci, mě to něco říká, a když vidím ty moderní věci, tak mě to prostě, já bych se v tom necítila, ale já když vidím, tu mám krásné.
0: Ano? A jejda, tak já, když se podívám na telefonní linku, tak je prázdná. Moc mě mrzí teda, že jste vypadla, nevím, co se stalo, nějaký problém na trase, takže počkám ještě sekundu, jestli se mi rozezní znovu tato telefonní linka. Ne, tak pojďme na další, bliká mi jich teď 6, tak zkusím zvednout třeba číslo 3. Zdravím vás, kdo volá?
2: Krásný večer nebo krásnou noc, paní Jaruško, tady Lída z Olomouce.
0: Lída, Lído, přišla jste nečekaně do vysílání, ale určitě víte, ano, o čem byste chtěla vyprávět, proto voláte.
2: Ano, ano.
0: Tak máte prostor.
2: Můžu hovořit? Dobře.
0: Ano.
2: Tak já vás všechny zdravím a já bych také chtěla říct, co je pro mě velmi důležité. Já mám tady krejčovskou panu po svém dědečkovi a tatínkovi, kteří uměli šít jako dámské krejčovství a to je tak ze 30. roku. Tak to mám tady v pokoji. Je taková řádky ušitá dřevěný spodek, na kterém stojí. A na něm mám pověšenou po mamince Halenku, to když mi bylo 11, já jsem 45. ročník, a takovou krásnou žoržetovou, černou a růžové růžičky v tom. Vypadá moc hezky. Potom mám po stařence, která, no, moje maminka a její maminka pocházeli ze Slovenska z Mijavy, tak tady mám z mijavského kroje pověšenou po stařence tu sukni nabíranou, krásnou od kroje. Pak mám ten vlňák také, ten černý, jak se zmínila paní. Je moc nádherný. A ještě bych chtěla říct moždíř po rodiči, když jsme zabíjeli v těch 55. rocích nebo který rok, tak jsme tloukli česnek v moždíři, tak já ho mám taky, opět ho spotřebuju, když dělám svíčkovou. napluču si tam koření v něm. No a potom ještě ty fotky, jak se zmiňovali, tak mám taky mamince, když byly 4 roky, je tam v kroji a je i maminka v kroji, jako stařenka moje. Takže mám plno takových věcí. A ještě, když tam měla maminka 4 roky a tatínek 15 roku, jsou vyfocený na té krejčovské dílně všichni s mým dědečkem z 30. let. Mám plno vzpomínek, jak stařenka vařila třeba halušky nám ze zelím, nebo jak chodila do lesa na dřevo, vždycky si donesla, bydleli jsme na vesnici v Senici a ona chodila 2 kilometry pěšky, vždycky nuši na zádu.

0: Katovala, ani nechci vyhodiť. Ešte tady mám po dceři košatinu z jedné šat. Narodila sa v 65. roce, takže už taky má 61. Potom ten jej proutený kočárek, taky tu košatinku a panenky nejaké. Všetko to tady mám ve vitrine. Proste som taková zbierateľka všeho možného. Všetko sa mne líbí. My sú ešte po druhé babičce. To už má taký 100 let, vídeňský porcelán. Proste mám toho tady, ako na vzpomínku plno vieci.
1: A ten ráda niekde vzpomínám. Používate třeba na Vánoce, ten vídeňský porcelán?
0: Jo, áno. To vždycky je
1: tak
0: na stole.
1: To je fajn, když člověk ta věc, kterou má doma schovanou, může někde použít, ono to dostane zase pak jiný rozměr a potom na sebe není nazlobený, že má plné skříně věcí.
0: Ano, je to taková vzpomínka, je to krásně takový dozlatová na žloutlí, uši to má krásně vypracované, květinky jsou nad tým, zlaté pruhy, no prostě všelijaké, je moc krásné, i podnos na ovoce nebo na oříšky, to všechno tomu souvisí. Je to
1: a víte, jak se dostal do vaší rodiny?
0: No,
1: nebo znáte příležitost, při které byl původně pořízen?
0: No, ona, to byla od manžela maminka, ona pocházela jako z Německa a když se museli vystěhovat, tak si mohli vzít jenom pár věcí sebou. A tak ona měla i tady ten porcelán v té nuši, jak šla s těma dětma.
1: A zjišťovala jste někdy, jakou cenu by mohl mít, ať už tento porcelán nebo nějaká jiná věc? Já myslím, že hlavně tím, jak jste začala, že tam máte ty věci z toho krejčovství, tak to by asi mělo velkou cenu. Je to tak?
0: Ano, ale nezjišťovala. Opatruju to tady za sklem ve vitrině, v obýváku. A po tatínkovi mám ještě housle. Když hrával na housle, on byl taky takový hudebník, harmoniku, pilu, housle. Tak housle tady mám taky v obýváku pověšené. Jste
1: housle, no paní Lido, jste pokladnice.
0: Mám
1: příběhová pokladnice dnes.
0: Všechno možný, jo.
1: Tak ať vám ten vídeňský servis, housle, všechno, co tam máte teď kolem sebe, ještě dlouho dělá radost, ať to dlouho zůstává součástí vaší rodiny. A děkuju za ty vzpomínky, které jste s námi sdílela, které se právě k těmto věcem vážou.
0: Ano.
1: Děkuju za váš telefon.
0: Jsem moc ráda, paní Jaruško, že jsem se dovolala.
1: Tak zase
0: příště. A přeji vám krásný zbytek dne a hodně zdraví, štěstí a všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Mrzí mě, že jsme si nedoposlechli až do konce příběh paní Jany. Pokud bych chtěla, může napsat svůj vzkaz na rozhlas.cz/linka. Mám tuto webovou stránku otevřenou a vzkaz přecituju ostatním. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková a teď zpívá Iveta Bartošová.

0: Některé předměty mají cenu, kterou žádná cenovka nevyčíslí a nevyjádří. Proto nám připomínají naše rodiče a prarodiče. Rodinné poklady jsou dnešním tématem noční linky Českého rozhlasu a povídat si s námi bude paní Alenka.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky, každou noc, a tak jsem byla ráda, že jsem se dovolala, protože já přímo jsem takovým jako sběratelem, ale mám ráda staré věci, jako, než bych tady nebyla obklopená, a mám tady spoustu věcí, takhle, co mám po babičce a i po rodičích, jako jsem milovala třeba hlavně český porcelán, české sklo, což je nádhera úplně. Jednou jsem byla v těch sklárnách, tak jsem obdivovala tu práci, jak mi to vyfoukávají, no něco opravdu nádherného, že? Já třeba tady, jak na fonice zmiňovala paní Dana z Blanska, nebo já teď nevím jak, no o tom čbánku, ten na to pivo, ten pivní čbánek, takový zelený, něco takového, tež tady mám. Nebo rodiče měli ještě před válkou, se 37, si měli takový to oválné zrcadlo, tak já ho do dneska mám, že už je to přes 9 kolik roku, tak jsem si ho nechala tady předsím tam na tu skříň naširovat a tak dále. Nebo různé takové skla, nebo tady jako taková váza. Ona, to ještě jak tady bylo veškerá Karolínka nebo Karlovice, nebo tak nějak, jako byla ta sklárna, tak nevím, odkud to rodiče, že se nebyla na světě, to od někoho tam dostali, nebo já nevím, co taková velká váza, asi možná 40-50 cm vysoká, velká, těžká. Kvítka by se do toho nehodili dát, ale ona je tak jako na ozdobu, taková tam bylita vyřezávaná, hnědobežová, je tam bača, ovečky, radhoš, ta kaple a tak dále. Takže to tady mám, na to se teda dívám jako a to, no a křišťál po rodičích, a, nebo karlovarský porcelán, to české sklo, vlastně to opravdu ten porcelán, spoustu věcí. A co jenom lituju, že jak babička moje zemřela v roce 64, tak ona měla takové věci, ke kterým já jsem tenkrát neměla vztah, nebo tomu nerozuměla, a dneska říkám, co by jí za to dala, kdybych to tady měla. Těžký hodiny takové s těma šiškama natahovacíma, nebo takové ty kořenky, víte, takový ten bílý porcelán velké, s takovou s tou pokličkou na tom černé, že tam třeba sůl, mouka, krupice a tak, nebo ty malé. Já říkám, co by za to dala, nebo nádherné zrcadlo měla takové ze dřeva, oválné otáčecí. Já říkám, dneska bych byla ráda, kdybych to tady měla a mohla se na to dívat, jakože. Tenkrát to nemělo cenu nějakou. Takže říkám, že tady na to se na to sklo, porcelán a tady, nebo po babičce ještě, já nevím, 8 tak nějak, takové dva hrnečky, takovou divčí hlavu, takový, to je tež taková starožitnost. Nepoužívám to, ale prostě se na to dívám. Na čištění je to o tom práce a na mytí, to je pravda. Ale já se na to prostě dívám a líbí se mi to a tak dále. Připomíná mi to tady rodiče moje, babičku a tak a tady toto jako no. Takže to jsem tak chtěla říct, určitě jsem spoustu věcí zapomněla. A jako, vím, že jednou jsem tady měla nějakého starožitníka, ale ne, že by něco chtěla pro něco bočinenu. A on se díval po jiný, by se šla na to a říká, že já to od vás koupím, já to no. Já to. Já říkám, ne, Bepa, pokud já budu žít, tak to tady budu mít a já se na to budu dívat, co bude potom s tím, to je jedno, ale ne. V žádném případě, kdyby se měl kolik, tak ne. No,
0: ano, to si člověk pamatuji. Často až s postupem času uvědomuje, když jsme byli mladší, tak pro nás ty obyčejné věci, které jsme měli doma od jak živa, vlastně neznamenaly tolik. A každý z nás se podle mě, paní Alenko, řekne, proč jsem se to nenechal, nebo proč jsem se nezeptal na příběh té věci, kde se vzala, jak dlouho je v naší rodině.
1: To
0: je ale tak na světě, od toho, co je svět světem, že potom litujeme.
1: Ano.
0: A vy teda, když to víte, jak dobré je třeba uchovávat ty příběhy jednotlivých věcí, tak sama poznačila jste to někde někam na nějaký list do kroniky, nebo vždy na tu věc, kterou jste si schovala? Popisujete si třeba fotografie, aby jednou vaši
1: potomci věděli, jako fotografie, alba, to tady mám strašně spousta.
0: No a
1: to
0: máte to popsané? Má každá fotografie?
1: To mám popsané. Ty alba, ty fotografie, ty alba, vlastně tenkrát, že se to lepilo takový těch růžku nebo nějak takový. Takové... No, ano, přesně to se odle popalo a tak dále. No, takže to tady mám a to popsané skutečně mám třeba ze školy nebo z dětství, tak to tam mám všechno podrobně napsané, to jo teda. To ano, no.
0: To vás schválím a možná, že jsme tím teď trošku dali brouka do hlavy ostatním, kdo to nemají, že by to mohli popsat, protože to je důležité. A co se tam všechno píšete? Jméno, rok a místo?
1: Tak třeba mám na mý školní, jako se ve škole tenkrát vždycky fotilo a tak dále, takže tam mám třída, rok a tak dále, to tam mám napsané, nebo třeba z dovolené nějaké z dětství, nebo tak nějak, nebo rodiče. Tak to tam mám vždycky jako poznačené ten rok, no to tam je to vím, že to tam nemám, jako ale tak vždycky ten rok tam mám napsaný kdy, kde to je a tak jako, no, to mám, no.
0: Já jsem s tím začala právě tak... proto, že jsem u některých starších fotografií už nevěděla, kdo na nich je. A třeba mi zrovna někdo z té rodinné větve už nebyl schopen říct, kdo to je, protože třeba už ta paměť prostě nepracovala. Takže je to důležité. Alenko, děkuju. Dívám se na čas. Je čas se rozloučit. Pustit si písničku od Petra Muka. Doufám, že se vám bude líbit.
1: To určitě. No. Takže děkuji vám všechny ještě jednou zdravím a dobrou hezkou noc. Děkuji, nashledanou.
0: Starý servis, rádio, šicí stroj nebo třeba obyčejný hrnec. Někde právě ty nejobyčejnější věci ukrývají nejkrásnější příběhy. Ty vaše dnes posloucháme v Noční lince.

0: až do posledních tónů. Petr Muk, Tančíš sama. Moc hezky se to poslouchalo. A teď budeme opět poslouchat vás a vaše příběhy. Co jste si koupili za svou první výplatu a možná to máte dodnes? Co jste zdědili po svých předcích? To je otázka na koho, kdo volá, kdo přichází na návštěvu.
1: Dobrý den nebo večer, zdraví vás paní Jana. A dřív, já nevím, jak je to teďko, ale byly třeba cechy kovářů, nebo zlatníků, nebo různých takovýchto řemesel. A ty měli mezi, nebo vzali mezi sebou toho dotyčního, co se to jako učil. Mm-hmm. A předávali, nebo učili ho znát, co v tom řemesle kovářským nebo lednickým nebo prostě jako
0: jakémkoliv,
1: nebylo dobrý nebo
0: kováři, sedláři, ano, byly to taková vlastně řemeslná společenství, by se dalo říct.
1: Ano, ano, ano. A předávali ty zkušenosti nebo takhle učili, jak ty ostatní, co k ním nastoupili, jak v tom být dobrý. Nebo předávali ty svoje zkušenosti, nebo tak. No, řekla. A to třeba ano. I v kuchařství. Když jste přišla do té rodiny, tak třeba, když ta máma byla rozumná, tak řekla ty nový, hele, my to takhle máme rádi, nebo já tě to naučím a prostě takhle, jako my to vaříme, no to, nebo takhle, my to děláme knedlíky, nebo takhle, vomáčky, nebo tak, no. Předávalo aha. Se to prostě těm generacím.
0: Ano, Jani, to je krásná připomínka. A mluvíte o tom z nějakého důvodu, že třeba jste právě kovářské řemeslo měli ve své rodině, nebo jak vám to teď přišlo na mysl?
1: Mně je prostě už líto, jak je, je ano, moderní doba techniky a digitálu a tyhle ty a no už prostě je mi líto, že někdy ty no nejsou nebo zanikly nebo prostě není no. Nebo takhle museli by být ty starý lidi nebo já nevím, který by vám poradili, nebo řekli, nebo já nevím, no, takhle nějak.
0: A vy osobně máte doma nějakou památku po vašich předcích? Jaká je u vás doma věc, která nestárne?
1: No,
0: máte tak nějakou památku v kredenci, na půdě, nebo schovanou ve skříni?
1: Obrazy, co seku, nebo co, nebo keramika, ale musí se dávat pozor, aby se to nerozbilo.
0: Ano, a co je pro vás ta nejcennější věc? Kdyby vám někdo řekl, teď jsi s domovem to nejnutnější a musíš odejít, tak bylo by mezi těmi věcmi něco takového, co pro vás má obrovskou hodnotu?
1: No tak jako z manželové strany dělali věci ze dřeva nebo tak jako tak, ale především
0: třeba
1: to
0: zdraví. Třeba nějaká fotografie starší.
1: Nebo přemýšlím.
0: No. Nic se neděje, Jani.
1: Nevím, třetí, to bych jako rychle honem, nevím, no, ale prostě některé ty staré věci mi líto, že už to zaniká, nebo že už to přestává být, nebo je to vzácností, tak.
0: Ano,
1: a je opravdu, museli by být opravdu starý fachvaně, který by vám řekli, co a jak.
0: Mm-hmm, a dřív to přitom bylo součástí toho každodenního života. A
1: no,
0: té
1: já
0: práce,
1: když byla malá holka, tak jsme učili se jako vyšívat. Nebo jako vyšívali jsme ubrusy a dečky a tyhle ty věci. A to taky, no teď ne, že není, ale prostě už to tak nejako není, no.
0: Tak, děkuju vám moc. Připomněli jsme, že to byly dříve opravdu, nebo bylo to součástí toho života, kdy se to řemeslo a ty zkušenosti a ta určitá hrdost na tu dobře odvedenou práci předávaly z generace na generaci. A dnes tady je to jinak, ale myslím si, že ještě se najdou řemeslníci, kteří umí tu svoji práci dělat dobře. Jenom už je jich méně, ale na druhou stranu více o to vážíme a myslím, že těch dobrých řemeslníků by mohlo přibývat. Uvidíme. Mějte se krásně, Jani. Děkuji, že jste s námi
1: chvíli vysílala. Taky nashledanou. Ať se vám všem daří a mějte hlavně zdraví a ať vám to jde od ruky a ať se máte dobře mezi sebou a v rodinách.
0: Staré věci někdy uchovávají mnohem víc než jen svůj původní účel. Uchovávají kus našeho života. A právě jejich příběhy dnes patří posluchačům Noční linky Českého rozhlasu.

0: Když vezmete do ruky něco, co patřilo vaší mamince nebo babičce, někde se během okamžiku vrátí spousta vzpomínek. Právě takové předměty dnes otevírají své příběhy v Noční lince. Český rozhlas vítá další volající. Ano, právě teď. Srdečně zdravíme, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý den, tady je Marta Praha. Já jsem si vybavila poklady, které tady mám. Po mý pratetě, která se narodila roku 1866, tak tady mám její čelodinskou knížku, kde pokaží ten pobyt, který začal jako služka a končila jako výborná kuchařka, přišel až do roku 1922. To znamená, že pracovala 38 let a v tom roce 1922 šla do důchodu. Pak tady mám takový poklad vyuční list mýho dědečka, který byl zase Českomoravská Vysočina, který se vyučil v roce 1892. Pak tady máme zase ty jeho pobyty ve Vídni, potom tady mám jeho konečnou práci v počátkách u Českomoravská Vysočina, kde pracoval u stavitele jako stavbyvedoucí a v roce 16 šel na vojnu. Takže tady pak mám ty jeho dopisy, které posílal své rodině a fotografie té rodiny. Stejně tak fotografie ze strany mého tatínka, tohle byla strana maminčina mého tatínka, kde zase mám fotky rok 1916 a můžu se porovnávat. Ta Českomoravská Vysočina byla vlastně domkář a dělala se tam tkalcovna, ty jejich rodiče tam tkali a bylo tam to malé hospodářství. U tatínka to zase bylo kousek od Rakovníka, tak tam bylo zase výroba, dědeček byl Švec a měl učeníky, 6 dětí, 2 se učili taky jako zase obuvníky a ty ostatní se dali na jiný řemeslo. No a když byla válka, mám vyuční list mýho tatínka a když byla válka a byla živnost, restaurace, tak zase tatínek se svým bratrem, který to měl jako povolání dělat, tak zase sehnali starý kabáty a šili z toho zase boty, kozačky a tak. Takže tyhle ty poklady tady mám a po té pratetě i její kuchařku, takže to schovávám a ze strany manžela taky zase fotky z ještě z doby Rakouska-Uherska. Jeho maminka byla rok 1901 a jejich pobyt a rodičů v Karlových Varech, to jsme zarámovali s vnukem, no a jejich fotografie a pak jsem srovnávala ty fotografie toho roku 1916, který byly z té Vysočiny, pak zase z toho pod Krkonoší, to zase bylo Hořice pod Krkonoší a zase mých rodičů, kousek od Rakovníka, vlastně a prarodičů a je zajímavý srovnávat vlastně ten pohled, jak vypadali lidi, kteří se živili tou živností, jak vypadali ty lidi, kteří se živili tím kalcovstvím a tím vlastně zemědělstvím a pak zase ten pohled z těch Hořic a z tam se okolí, kde zase ten její tatínek byl řídící učitel a ta fotografie, která je z roku 1916, kdy tý mamince mýho manžela bylo 14,5 let, tak zase už všude poznámky, že navštěvovala, tak to bylo něco jako rodinná škola, navštěvovala Vesnu, tak měla mladší sourozence dva. No a pak po tý mamince manželovi mám tu kuchařku, kterou psala vlastnoručně z toho roku, když jí bylo těch 14,5 let, to znamená 1916 skoro, tak když navštěvovala tu Vesnu a psala si tu kuchařku. Prostě já tady schovávám všechny ty rodné listy těch předků mýho tatínka a všechny tyhle ty poklady a moc si toho vážím.
0: No, já se nedivím, jestli jsem teda se to snažila zapamatovat dobře, tak jste říkala, že máte čeledínskou knížku, výuční list, fotografie, roku, staré dopisy.
1: Ano, z roku
0: 1866
1: se narodila a když do té práce šla, tak to bylo vlastně 1884 a tu mám celou, dokud dělala do toho roku 1922.
0: Já jsem o tom jenom slyšela, nikdy jsem takový poklad v ruce neměla a to jsou zázračné dokumenty, protože v nich je skutečný reálný kus života. To staré písmo vidět a dočíst se nějaké informace z těch starých dopisů, pohlednic.
1: A ten dědeček, který v Českomoravské Vysočiny se u počátek, tak jak byl stavby vodoucí, tak veškerý stavby, který dělal a řídil, ať to třeba byl a škola, zase Hradci, Jindřichovi a tak, tak všecko, on je všude s těma, s tou budovou, kterou dělají v té budově, tak je s těma lidma vyfotografovaný. A tyhle ty fotografie posílal potom jako pohlednice, ještě z jeho vždycky nějakým, jako pohlednice, kde líčil, co je tam novýho a jak všecky pozdravuje. A když naši otvírali tu restauraci, tak to je navštívila maminka mý maminky, tudíž má babička. A pak mám pohled z těch počátek, kde píše tomu manželovi, mýmu dědečkovi, jak to naši zorganizovali, jak to zařídili a jak se jí to tam líbí. Takže já mám pohled i od té mý babičky, když píše svýmu manželovi, mýmu dědečkovi.
0: No paní Marto, a kdo byl u vás v rodině ten, který vás vlastně naučil uchovávat tyto poklady? Kdo vás učil tomu, jak důležité je?
1: To nikdo neučil, ale prostě nevím, jak je to možné, to ve mně muselo být, protože když naši pak zemysleli, a to byl rok 1964, maminka, tak opravdu jsme museli ten dům buď se tam nastěhovat nebo prodat. No a nastěhovat to nebylo možné. Všude se sestrou jsme dělali jinde, takže já jsem si odvezla tyhle ty poklady a pak jenom 4 židle a 1 stůl. Já se vám přiznám.
0: Teda, tak to smekám.
1: A moc si, moc si toho vážím.
0: No musí to úplně vonět, ty staré dokumenty.
1: Ano, je to nádherný. A teď to dávám dohromady podle těch rodných listů, který tady mám z těch všech stran a dávám to dohromady, abych to složila vlastně do toho roku, kde všude ještě z těch rodných listů vlastně můžu vypsat ty datumy toho narození. A pak vlastně tady mám i ty úmrtní listy těch lidí.
0: To je krásná práce. Sice emotivní, ale velmi důležitá pro ty budoucí generace.
1: Je to velice emotivní, ale opravdu si říkám, smekám před našima rodičema i prarodičema i před tou pratetou, protože bylo vidět, že to toho roku nešla do té služby, že pomáhala v rodině mýho tatínka, tudíž a mýho dědečka, kde bylo 6 dětí, takže jim tam asi velice pomáhala.
0: Děkuji, že jste nám o tom vyprávěla, paní Marto. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, kam se budeme už za moment přepojovat s naším vysíláním.
1: A krásnou noc.
0: Dnešní noční linka nám připomněla, že hodnota věcí se často nedá měřit penězi. Staré hodiny, rodinný servis, fotografie, dopisy, výuční list nebo obyčejný cedník po babičce. Pro někoho možná jen starý předmět, pro jejich majitele, ale vzpomínky na ty, kteří tu byli před námi, na jejich práci, životy, společné chvíle. A možná stojí za to někdy se doma porozhlédnout, otevřít starou zásuvku nebo krabici s fotografiemi a zeptat se, jaký příběh se za věcmi, které opatrujeme, vlastně skrývá, dokud je čas. Děkuju vám za vaše návštěvy tady u nás ve studiu po telefonní lince a těším se na příště. Loučí se Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit opravdu. A tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, dědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, hříčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem, proto snad jen, že mé štěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Král. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Wendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do Plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nich mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je, u kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla. No, dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla: z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos. Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem panem místě tu ránu dali si kus nosu amputovat. Přátelský, vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Pes, skála, pohoří nezvyklých rozměrů, co pravím pohoří, to velehorský

0: vyjma chladný. Úctivě, pane, smím potřást vám pravicí? Vy máte, co mi zvem balkónech v ulici. Venkovský.
1: Tože nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetvička, čmelou maličky.
0: Prakticky, domeček, řekněte rovnou dům. Vojenský. A myš to? A pozor, vypal, bum. To byste přibližně by řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste by měl jen on fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco vším posloužit, jak já vám, věřte skorem, nic čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, nic z půlky začátku, nevěřte, pane mladý. Já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
2: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
4: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy, nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a 3 madrace se dali. A byla... No, my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem 3 noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt, jako babička. A tam jsem spal 3 noce, než babička našla sedláka, který říkal, no hlejte se tamhle ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
5: nebylo tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
4: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku a pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role. Tak.
2: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka, strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
3: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Koho neměl rád. Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastný.
2: A ten Vaša byl šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráků. Tak by...
3: No, v kostce. Já si říkal, že lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Já vylezeš.
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nevím, říkal, vidíš, Tomáš Stol, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a teď, závistivý, asi.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit, no. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
4: Ne, jsme nehráli.
3: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se a vždycky jenom načal,
4: nezlob si,
2: a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl, a Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku, já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
2: kabátu, ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
4: No jo, ale ještě cigareta,
3: taky, jak se ještě zlobí.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se Františku. Já jsem si říkal, který uliční, ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to
2: ráno
4: bylo,
2: jsem
4: to
2: se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona krát jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celku.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
3: hypnotizéra. Ano, roli, no,
5: co jiného.
4: Ano, děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v plodech osvěty s Deňku Baldovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
6: No slavianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý kejcti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
4: Slánofínové.
6: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to Roubal přeci, Inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsáce, měl brepty, co kdo
2: řekl.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní kusou.
2: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střetce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježiš, valič.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
2: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselhru a tam prej v druhém jednání byl akčlus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím, prosím.
5: Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no já jí zítra něco řeknu.
3: To jsme si těši, říkáme, ona extempore, jo.
2: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeňčko, že jo?
5: Ano, to poenta je tahle ta právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Tak to byl tvůj akčus.
2: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
5: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře. A otak už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikler zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá plzeňsky, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
5: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co dělá ženská, prosím, a co, dělá jsem v Carmen, si dřepla, vyhazovala Katy. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
7: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco sehnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce.
3: Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat?
2: Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Uboj námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého. Tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Bengana. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žrali je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Och, ty vyjednávám.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Jime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere, Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Bengan, no to je přece Bengan.
2: Bengan nás povolá k sobě.
3: Plížoši, zachraňte se.
2: Nedejte se na pokání.
3: Mrtvý Bengan.
5: Živý Bengan. Přišel si pro tebe, Honzo Silvere.
1: Bengane, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do tří. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Bengan, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
2: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, jedna?
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Já, mě nesmí pověsit, mě ne.
6: Dva? Nestřílet, já se vzdávám.
0: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
8: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ifské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho pevně!
4: Puste mě!
3: Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě pan inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě já.
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi.
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford, ten už dávno není v Marseille.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál, pane guvernére.
3: Že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak... Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává a letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.